paměti a všechno došlo mi to hned v zápětí.

našim skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: jeho Karel, to je jméno.
1: Víš, ten zvuk, to se tak někdo má.
0: A ta fůra slavných příjmení.
1: Karel Hynek Mácha.
0: Karel Jaromír R.B.
1: Karel Havlíček Borovský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlach.
1: A také Karel Koch.
0: A dokonce i Čeplín byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karle, jakže jsem...

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

pravé přátelství. Přátelství, to je někdy víc než

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, máme tady folková pohlazení. Ať dělám, co dělám, nemohu se zbavit té podzimní atmosféry, takže ten dnešní výběr písní bude opět prostě motivován tímto. Já vím, že docela často dělám pořady, které jsou nějak motivované třeba tím ročním obdobím, že si pouštíme písničky o jaru, o létu, o zimě, o podzimu. A o podzimu už jsme vlastně si pouštěli, ale když se dívám do té fonotéky, tak opravdu tohle roční období má těch písní úplně nejvíc. A můžeme do toho vyhledávače zadat slova třeba jako listí, padané listí, podzimníkem, poslední oheň, první sníh. To všechno zapadá, na to všechno hold folkáči odjak živa psali písně. Tak ať se vám líbí.

Maestro Plíhal, jako vždy vtipný, geniální a tentokrát podzimní. To zazněly písně od legend našeho žánru. Pojďme si pustit něco mladšího, třeba Švédova trojka zpívá o podzimu takto.

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli?

Vala Bujabéza, olomoucká skupina. Přemýšlíte možná, co bylo v této písni podzimního, ale ona se ta píseň přímo jmenuje Podzimsní. Z těch dalších, řeknu, méně známějších podzimních písní a interpretů můžeme sáhnout třeba do debutového alba skupiny Meziměsto.

0: listopad.
1: Podzimní víla, starší písnička Honzy Brože a Jindřišky, takže skupiny Devítka. A teď dvě písně už od bohužel neexistujících kapel, ostravské tempody Vlak pro listí a pražský Magizon, asi nejhezčí, co znám o podzimu, i když se jmenuje První zimní sníh.

Magison a zpěvačka Mirka Rosendorfová. Hluboce srdeční záležitost pro mě osobně. Už jsem se několikrát v našem pořadu rozplýval o tom, že písničky Vládi Šaolína Konopa se zachované na demosnímku pražské skupiny Magison považuji za jednu z nejhezčích věcí, která se vlastně objevila na té naší hudební scéně v posledních letech, nebo v naší generaci, řeknu. Ale když tak nad tím přemýšlím, tak on už je to vlastně 20 let, co Magison nehraje, tak to je šílený, jak ten čas letí. Pojďme si dát od Magisonu ještě jednu, která se jmenuje Loučení a ve které je zmiňován legendární brdský básník Houla.

Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Draci z papíru patří k nezaměnitelným symbolům tohoto ročního období. Tohle byl AMU Let z Hané, super skupina. Dáme si teď brňáky přístav, protože i oni mají písničku, která se přímo jmenuje Papírový drak.

až vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky. Poslat mu psaníčko orežné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy. Podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle, ať si kde jsi.

vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě,

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu, dnes těžce provoněná podzimem. Nejznámější píseň o tomto ročním období má samozřejmě na svědomí Vaby Daněk, píseň, co mě učil listopad. Já ale sáhnu po titulní skladbě z jeho druhého alba, LPčka přímo, které se jmenovalo Vítr. Musím říct si, že ten smutek po Vabim, to jak nám tady chybí, alespoň za mě lépe vystihuje právě tahle ta skvostná píseň.

kdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak te stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den

stál jsem u zábradlí mostu, někde v louce voda pádí, kolem zhromáždění rádců, jeden radí.

Vždycky, když někdo nadává na to, jak nás ta, řekněme, moderní výpočetní technika pohlcuje, jak ta nová média jsou škodlivá, stačí zabrousit do archivu na serveru na kanálu YouTube, kam postupně lidé přidávají nějaké poklady z fonotéky dávno zapomenuté písně. K ním řadím i podzimní zprávu od skupiny Smolaři a tu jsem ve fonotéce neměl. Jako kluk jsem ji slýchával z nějaké kazety a jsem moc rád, že jsem tu fonotéku mohl doplnit. Tak, co bychom si o tom podzimu ještě pustili? Ono, když se řekne podzim a člověk si představí to listí, tak jedním z nejhezčích listů je samozřejmě list javorový. No a to už jsme samozřejmě na Moravě u sourozenců Ulrichových.

0: Tolik dnešní vydání folkových pohlazení, dnes tedy opět sestavené z písní inspirovaných podzimem. Mějte se, za týden se bude těšit Vítěz Roníček naslyšenou, no a přidávám ještě novější píseň Podzimní karneval z alba Honzy Ereta.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho zdrudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu. Díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj, Ivo.
6: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
5: Výborně, a taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
0: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, pardon, promiňte, já jsem slušný člověk, proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubyt, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší a ba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
1: Na číslo 155.
0: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
1: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
0: A jistota je jistota... Jistota, jistota, jaká jistota?
1: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
0: Oh, to je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
1: Ne, ne, ne, ne, já mám na mysli jenom blaho pisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom, v tom...
0: No. Zkrátka jste v tom, ano.
1: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
0: O, to je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
1: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
0: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
1: No co pak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
0: O, ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, veďte.
1: Ne, ten strouchnivělej dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
0: Ne, tak tohle
1: tak myslím. Tohle já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval, to myslím.
0: No. Víceméně neúspěšně, že? Mně se zdále, že prozrazujete víc, než je záhodno.
1: To ne... Ne, ne, ne, ne, to neprozrazuju, protože to je každému jasné.
0: Co je každému jasné? Co je každému jasné?
1: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
0: Ale teď už od mládí mi říkali, že jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
1: No to jste nemusel, to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
0: No, to doufám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaši.

0: máme cholesterol a takhle, takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakýho nápadníka. A nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
1: Jasně, jednoho nápadníka ptá. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
0: Můj první nápadník, kterého jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takovej malinký strašný byteček po babice a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat a tak hezky pomáhal a už tam bydlel. Takže nenápadně to začalo.
1: Jo. A dají se na rozdíly třeba s současným už Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
0: Taky se nastěhoval. velmi rychle. Ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se a první předměty, který si po nastěhování přinesl sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a dal si ji na půdu a pak si přinesl ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst a to si přines jako předmět a bral si to do vany a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let. Jsme
1: koho
0: teď v září.
1: Červa, nebo?
0: Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyvedl z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu kánoj jela. Docházelo, no jo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
1: Iva Hitnerová, náš dnešní host, první veselé vyprávění a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900 nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka,
2: varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hymněrovou a i vás, Patriku, Karel Zbojkovič.
2: Ano.
5: A já bych psal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod.
5: Děkuji.
2: Taky děkujeme, hlasovat můžete na telefonu 731 800 900, kdo třeba v téhle chvíli.
6: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá, jo? Děkuju.
6: Přeju hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
7: Dobrý den, já vás moc, strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
8: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebekriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manchesterové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé se mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat se budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou, ti tam dorazí, a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším, a dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě. Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
0: Jo.
1: Protože to není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: vzpomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin. Navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími. Zase.

0: no hlavně to šumivé má ráda. Ano. Iva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano.
0: A ale... zpívala jsi u něj někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už z toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala, ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to tak.
0: Pak si to vynahradí, určitě na chvíle přijde. Určitě.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Evan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si, co jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No,
1: tak.
3: No. A už jsou doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dál.
3: Krásně jsem si užil Lhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček, Karel Šíp. Dobře,
3: bude.
0: Richard třetí, píšu jim bod a děkuji moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A okolí.
4: A my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
1: ano.
4: Jestli jako, jak vycházela část Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A,
4: no právě, proto se ptám.
1: Aha,
4: jako, víte,
1: a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle Divadelka pod věží Marie Rotrové a ty dva pán nové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě. A teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl. A přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět a to nejde. To nejde, protože ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná, vůbec to. A já
0: nefunguje
1: jsem říkala,
0: to
1: ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tady dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdravím.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Dukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat. Na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty
1: tam
0: kreace
1: jsou
0: pohybové.
1: Věci, které už prostě třeba se zvedám no. Tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, všichni soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá. Jo? A to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny a říká, ale já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho, ale co nejdůležitějšího chystám v prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš dělat dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80.
1: To uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme, Novoměstská radnice
1: a od 3. prosince.
0: Výborně, pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě, jo, Vánoce jsou na spadnutí. Tak čím budeme pokračovat? Za malou chvíli to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: No jo, máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na Humoriádu Iva Hitnerova. Co to
3: nedávno
2: bude?
3: Jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a z ní jde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
2: První dopis Sally.
4: Teď ti tedy Sally napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátrala, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu. Ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou, zde jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce vzplálo. A tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem Tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku. Když pravda, chodilo se do kruhu, ale teď, když přijdu domů, čekají mě čtyři holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkci revizorky. Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečku, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Inela Čáková a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
3: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně
2: nepotřebovala.
3: Je to pro mě daleko rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
2: Tak jako známe z tvého podpisu.
3: Ano, tak jako takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tedy díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
2: Po tobě, jo.
3: Bo mě obrázky, ale přeci
2: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
3: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
2: někdo schovává. Určitě, o tebe, jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízením telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák s povídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu? Ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko, Ačko. Dobře, tak děkuji za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: To jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní devítileté školy ve Lhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pestík.
3: No tak nashledanou, nashledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
1: Naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuju za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuju za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám, zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Roudnici nad Labem v Třebíského ulici radnice nechala umístit nové plastové ostrůvky. Mají sklidnit dopravu i zbrzdit vodu. V Novém Městě pod Smrkem má vzniknout nové obchodní centrum. Nejvyšší povolené ceny paliv dnes oproti včerejšku znovu vzrostou. Ráno bude ještě místy zataženo s občasným deštěm. Přes den bude většinou oblačno a k večeru až polojasno. Dnes čekáme teploty do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré ráno. V Třebíského ulici v Roudnici nad Labem přibyly na silnici nové plastové ostrůvky. Ty mají podle technické studie hlavně sklidnit dopravu. Informoval o tom mluvčí města Jan Vancl. Dočasné prvky mají také za úkol zpomalit vsakování dešťové vody.
2: Podle technické studie v ulici chybí svedení vody z plochy o velikosti až 2690 m čtverečních. To odpovídá 7 uličním vpustím. Při dešti tak všechna voda odteče do Labe. Úkolem nových ostrůvků je tak usměrnit nebo zpomalit odtok vody z ulice. Z Roudnice nad Labem Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Developer chce v Novém Městě pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku postavit nové obchodní centrum. Informoval o tom starosta Petr Černica z Hnutí ANO. Několik hal s obchody má vzniknout poblíž bývalého továrního areálu, kde teď jiný soukromý investor staví obchod s potravinami. Stavba obchodního centra by mohla začít příští rok.
3: V areálu bývalé textilky staví Penny Market společnost Trigema. Začala letos na jaře a prodejna by mohla být otevřená na začátku příštího roku. V této lokalitě chce nový developer postavit řadu obchodů s potřebami do domácnosti a třeba drogérií. Lidem ve městě na okraji Frýdlantského výběžku se tak zásadně zlepší dostupnost nákupů. Z Nového Města pod Smrkem Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes znovu stoupnou. Na svém webu to oznámilo Ministerstvo financí. Litr nafty mohou čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun a 61 haléřů. To je oproti včerejšku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdražil i benzín. Litr dnes může stát maximálně 47 korun a 21 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Opatření má zatím platit do konce měsíce.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál. S výkonem svých svěřenců nebyl po zápase spokojený ani trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
4: Nedokážeme se dotknout nějakého svého maxima a jednoznačně soupeři gratuluju k vítězství, podal jako kvalitní výkon, ale na rovinu musím říct, že to je soupeř, kterého bychom měli porazit a v některých fázích toho zápasu se to jednoznačně ukazovalo a to, že jsme to nezvládli, je naše chyba.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ještě místy zataženo s občasným deštěm, přes den bude většinou oblačno, k večeru až polojasno. Teploty dnes budou 14 až 17 stupňů a na horách do 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na průtahu Chabařovicemi na Ústecku pokračují práce na opravách sítí. Omezení na kyvadlový provoz je aktuálně mezi kruhovým objezdem až k městské policii. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po páté hodině, hezké dobré ráno, je středa 14. října, přeji vám hezký dobrý den, pojďte si to s námi užít, pojďte stávat společně s námi a já si myslím, že to dnešní ráno začneme tak, jak jste zvyklí. Za chvilku se dozvíte, kdo dneska slaví svátek, k tomu samozřejmě přidáme i aktuální předpověď počasí a nebudou chybět písničky, které nestárnou, takže krásný den i nadále hezkou středu.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi 11 minut po 5. hodině. Hezké dobré ráno vám všem. Tak pojďme otevřít ten dnešní kalendář. Je středa 14. října. Svátek má Agáta, tak všechno nejlepší přeji. A to ostatní, to už má na starosti Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Středa 14. října. Svátek slaví z řečtiny dobré Agáty. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Dvě bitvy v jeden den a ani ne 30 kilometrů od sebe daleko se odehrály před 220 lety v roce 1806. Francouzský císař Napoleon porazil prusko-saské vojsko u německé Jeny. Byl přesvědčen, že narazil na hlavní voj nepřátelské armády. Ten ale o několik kilometrů dál u Auerstadtu porazil jeho maršál Davout. První veřejné telefonní spojení dostala Praha před 145 lety v roce 1881. První koncesi na moderní živnost ten den dostal syn Františka Palackého Jan. Pražská ústředna měla později na startu celých 10 klientů.

0: sochařské umění. Kdo by neznal Love Hurts skotské skupiny Nazareth? Její zpěvák Dan McCafferty by dnes slavil 80. A kulatou 70. má její výsost arcivévodkyně Gabriela Habsbursko-Lotrinská, vnučka posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Živí se jako sochařka. Já přeju hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi 3 minuty po 4:15. Vy jste od nás slyšeli, že už na Sněžce se objevil sníh. No, některé ski areály už dokonce začaly zasněžovat technickým sněhem, třeba v Krkonošském Harachově a Rokytnici nad Jizerou. Pozadu není ani ještě, kam se podíváme za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď to dnešní počasí. Dnes místy zataženo s občasným deštěm, přes den většinou oblačno, k večeru až polojasno. Nejvyšší teploty do 17 stupňů Celsia, na horách do plus 12.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 8 minut před 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Tak prý babí léto už pomalu, ale jistě končí, a tak v tuhle chvíli je čas vytáhnout lyže, přeskáčet, zkontrolovat výbavu a vlastně stav sjezdovek kontrolují i majitelé skiareálu. Jakmile poklesly teploty, tak některé skiareály u nás začaly vyrábět technický sníh. Hlavně ty, které mají speciální technologii, díky které vydrží sníh i při teplotách nad nulou. Hromady sněhu už se tvoří třeba na Ještědu.
1: Obrovský výrobník už vyrábí sněhové krystalky, posílá je nahoru na kopec, kde se hromadí. Podle ředitele skiareálu Radka Chalupy bude rolba tento sníh rozmisťovat na dojezdu sjezdovky.
2: Co se týče spuštění sezóny tento rok, tak počítáme, že bychom brány areálu otevřeli 12. prosince, ale samozřejmě pokud budou dobré podmínky a počasí nám bude přát, tak se to budeme snažit pušovat co možná na nejdřívější termín.
1: V České republice je hodně velké sucho. Máte vody dostatek? Odkud jí berete?
2: Pro účely umělého zasněžování tak využíváme naši akumulační nádrž na Bucharce. Máme tam k dispozici tuším 12 000 kubíků, takže to je to, s čím my pracujeme.
1: K tomuto tématu včera zasedala Národní koalice pro boj se suchem. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD na zasedání řekl, že Česko se musí proti suchu aktivně zapojit. Například zadržováním vody v krajině, ale také investicemi do vodohospodářské infrastruktury a třeba i čistíren odpadních vod. Skiareál na Ještědu zatím výrazně nestrádá.
2: Když voda dojde, tak nějak způsobem třeba omezíme produkci nebo se s tím popereme nějak jinak.
1: Jaké máte letos v plánu novinky?
2: Nějakým způsobem jsme přebudovali obě dvě stanice.
1: Půjdeme se podívat.
2: Takže instalovali jsme v podstatě i nové oplůdky. Aktuálně jsou to oplůdky, se kterými se nechá velice dobře manipulovat. Tak a co se týče vlastně toho nastupování a vystupování. Jo, Peťo. Tak jsem primárně zmiňoval vlastně tuhletu zámkovou dlažbu, která byla v minulosti příliš vysoká.
1: Sjezdovku začaly zasněžovat také skiareály v Harachově, Rokytnici nad Jizerou a třeba Monínec. Z Ještědu Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den, posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno na severu Čech. V tuto chvíli samozřejmě je čas na zprávy v půl. Barbora Kučerová se chystá a vy se těšte. Krásný den.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústecký krajský soud včera poslal na 17 let do vězení 26-letého muže, který letos v březnu na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku zavraždil svého 2,5letého syna. Muž u soudu prohlásil vinu, souhlasil s trestem a rozsudek je tak pravomocný. Celkem 6 soch ze dřeva mohou lidé nově objevovat na veřejných místech v Klášterci nad Ohří. Plastiky vznikly v polovině roku na kláštereckém sympóziu s názvem Paměť krajiny. Město pro ně našlo místo až teď. Sněmovna by dnes mohla přehlasovat prezidentovo veto nového zákona o státních zaměstnancích. Prezident Petr Pavel předlohu poslancům vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Městský soud v Praze dnes začne projednávat případ Číňana zadrženého v Česku na začátku letošního roku. Muž je obžalovaný z paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Podle obžaloby měl pod novinářským krytím sbírat citlivé informace od politiků nebo akademiků pro čínskou tajnou službu. Objem hypoték v září vzrostl. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z nejnovějšího hypomonitoru České bankovní asociace. Ráno očekáváme místy zataženo s občasným deštěm. Přes den bude většinou oblačno a k večeru polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 13 až 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Ústí nad Labem na Střekově mezi křižovatkami ulic Novosedlické náměstí a poslední cesta je z důvodu stavebních prací zúžená vozovka jenom na jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Příjemnou středu vám všem. Vezměte si na sebe veselé barvy, vstříc tomu dnešnímu počasí, které zas tak moc nevyjde, prostě babí léto určitě už končí. Já vám k tomu dodám písničky, které vám určitě zvednou náladu, písničky, které nestárnou. Petr Muk a Darina Rolincová právě teď. Hezký den.

0: Podívejte se, už svítá, jste s Českým rozhlasem Sever, 8 minut po půl šesté, krásné dobré ráno vám všem. Samozřejmě, až se odpoledne zeptá, na co se budeme ptát, tak já vám to teď řeknu. Alex a host tady bude po 13. hodině. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát, to se dozvíte právě teď.
1: Z kokpitu Gripenu až na oběžnou dráhu. Aleš Svoboda je český vojenský pilot a astronaut, který se připravuje na svůj životní let do vesmíru. Nejen o přípravách a výcviku na let na Mezinárodní vesmírnou stanici přijde povyprávět do Alex a host. Co je dnes větší adrenalin? Vzlétnout ve stíhačce nebo pomyšlení na start rakety? Jak vypadá běžný den člověka, který se připravuje na let do vesmíru? Co na to říká rodina? Je pyšná? Má strach? Aleše Svobodu přivítám po 13. hodině.
0: Takže to bude průlet nad naší krajinou a pořádně rychlý průlet, tak se těšte na let tryskáčem. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno. V tuto chvíli Sweet Caroline, písnička, kterou posílám všem Agátám. Dobré ráno.

0: Dvě minuty před 6:15 posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno na severu Čech, hezkou středu 14. října. A my jsme se probudili tak trochu do dešťového dne, ale snad nám to nevadí.
1: Počasí.
0: Ta voda je potřeba, tak snad té vody bude dost, i když dneska očekáváme spíš jen přeháníky s občasným deštěm. Bude ten dnešní den, který bude zatažený, většinou bude polooblačno, k večeru až polojasno, nejvyšší teploty budou do 16 stupňů Celsia. Teď ty teploty je teplej než včera. Včera jste hlásili, že už jste míst i škrábali skla svých vozidel. Dneska to bude bez škrábání, protože ty teploty jsou kolem 6-7 stupňů Celsia. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 14 minut zbývá do 6. hodiny, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Když se řekne třeba ráno u babičky, co vás jako první napadne? Mně kakao. Ano, kakao tam bylo pravidelně, na to jsem se těšil. Nápoj z kakao a mléka, to je prostě naprosto dokonalá ranní sladkost, ale pozor, Jarka Vykoupilová a její babské rady vás teď naučí, jak si tuto dobrotu vylepšit pomerančem nebo rumem. Ano, jde to. A je to dobrý?
1: Babské rady.
2: Kakao si můžete ozvláštnit různými způsoby, aby bylo chuťově zajímavější a lahodnější. Do nápoje si kreativně přidejte koření, jako je skořice, muškátový oříšek, kardamom, zázvor nebo trocha čili pro pikantní nádech. Případně vanilku či vanilkový cukr pro více vůně a sladkosti. Dospěláci ocení verzi s trochou alkoholu, která přijde vhod po delší zimní procházce. Kakao se dá ozvláštnit kapkou rumu, brandy nebo vaječného likéru. Baví-li vás experimentovat, přidejte ještě nastrouhanou kůru pomeranče nebo citronu v biokvalitě. Případně kopeček šlehačky. Exotické tóny vyčaruje nastrouhaný kokos nebo čokoláda, ale také drcené oříšky. Nebojte se ani přidání čajové lžičky tuku. Ideální je například oříškový olej nebo máslo. Z obyčejného kaká se tak stane energetická dobíjecí baterie.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

9 minut před 6. posloucháte Český rozhlas Severe. Dobré ráno, venku nám pomalu svítá, ale opravdu jen pomalu, ještě tak hodina bude tma. Ale u nás už se připravují další zprávy, které přijdou už za chvíli a v nich se samozřejmě dozvíte něco o aktuální dopravní situaci. Příjemný den, hezké vstávání vám všem, nádhernou středu 14. října.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT 2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: V Děčíně se rýsuje koalice 4 uskupení. Vítězné hnutí ANO míří do opozice. Česká pošta dnes uvede do prodeje poštovní známku s motivem lanovky na Komáří výšku. Oprava českolipského singletracku na Špičáku je hotová. Pomáhali i mladší žáci. Ráno je ještě zataženo s občasným deštěm. Přes den bude většinou oblačno a k večeru až polojasno. Teploty dnes čekáme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré ráno. V Děčíně vzniká po komunálních volbách nová koalice složená ze 4 politických uskupení. Dosavadní vládnoucí hnutí ANO tak zřejmě skončí v opozici. Koalice složená z Volby pro Děčín, ODS, Našeho Děčína a Starostů a nezávislých by tak měla 16 hlasů v 27 členem zastupitelstvu. Kandidát na post primátora Martin Pošta z Volby pro Děčín potvrdil koaliční schodu.
4: Lídři volebních uskupení Volba pro Děčín, Náš Děčín, Občanská demokratická strana a Starostové a nezávislí se dohodli, že budou dále mezi sebou jednat o vytvoření nového vedení statutárního města Děčín. Našli jsme shodu na společné představě o budoucnosti, nyní budeme podrobně dále jednat o společných programových bodech a obsazení orgánů města.
3: Česká pošta začne dnes prodávat novou poštovní známku s motivem lanovky na Komáří výšku u Krupky na Teplicku. Známka z edice Technické památky bude stát 31 korun a vyjde v nákladu 380 tisíc kusů. Výtvarný návrh vytvořil Milan Bauer, který zachytil pohled ze sedačky směrem k vrcholu s horským hotelem. Cyklisté v České Lípě můžou od tohoto týdne znovu využívat singletrack na Špičáku, oznámilo to vedení města. 3-kilometrovou trať opravili Českolipské městské lesy na začátku října za zhruba 400 tisíc korun.
5: Trať singletracku pracovníci rozšířili a vysypali novým kamením. Na stezce je také nové značení, opravené informační tabule a stojany na kola. Na opravě stezky se kromě stavební firmy podíleli také žáci základní školy Špičák a v rámci prospěšných prací i klienti probační a mediační služby. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
3: Domácí hospicovou péči je dnes možné podpořit při Papučovém dni. Právě fotografií v této domácí obuvi, jejím sdílením na sociálních sítích a třeba i vlastní zkušeností se dá na domácí hospice upozornit. Je možné podpořit také finančně nebo při benefičních akcích po celém Česku. Pro rodiny pečující o nevyléčitelně nemocného blízkého je důležité si říct o pomoc včas, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michaela Čeřovská.
6: Ta rodina moc nemá sama šanci to poznat, k tomu je důležitý třeba ten lékař v nemocnici, který vidí, že už ta léčba, která se snažila uzdravit tu nemoc, nepřináší ty výsledky a že by ten nemocný měl lepší kvalitu života, pokud by využil paliativní péči, a je potřeba, aby tu rodinu vlastně seznámil s touto možností, vysvětlil jim, jak to funguje.
2: Počasí.
3: Ráno je a bude místy zataženo s občasným deštěm. Přes den bude většinou oblačno a k večeru až polojasno. Teploty dnes čekáme 14 až 17 stupňů a na horách do 12 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na silnici číslo 13 mezi mostem a Jirkovem v části Komořany. Právě teď silničáři pracují na údržbě mostu, kde opravují povrch vozovky. Tak jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: ČT 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever, takhle ve středu 14. října. Včera jsem musel narychlo z domova vyběhnout, protože přišel balíček, ale naštěstí už u baráku máme asi 3 takové ty krabice, kde jsou výdejní boxy. Těch výdejních boxů v naší republice je více než dost a právě tohle budeme probírat v dnešním pořadu Dáme řeč. Už si všechno necháváte zasílat výhradně do výdejních boxů, nebo si ještě proto chodíte do obchodu, nebo chodíte dokonce do obchodu nakupovat? Výdejní boxy dneska probereme, jestli vám to vyhovuje, nevyhovuje, jestli jste vždycky dostali to, co jste měli dostat. Prostě dneska po 9. hodině na toto téma Dáme řeč. Už teď můžete napsat mail na dámereč@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli tady pro vás bude Jiří Korn, teď skupina Krištof.

0: 12 minut po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno na severu Čech. Popřeji Agátám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Je tedy 14. října, my otevíráme další den a v tuto chvíli ve svůj čas samozřejmě na svém místě je i Petr Beran a dnešní krimi historka.
1: Krimi historky.
2: 4,5 litry dvanáctky a potom za volant. Řidič na Litoměřicku tuhle kombinaci nezvládl. Vyrazil z Krapčic směrem na Roudnici, jenže před kruhovým objezdem nezvládl řízení a skončil v příkopu. Auto ještě narazilo do silničního náspu. Naštěstí se nehoda obešla bez vážnějších následků. Odneslo to hlavně auto a kus náspu. Když policisté řidiče kontrolovali, dechová zkouška ukázala skoro 2 promile alkoholu. Policisté tak řidiči zakázali pokračovat v jízdě a zadrželi mu řidičák. Teď mu za jízdu pod vlivem alkoholu hrozí až 3 roky vězení. Tentokrát skončila naštěstí jeho cesta jenom v příkopu.

0: minutu po čtvrt na sedm posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké dobré ráno vám všem. Podzim je tady samozřejmě už nějaký ten týden. A podzim na vsi, to je akce, kterou zažijete v Zubrnicích už o víkendu. Co tam uvidíte, co tam poznáte, to se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Aktuální předpověď počasí, aktuálně teploty kolem 6 stupňů, dnes očekáváme místy zataženo s občasným deštěm. Přes den bude většinou oblačno, k večeru až polojasno, nejvyšší teploty do 16 stupňů.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio.

0: křížem krajem.
1: Ano, Český rozhlas Sever s vámi, slíbil jsem vám výlet do Zubrnic, pojďme se seznámit s podzimem na vsi, jak to tam bude vypadat, jaké to bude, to vám řekne Eva Bucharová.
2: Do muzea v přírodě Zubrnice jste zváni na tradiční podzim na vesnici v sobotu 17. a v neděli 18. října, vždycky od 10 do 16 hodin. Období sklizně skončilo a my se pouštíme do zpracování úrody. Vyzkoušíme si výmlad obilí, zatočíme žentourem, vyrobíme provaz a zjistíme, jak se mlelo obilí ve mlýně. V teple sušárny ochutnáme křížely a ve stodole ze zadní lhoty si necháme představit místní tradiční odrůdy ovoce. Souběžně proběhne zemská výstava ovoce starých odrůd. Dvory i náves usedlostí ožijí prodejními stánky a ukázkou zemědělské techniky. Uvidíme sloukání másla i pečení v kachlových kamnech, spřádání lnu na kolovrátku, ukázku práce s koňmi. Připraveny jsou stezky a dílny pro děti. Centrum Vincence Zahradníka, bývalá fara, zve na čtení z knih Tomáše Etzlera v podání divadla Výkvět. Do Zubrnic se můžete svést historickým vlakem Zubrnické muzeální železnice. Z Ústí nad Labem Střekova odjíždí v 10.10, ve 12.10, 14.10 a 16.10. Zpátky ze Zubrnic v 11, ve 13, v 15 a v 17. Zubrnický motoráček staví i ve Velkém Březně. Zážitek z návštěvy skanzenu si umocníte, když se vydáte na túru do okolních kopců. Centrem Zubrnic prochází červená turistická trasa. Po ní můžete vystoupit na Bukovou horu a užít si výhledy z Humboldtovy vyhlídky a odtud pokračovat do Těchlovic s hradem Vrabincem nebo do Malého Března. V opačném směru dojdete po červené trase do Homole u Pany nebo můžete přejít na zelenou a sejít Sokolým hřebenem do Velkého Března. K menší procházce se hodí Zubrnická naučná stezka Luční potok, dlouhá 2,5 kilometru, na které si můžete prohlédnout vodní mlýny. Přijďte si užít podzim tak, jak voní a chutná na vesnici.
1: Tak jste to slyšeli, v Zubrnicích to bude vonět a určitě vám to bude i chutnat. Hezký den.
0: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 6.30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Policisté hledají svědky červnového vloupání do rodinného domu v Lounech. Zatím neznámý pachatel si odnesl šperky a hotovost z uzamčeného trezoru v hodnotě bezmála 1,5 milionu korun. Podle mluvčího policie Jakuba Mareše prostřihl plot a vypáčil okno. Více než 1100 lidí se letos přihlásilo do Liberce na Univerzitu třetího věku. Jde o rekordní počet studujících za posledních 30 let, informoval mluvčí Radek Pirkl v tiskové zprávě. Největší zájem byl tradičně o kurzy Přemyslovci, křesťanství, česká architektura a kresba a grafika. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odlétá na pracovní cestu do Bruselu. Zítra a pozítří se tam zúčastní jednání Evropské rady. Ta bude řešit posílení unijních konkurenceschopností, evropskou bezpečnost nebo opatření na zmírnění dopadů vysokých cen energií. Domažlická nemocnice se dnes zapojí do mezinárodního taktického cvičení. To prověří připravenost na výskyt nakažlivých nemocí. Běžný provoz nemocnice se ale neomezí. Zdravotníci se při cvičení zaměří na spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému. Britský premiér Andy Berham se dnes přijme v Londýně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Británie tím chce podle britské vlády vyjádřit podporu Ukrajině. Ráno ještě očekáváme místy zataženo s občasným deštěm a přes den bude většinou oblačno. K večeru až polojasno a nejvyšší dnešní teploty budou 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem na Skřivánku v ulici SNP právě u požáru domu zasahují hasiči a proto je tady místní komunikace neprůjezdná. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever, tak jsem si všimnul, že pod stromy už leží takový ty kaštany s těma čepičkama. Tak víte co, zkuste si dneska něco z těch kaštanů postavit, třeba pejska, kočičku nebo dinosaura. My vám k tomu budeme hrát písničky, které nestárnou. Za chvíli Pavel Novák, teď už Janek Ledecký. I nadále dobré ráno.

0: Český rozhlas Sever s vámi 10 minut po 6:30. Dobré ráno na severu Čech. Dneska je středa 14. října. Co přinese dnešní den? V Lovosicích vás čeká veselý večer. V Lovodivadle od 19 hodin zažijete historky z Tindru. Tři ženy to pořádně rozjedou. Na pódiu dokazují, že humor nemá pohlaví. Přichází Lucie Macháčková, dynamická, s brilantním nadhledem vypráví příběhy plné života. Kateřina Hašková, neřízená střela plná energie a čerstvé dávky chaosu. A Alena Doláková, vyvážená esence ženskosti, jemná i pořádně štiplavá. Zajímavý pořad vás dnes čeká v Kadani, konkrétně v kostele Stětí svatého Jana Křtitele. Od 19 hodin tady bude uskupení Kaprálová kvartet společně s Tatianou Medveckou. Vzdají hold Vítězslavě Kaprálové, skladatelce a dirigence, která mnoha jiným ženám otevřela dveře na koncertní pódia. Do nitra této úžasné ženy i dubové atmosféry v různých koutech Evropy nahlédneme nejen prostřednictvím hudby, ale také prostřednictvím její bohaté korespondence, dopisů domů, láskám a přátelům. A do Skotska se dnes můžete vydat v Ústí nad Labem, v čajovně u Vysmáté žáby v 18 hodin. Začne cestovatelská přednáška o cestě po Skotské Vysočině. Vyprávět bude Jolana Vaverková. Užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Příběhy měst a obcí už za chvilku. Nádherné městečko Budyně nad Ohří. Možná jste tam byli na festivalu folku, bluegrass a country muziky Budínský poutník, ale nejen to v tomto městečku najdete. Další samozřejmě podrobnosti o tomto městě vám řekneme za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí. Na telefonu je Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Tak jaké je dnešní ráno na severu Čech?
2: Tak teď v současné době v Ústeckém kraji máme většinou oblačno a na některých místech až zataženo a teplota dosahuje většinou 9 až 12 stupňů, na horách je kolem 8 až 10 stupňů.
0: Ano, to je ráno. A přes den?
2: Tak přes den většinou očekáváme oblačno, ale přechodně může být až polojasno a teplota by měla vystoupit na 14 až 17 stupňů, na horách 10 až 13 stupňů a vítr většinou ráno místy slabý proměnlivý, přes den mírný severozápadní, na horách zejména dopoledne až čerstvý.
0: Já vám děkuji a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Tak tolik předpověď dnešního počasí, teple se oblekněte.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: tak.
1: Za 10.07 byste s Českým rozhlasem Sever. Teď už slibovaná návštěva Budyně nad Ohří. Příběh tohoto městečka vám prozradí Alena Škraňková.
2: Příběhy severočeských měst a obcí.
3: Tohle město na Litoměřicku má ve znaku dva zajíce a černé kančí hlavy. Budyně nad Ohří má cennou minulost a i dnes je tam krásně v každé roční době. Historické jádro města je od roku 1992 městskou památkovou zónou. Při procházce proto zvedněte hlavy od mobilů a rozhlížejte se kolem sebe. Zastavit se můžete třeba u barokního domu číslo popisné 94 v Děkanské ulici. Ten původně sloužil jako špitál. Chloubou města je vodní hrad a budyňský drak. Ve skutečnosti je to ovšem vycpaný krokodýl nilský, kterého si páni v 16. století přivezli ze svých cest po Palestíně a Egyptě. V 17. století nechal Jan Zbyněk Zajíc z Házmburka přestavět Budyni na renesanční zámek. Byl to štědrý mecenáš a zajímal se o různé vědy i nevědy. Alchymisty hostil na svém zámku velmi často. Dodnes to připomíná pravá středověká alchymistická dílna, kde zůstaly původní pece, váhy a nejrůznější kotlíky, ve kterých míchal tajné přísady, možná i slavný dánský astronom a astrolog Tycho de Brahe. Každé léto ožije město návštěvníky, které láká tradiční bitva na vodním hradě, anebo festival folku, bluegrass a country muziky Budyňský poutník. Tak v srpnu naschledanou v Budyni nad Ohří.
2: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Za 5-7 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Dobré středeční ráno, máme 14. října. Před námi zprávy v celou, samozřejmě znovu aktuální dopravní situace, tak abyste včas se dostali tam, kam potřebujete. Užívejte dnešní den.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Na koalici v Roudnici nad Labem se dohodlo uskupení Akce R, Piráti a nezávislí kandidáti a zástupci ODS a KDU-ČSL. V prostoru za nádraží v Ústí nad Labem vzniká nová velkoformátová malba. Do víkendu Křišťálového údolí se nově připojí i granát Turnov. Akce začne v sobotu. Ráno je a bude ještě místy zataženo s občasným deštěm a přes den bude většinou oblačno a k večeru až polojasno. Teploty dnes naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré ráno. V Roudnici nad Labem se strany dohodly na nové radniční koalici. Vytvoří ji uskupení Akce R se 6 mandáty, Piráti a nezávislí kandidáti se 3 křesly a zastoupení v koalici budou mít i 2 kandidáti z ODS a KDU-ČSL. S 11 zastupiteli tak v 21 členem zastupitelstvu vytvoří těsnou většinu. V Ústí nad Labem vzniká nový mural, takzvaná velkoformátová malba. Ve veřejném prostoru v oblasti za nádraží v Přístavní ulici dílo vytvoří slovenský umělec Juraj Ďuriš. Uvedla to mluvčí Ústeckého kulturního střediska Sabina Straková. Jeho návrh vybrala z několika dalších odborná komise.
2: Slovenský autor komisi zaujal hlavně motivem, kompozicí i malířskou technikou. S výběrem plochy pro zmíněný mural pomohli architekti Barbora Havrlová a Tomáš Petrman. Ďuriš své dílo představí veřejnosti v úterý 20. října v 17 hodin. Součástí akce bude i street artový workshop a hudební doprovod. Z Ústí nad Labem Lukáš Mucha, Český rozhlas.
1: V Libereckém kraji v sobotu začíná víkend Křišťálového údolí. Součástí dvoudenní akce budou komentované prohlídky v regionálních sklářských firmách, tvořivé dílny i setkání s tvůrci skleněných šperků a bižutérie. Kromě víkendu Křišťálového údolí začíná i týden sklářů. Ten potrvá do 25. října. Lékaři papeži Lvovi 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic. Při operaci mu část plíce odebrali, oznámil to Vatikán. V římské nemocnici se bude papež zotavovat přibližně týden.
3: 71-letému papeži lékaři diagnostikovali adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. O plánované operaci informoval papež své příznivce v nedělním projevu.
4: Lékaři se domnívají, že je nejlepší provést zákrok, a tak jsem se ho na jejich radu rozhodl podstoupit, aby mi uzlík odstranili.
3: Operaci papež podstoupil včera v Gemelliho nemocnici. Před její budovu přišli papeže podpořit davy lidí. Někteří na jeho příjezd čekali i několik hodin. Podle Vatikánu trvala operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá. Anna Belio, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Ráno stále je a bude místy zataženo s občasným deštěm. Přes den bude většinou oblačno a k večeru polojasno. Teploty dnes čekáme 14 až 17 stupňů a na horách do 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Český rozhlas Sever s vámi 7:04. Dobré ráno na severu Čech. Máme 14. října, máme skoro půlku měsíce, ale pozor, to nejdůležitější v tom měsíci máme ještě před sebou, teda vyměnit pneumatiky, strašidelně se namalovat na Halloweena, změnit čas a užít si opravdu skoro týdenní podzimní prázdniny. Tak si to užívejte s námi, s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Jana Kratochvílová, teď už Činasky. Dobré ráno.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever. Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Na závěr písničky zatleskáme, publikum tvé jsem já na Českém rozhlasu Sever 11 minut po 7 hodině, dobré středeční ráno, 14. října, v kalendáři vidím Agáta, někomu by to možná stačilo k tomu, aby hned zvednul telefon a nějaké Agátě zavolal, nám ne, my vám dopodrobna řekneme, v co v tento dnešní den můžeme čekat, jako se oslav, co si připomínáme, co víme o 14. říjnu, je tady Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Středa, 14. října. Svátek slaví z řečtiny dobré Agáty. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Dvě bitvy v jeden den a ani ne 30 kilometrů od sebe daleko se odehrály před 220 lety v roce 1806. Francouzský císař Napoleon porazil prusko-saské vojsko u německé Jeny. Byl přesvědčen, že narazil na hlavní voj nepřátelské armády. Ten ale o několik kilometrů dál u Auerstadtu porazil jeho maršál davů. První veřejné telefonní spojení dostala Praha před 145 lety v roce 1881. První koncesi na moderní živnost ten den dostal syn Františka Palackého Jan. Pražská ústředna měla později na startu celých 10 klientů. Medvěd s malým rozoumkem mlsající med se zrodil před 100 lety, v roce 1926.
3: Oho, dobrý den, je Kristůfek Robin doma?
2: Anglický spisovatel Ellen Alexander Milne vydal jeho první dobrodružství. Téměř 100-metrová nákupní pasáž nově postaveného obchodního centra Myslbek, spojující třídu na Příkopě s ovocným trhem, byla v Praze otevřena před 30 lety, v roce 1996. Zlomeninu lebeční kosti utrpěl Petr Čech před 20 lety.
4: Tak zase vím, že ten mozek tam je.
2: Od návratu už nastupoval jen ve speciální přilbě a ta ho proslavila stejně jako brankářské umění. Kdo by neznal Love Hurts skotské skupiny Nazareth? Její zpěvák Dan McCafferty by dnes slavil 80. A kulatou 70. má její výsost arcivévodkyně Gabriela Habsbursko-Lotrinská, vnučka posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Živí se jako sochařka. Já přeju hezký den.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Minutu po čtvrt na osm, Český rozhlas Sever s vámi. Máme vždycky radost, když se objeví nějaký talent u nás na severu Čech. My vám jeden talent představíme za chvíli. Teplický objev Idris Hopy přidal svůj třetí ligový gól, první v této sezóně. O talentovaném fotbalistovi z Teplic uslyšíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď si něco řekneme o počasí. Teď teploty po ránu kolem 7 stupňů Celsia, přes den maxima 17 stupňů. Bude oblačno, zataženo, může se přidat i občasný déšť, ale přesto užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před 7:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Někteří fotbalisté jsou od pohledu sympaťáci a když přidají skvělý výkon na hřišti, o to víc jim fandíme. Zatímco na tiskové konferenci nešlo přehlednout jeho ostych, na hřišti se choval jako sebevědomý mazák. Teplický teenager se zase připomněl. Mládežnický fotbalový reprezentant Idris Hopi vstřelil svůj premiérový gól v tomto ligovém ročníku. Po vystřídání mu stačilo 48 sekund na to, aby svému celku zařídil aspoň remízu s Olomoucí 1-1. Pochvalu pak 18-letý mladík slyšel nejen od fanoušků, ale také od teplického trenéra Zdeňka Frťaly.
1: Nejenom ten gól, ale i ty jeho možnosti, který měl, ty situace 1-1, tak znova ukázal, že má velký předpoklady, že hráč, který se nebojí těchto situací.
2: Hopi hrál skoro celou minulou sezónu za teplický dorost, kterému pomohl 27 góly k postupu do nejvyšší soutěže. Za odměnu dostal první starty za teplické Ačko, ve kterém na sebe upoutal pozornost dvěma zásahy. Od léta už je součástí prvoligové šatny.
3: Konkurence je veliká a je to taky motivace k tomu, aby se každý den makal, trénoval a dostal se do základní sestavy, případně dát gól.
2: V této ligové sezóně má Idris Hopi 6 startů, polovinu v základní sestavě. O větší porci ho připravili zdravotní problémy.
3: Že jsem nemohl hrát, tak jsem užíval docela hodně, protože jsem se díval na kluky, jak tam hrajou a prostě jsem tam chtěl taky být. Měl jsem natažený vazy v kotníku a chtěl jsem se vrátit vlastně co nejrychleji. Tým mi hodně pomohl, fyzio, kondiční trenér, trenéři, všichni, za to jsem vděčný. A pomalinku se do toho dostávám a snad budu dávat víc gólů. Já rád útočím, kdybych měl možnost, tak bych chtěl jenom útočit, ale musím jít do ty obrany.
2: Je si Idris Hopi vědomý svých nedostatků. Uplynulou reprezentační přestávku strávil s českým týmem do 19 let na turnaji ve Španělsku, kde zasáhl do utkání proti Švédsku a Německu, proti kterému zařídil gólem remízu 1-1.
3: Určitě jiný než mužský fotbal, tam jsem měl víc klid, víc pohodu, víc balon u nohy a tady je to těžší, tady hned každý na tebe napadá, je u tebe, takže určitě to vnímám. A zase je to rozdíl mezi U19 a mužským fotbalem.
2: Řekl Idris Hopi, který má rodiče z Chorvatska, ale on už se narodil v Česku. Do reprezentačního Ačka si španělský kouč Santi Denia vybral z Teplic Matěje Radostu a motivoval tím i ostatní nadějné fotbalisty.
3: Ano, určitě a jsem taky šťastný za něho. Určitě přijdu k němu, zeptám se ho na hodně otázek, protože mě to zajímá, jaký to tam bylo. Motivace je tam veliká. A každý zápas chceš hrát nejlíp, aby ses prosadil, ukázal a snad taky se dostanu.
2: Přeje si 18-letý fotbalista Idris Hopi, který v tomto kalendářním roce za Teplice v 8 ligových zápasech nastřílel 3 góly. David Kalvas, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i

3 minuty před 7:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Před námi zprávy v 7:30 s Barborou Kučerovou. Já vám přeji krásný den. Venku už svítá, takže je celkem vidět, tak abyste měli jasno v tom dnešním dni společně s námi.

0: hodně 7.30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústecký krajský soud včera poslal na 17 let do vězení 26-letého muže, který letos v březnu na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku zavraždil svého 2,5letého syna. Muž u soudu prohlásil vinu a souhlasil s trestem, tak rozsudek je tím pravomocný. Česká pošta začne dnes prodávat novou poštovní známku s motivem lanovky na Komáří výšku u Krupky na Teplicku. Známka z edice Technické památky bude stát 31 korun a vyjde v nákladu 380 tisíc kusů. Výtvarný návrh vytvořil Milan Bauer, který zachytil pohled ze sedačky směrem k vrcholu s horským hotelem. Poslanci by dnes měli mimořádně projednat prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Prezident Petr Pavel návrh nové normy vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Číňan obžalovaný ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu dnes stane v Praze před soudem. Za neoprávněnou činnost pro cizí moc mu hrozí až 5 let vězení. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování ve výši 28 miliard korun. To je o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypermonitoru České bankovní asociace. Dnes ráno ještě je a bude. Místy zataženo s občasným deštěm. Přes den bude oblačno a k večeru polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/35 na Liberecku v Hodkovicích nad Mohelkou se stala aktuálně nehoda 3 osobních aut. Tak na tomto místě čekejte zdržení a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:58 posloucháte Český rozhlas Sever, tak tady koukám na první předpověď meteorologů na Vánoce. Prý by mohly být bílé, no ale přece jen do Vánoc máme ještě 2 měsíce, že jo? Tak buď to budou bílé, nebo budou na blátě, to si vyberte. Rozhodně já přidám přesnější předpověď. I letos bude štědrý den 24. prosince. Hezký den vám všemi s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Marta Kubišová, teď Karel Gott.

0: Český rozhlas Sever s vámi 9 minut po půl osmé. Včera jsme hledali ty nejideálnější sourozence. Ptal jsem se vás, jaký jsou vaši sourozenci, kolik jich máte, jestli se stýkáte, jestli si pomáháte. Dovolala se i paní Jiřina z Prahy.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Já bych se chtěla pochlubit. Mám sestru o 2,5 roku mladší a když jsem nastupovala na gymnázium, tak jsem po 14 let jsem měla novou sestru.
0: Ano.
1: Takže jsme 3 holky. Když bylo mý nejmladší sestře 8 let, tak se mi narodil syn. Takže já jsem vozila svoji nejmladší sestru jako druhé dítě na všechny dovolené a tak. A jinak chci říct, že my 3 sestry se stále scházíme. Už jsme všechny 3 důchodkyně a teď nejmladší sestra, které bylo 67, nás pozvala do Prahy na takový posezení k narozeninám, tak jsme si pospívali, hráli tam muzikanti na kytary, na banjo. A my se sestrou v Novém Boru jsme, když jsme měli malé děti, tak jsme každých 14 dní z Prahy jezdili za ní s dětmi a bydleli jsme u ní. Takže máme opravdu úplně přátelské vztahy se sestrami a vídáme se, řekněme, každý týden nebo každý 14 dní jsme na chalupě tady u Nového Boru. Na chalupě nemáme televizi a jediný, co posloucháme, je Rádio Sever, takže jsme hrozně rádi, že vás máme.
0: Ano a dneska se vás budu ptát na výdejní boxy. U nás jich je víc než 18 tisíc. Jak často výdejní boxy využíváte? Jaké máte zkušenosti s doručováním zásilek do boxů? Souhlasíte s tím, že by jich mělo přibývat nebo naopak ubývat? Už teď můžete psát maily na damereč@rozhlas.cz a budu moc rád, když po 9. hodině zavoláte. Krásný den!

0: 3:45, posloucháte Český rozhlas Sever, tak Městské divadlo v Mostě už ví, co budou hrát v příštím roce. Představilo toto divadlo svůj plán, nechybí klasické tituly i autorská díla. Já trošičku nalákám, v divadle v Mostě se bude hrát hokej. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí, venku pošmourno, zataženo, sem tam lehký deštík, teploty kolem 7 stupňů, dnešní maximální teploty 16 stupňů a oblačno zataženo s občasnými přeháníkami bude dnes po celý den. Přesto dnešní den užívejte.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Život plne dál,

0: Český rozhlas Sever s vámi. Tak pojďme do slibovaného divadla v Mostě. Městské divadlo v Mostě a divadlo Rozmanitostí představili plány na rok 2027. Dohromady chystají 11 premiér, diváci se mohou těšit jak na klasické tituly a autorské inscenace, tak na pohádky pro nejmenší. S čím se obě scény chystají oslovit diváky, to ví reportér Honza Beneš, který si nový dramaturgický plán prostudoval. Honzo, hezké ráno.
1: Hezké ráno, začněme městským divadlem, které naplánovalo na příští rok 6 premiér. Diváci se mohou těšit například na komedii Georges Feydeau a Dámský krejčí. Je to klasická komedie o lžích, do kterých se hrdina zapletá čím dál víc, až jednoho dne vše praskne. Režie se ujme Vojtěch Nejedlý. Milovníci klasiky ocení uvedení Shakespeareova krále Líra, režírovat bude Filip Nukols nebo Jiráskovi Lucerny v režii Mikuláše Tice. Já bych ale rád upozornil na dvě díla, která se svým pojetím jistě diváky natchnou. Tím prvním je muzikál Černožlutý nebe, který bude pojednávat o fenoménu litvínovského hokeje, o hráči a trenérovi Ivanu Hlinkovi. Pokračuje umělecký šéf divadla Michal Pětík.
2: Není to biografie, to chci zdůraznit, není to překlopení jeho života do divadelní podoby, spíš je to fenomén sportu na jevišti, toho, co ten sport těm sportovcům také může vzít, přinést. Děj se odehrává víceméně v období normalizace 70. 80. let.
1: Ještě doplním, že režírovat bude Filip Nukols, hudbu napsal Filip Taylor a libreto Tomáš Syrovátka.
0: A jaký je ten druhý titul, který tě zaujal?
1: Tím druhým titulem je Kok. Význam tohoto slova vysvětluje umělecký šéf Mosteckého divadla Michal Pětík.
2: Znamená kohout, ale znamená to i pánské přirození ve filmech pro dospělé, bych tak řekl. Inscenace jako hlavní téma má vlastně závislost na pornografii, což je velmi rozšířený fenomén. Adam Ernest, který to bude režírovat, text dlouhodobě konzultoval s psycholožkou, která se tomuhle fenoménu věnuje.
1: Představení bude určeno hlavně pro dospívající mládež a divadlo počítá i s tím, že by po jeho skončení následovala například beseda s režisérem, lékaři nebo psychologi.
0: Můžeš tě stručně nahlédnout do plánu divadla Rozmanitostí, které hraje hlavně pro dětské diváky?
1: Divadlo chystá 5 premiér, například pohádky Dozlobeno nebo Čarodějův učeň. Pro starší děti ve věku od 10 let bude hra Pérák, inspirovaná jediným českým komiksovým hrdinou, který za války bojoval proti nacistům. A pro o něco ještě starší děti bude určené představení s názvem Rozložíš paměť, které přináší příběh dospívajícího chlapce na malém městě v rodině plné problémů. Chlapec svede boj s přijetím vlastní identity i předsudky. Půjde o komorní loutkové představení.
0: Honzo, děkujeme za informace, slibme si, že spolu půjdeme do divadla, budeme sedět vedle sebe a tleskat. Měj se hezky.
1: Stejníku, určitě.
3: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
4: Život je šatna v kabaretu,

Za 3 minuty 8 jste s Českým rozhlasem Sever, samozřejmě před námi zprávy v celou. Tam bude to, na co jste zvyklí, nebude chybět aktuální předpověď počasí nebo informace z naší dopravy. Hezký den.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Zájemci z Duchcova losovali o zahrádkářské pozemky nedaleko části Nové Sady. 6 dřevěných soch obohatilo veřejný prostor v Klášterci nad Ohří. Dnes je papučový den, lidé mohou podpořit hospice po celém Česku. Ráno je a i bude ještě místy zataženo. Mlhy nejsou a na některých místech prší. Přes den bude většinou oblačno a k večeru až polojasno. Teploty dnes čekáme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré ráno. Velký zájem vzbudila nabídka nových zahrádkářských pozemků v Duchcově. Město poblíž osady Nové Sady připravilo 52 zahrádek. Přihlásilo se přes 200 lidí, z nichž 193 splnilo nastavené podmínky. V úterý odpoledne zaplnili kulturní centrum a každý si vylosoval lísteček, buď s číslem pozemku nebo prázdný, upřesňuje starosta Zbyněk Šimera ze sociální demokracie.
2: Asi lepší varianta nebyla, než to vylosovat, aby to bylo nejspravedlivější. Potom, až to rada schválí, tak je sezveme ty, co teda měli to štěstí, a s těmi budeme jednat potom dál. Oni mají 9 měsíců na to, aby se založili zahrádkářskou kolonii.
1: Celkem 6 soch ze dřeva mohou nově lidé obdivovat ve veřejných místech v Klášterci nad Ohří. Plastiky vznikly v polovině roku na kláštereckém sympoziu s názvem Paměť krajiny. Město pro ně našlo místo až teď. Lidé je najdou například u vlakového nádraží, před základní školou Školní a v parčíku u světelné křižovatky. Domácí hospicovou péči je dnes možné podpořit při papučovém dni. Právě fotografií v této domácí obuvi, jejím sdílením na sociálních sítích a třeba i vlastní zkušeností se dá na domácí hospice upozornit. Je možné je podpořit taky finančně nebo při benefičních akcích po celém Česku. Pro rodiny pečující o nevyléčitelně nemocného blízkého je důležité říci o pomoc včas, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michaela Čeřovská.
3: Ta rodina moc nemá sama šanci to poznat, k tomu je důležitý třeba ten lékař v nemocnici, který vidí, že už ta léčba, která se snažila uzdravit tu nemoc, nepřináší ty výsledky a že by ten nemocný měl lepší kvalitu života, pokud by využil paliativní péči, a je potřeba, aby tu rodinu vlastně seznámil s touto možností, vysvětlil jim, jak to funguje. Sport.
1: Fotbalisté Slávie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál. S výkonem svých svěřenců nebyl po zápase spokojený ani trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
4: Nedokážeme se dotknout nějakého svého maxima a jednoznačně soupeři gratuluju vítězství, podal jako kvalitní výkon, ale na rovinu musím říct, že to je soupeř, kterého bychom měli porazit, a v některých fázích toho zápasu se to jednoznačně ukazovalo, a to, že jsme to nezvládli, je naše chyba. Počasí.
1: Ráno je místy zataženo s občasným deštěm, přes den bude většinou oblačno a k večeru až polojasno. Teploty naměříme 14 až 17 stupňů a na horách do 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 1/27 v Malém Březně na Mostecku právě probíhá vyšetřování nehody. Na místě je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a směrem od mostu se začíná tvořit kolona. Čekejte zpoždění a jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po osmé, posloucháte Český rozhlas Sever, máme středu, máme 14. října, já vám přeju krásné dobré ráno, možná v práci společně snídáte, pak si dáte společnou svačinu, oběd, a ona ta pracovní doba samozřejmě uteče. Tak vám přeji, abyste dostali co nejméně nepříjemných mailů, co nejméně mailů, kde se musí něco složitého řešit, prostě aby ten den plynul v pohodě. A to i na vlnách Českého rozhlasu Sever i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Petr Novák, teď Xindle X.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Krásný den, posloucháte Český rozhlas Sever. Je podzim, ale ani podzim, ani zima nemusí být překážkou pro to, aby některé rostliny kvetly. Příklady nabídne právě teď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Hezký den, posloucháte Český rozhlas Sever. I nadále dobré středeční ráno. Pětice senátorů uspěla ve volbách už v prvním kole. Ve 22 dalších obvodech se teprve rozhodne. Už za chvíli přineseme přehled těch nejtěsnějších soubojů a v našem volebním průvodci připomeneme i to, jak hlasovat a kde k tomu sehnat lístky. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Podrobnosti o počasí, venku zataženo, oblačno, pošmourno, prostě sem tam se objevuje nějaká ta přeháňka, ty přeháňky se sem tam budou objevovat po celý dnešní den. Takže se rozhodně můžeme těšit na podzimní počasí, ty nejvyšší dnešní teploty bude ještě celkem teplo, plus 16 stupňů Celsia, i nadále příjemnou středu.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 7 minut půl devátá, vy jste s Českým rozhlasem Sever, hezký den. Lidé v 5 senátních obvodech už vědí, kdo je bude v horní komoře zastupovat. Na Děčínsku uspěl v prvním kole Zbyněk Linhart ze Starostové a nezávislí, na Vyškovsku jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL. Jasnou už je taky na Rychnovsku, Trutnovsku a Strakonicku a Děčínsku. Dalších 22 obvodů si nové senátory vybere tento pátek a sobotu.
1: O pár desetin procenta uniklo vítězství v prvním kole Jiřímu Padevětovi za STAN. O senátorské křeslo se tak v obvodu Praha 1 utká s Janem Čižinským z Prahy sobě. Zhruba 1% bod dělí na Kladensku Adélu Sucharda Šípovou za Piráty a Petra Patáka z ODS. Podobně jsou na tom na Přerovsku i Jakub Navařík z ODS a Petr Vrána z Hnutí ANO.
2: Ve druhém kole zvítězí ten kandidát, který získá většinu hlasů. Volby vypadají stejně jako minulý týden. Voliči si vyberou lístek svého favorita a v obálce ho vhodí do urny. Tentokrát ale lístky nedorazí lidem domů, varuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Budou k dispozici až ve volební místnosti, budou to dva lístky, kdy budou zase šedivé, protože tam už není od čeho je barevně odlišovat, takže dostanou šedivou úřední obálku a dva hlasovací lístky a zvolí tedy kandidáta.
1: V Senátu sedí celkem 81 zákonodárců. Jejich složení se mění každé dva roky. Voliči svými hlasy vždy obměňují 1/3.
2: Letos jich přišlo v prvním kole hlasovat asi 43%. Druhé kolo patří dlouhodobě k nejméně populárním volbám, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
4: Volební účast ve druhém kole senátních voleb, které již probíhá bez souběhu s jinými volbami, od roku 2012 nepřesáhla hodnotu 20%.
1: Senát je přitom jedním z pilířů našeho politického systému. Projednává naprostou většinu zákonů, které schválí sněmovna. Spolu rozhoduje i o ratifikaci mezinárodních smluv, změnách ústavy nebo volebních zákonů.
2: Na rozdíl od sněmovny se taky nedá rozpustit a v případě, že dolní komora přestane fungovat, přebírá dočasně její roli. Senátoři zároveň kontrolují prezidenta a můžou ho žalovat pro velezradu. O složení senátu na další dva roky rozhodnou voliči v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: které se trápí, potřebuje vědět, že si má s kým promluvit. Ústecký kraj proto pomáhá školám vytvářet bezpečné prostředí a podporuje pedagogy, školní, poradenská pracoviště i krizovou pomoc. Na prevenci a podporu duševního zdraví ve školách letos vyčlenil více než 19 milionů korun. Protože když děti potřebují pomoc, důležité je všimnout si toho včas. Ústecký kraj chrání duševní zdraví našich dětí.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Policisti hledají svědky červnového vloupání do rodinného domu v Lounech. Zatím neznámý pachatel si odnesl šperky a hotovost z uzamčeného trezoru v hodnotě bezmála 1,5 milionu korun. Podle mluvčího policie Jakuba Mareše prostřihl plot a vypáčil okno. Městské divadlo v Mostě příští rok uvede 6 premiér. Mezi nimi je i muzikál o fenoménu litvínovského hokeje. Jmenuje se Černožlutý nebe. Vyprávět by měl mimo jiné taky o legendě litvínovského hokeje, hráči a trenérovi Ivanu Hlinkovi. V Libereckém kraji v sobotu začíná víkend Křišťálového údolí. Součástí dvoudenní akce budou komentované prohlídky v regionálních sklářských firmách, tvořivé dílny i setkání s tvůrci skleněných šperků a bižuterie. V Německu dnes v 13:00 začne první soud o sabotáži plynovodu Nord Stream. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedl skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Státní zástupce to považuje za válečný zločin. Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se může se stížností kdokoliv obrátit až do 23. října. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Lékaři papeži Lvovi 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic. Při operaci mu část plíce odebrali, oznámil to Vatikán. V římské nemocnici se bude papež zotavovat přibližně týden. Ráno čekáme ještě místy zataženo s občasným deštěm, přes den bude většinou oblačno, k večeru až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 13 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Litoměřicích v ulici Pokratická je nehoda, srazilo se tam osobní auto s autobusem. Nehoda se obešla bez zranění, ale očekávejte tam zdržení. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 9:59, posloucháte Český rozhlas Sever. Vím, že mnoho z vás má moderní auta, která přepínají na denní svícení a potom samozřejmě na potkávací světla, ale přesto přeze všechno teď je pošmour, no a i ta automatická světla moc nefungují. Raději si ručně rozsvítíte, ať jste vidět. Šťastnou cestu i s Českým rozhlasem Sever, i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli tady pro vás... Pavel Bobek, už je tu. Hezký den.

0: 8 minut po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Nevím, jestli pro vás mám dobrou zprávu. Rozhodně se teď podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici první třídy číslo 13 u Komořan opravujeme most ve směru z Chomutova na most a také navazující úseky silnice. Tento směr je uzavřený a řidiči využívají objízdnou trasu přes Třebušickou ulici. V opačném směru z mostu na Chomutov se projíždí jedním jízdním pruhem. Práce za 54 milionů korun plánujeme dokončit v lednu příštího roku. Poté zahájíme opravu mostu v opačném směru.
0: Tak šťastnou cestu, přátelé.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty před 8:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký dobrý den, hezké dobré ráno vám všem. Složité povolební vyjednávání přinesly výsledky komunálních voleb třeba Produchcov. Taky další města a obce z Teplicka jednají o složení nového vedení samospráv. My pro vás máme podrobnosti, které se dozvíte už za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Venku pošmurno, zataženo, oblačno, sem tam se objevují přehánky. Takové počasí nás bude provázet celý dnešní den. Nejvyšší teploty budou do 16 stupňů Celsia a občas se objeví nějaká ta přehánka. Krásný den vám všem.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever.

0: Krásný den, za 12 minut 9. hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Polvolební vyjednávání pokračují. Na Teplicku se změny ve vedení radnice očekávají třeba v Oseku nebo Bystřanech. V samotných Teplicích nejspíš zůstane vše stejné. Dění v teplickém okrese sleduje naše reportérka Jana Vitásková. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. V Teplicích chce ve vedení města pokračovat současná koalice Hnutí ANO a uskupení Volba pro Teplice. Podle lídra Volby Petra Slavíčka jednají o postu primátora, náměstku a složení rady. Zvítězila ODS s 10 mandáty. Druhé ANO jich má 9, třetí Volba pro Teplice 7. Do 27 členého zastupitelstva se dostala ještě SPD, která bude mít jedno křeslo.
0: Jaká je situace v dalších větších městech Teplicka?
1: V Bílině vyjednává vítězné hnutí ANO s lídrem Radka Zenkrem o pokračování dosavadní koalice s ODS. To má v 29 členem zastupitelstvu 5 křesel, ANO 11. Taky v Krupce vede jednání vítězné ANO, tam současného starosty Jana Kuzmy. V 21 členem zastupitelstvu má těsnou většinu 11 mandátů, takže jedná o koalici s dalšími subjekty. V Dubí vyhrálo s převahou uskupení pro Dubí starosty Jiřího Kašpara z ODS. Složitá povolební situace je ovšem v Duchcově. Vítězná sociální demokracie starosty Zbyňka Šimbery obsadila v 21 členem zastupitelstvu 6 křesel. ANO a šance pro Duchcov mají shodně po 4, SPD 3 a zbývající 4 mandáty se rozdělily další 3 strany a uskupení.
0: A co už zmiňovaný Osek a Bystřany?
1: Tak v Oseku zvítězila dosavadní opozice, a to uskupení Sport a zdraví pro Osek získalo 8 mandátů z 21. Pro povolební vyjednávání oslovilo podle lídra Jiřího Macháčka 3 další nezávislé subjekty. Ovšem uskupení Osek všem dosavadního starosty Václava Krtka v nich není, to získalo 4 místa. V Bystřanech dostalo uskupení dosavadního starosty v 11 členem zastupitelstvu jenom 2 křesla, stejně jako další subjekt místo starosti. Naopak 7 mandátů získalo uskupení Zdravé Bystřany. A změna bude taky nejspíš ve městě Hrob, kde zvítězilo uskupení současného starosty Jiřího Firsta pro město. Získalo těsnou většinu 8 křesel v 15 členem zastupitelstvu. Podle Firsta už nebudou pokračovat v dosavadní koalici s uskupením za Hrob, ale domluví se s dalšími subjekty.
0: V Ústeckém kraji přišlo k volbám do obecních zastupitelstv přes 40% voličů. Jaká účast byla v Teplickém okrese?
1: 39%. A ta nejvyšší účast ta byla na Moldavě přes 82% a ve Rtyni nad Bílinu téměř 77%. Naopak nejnižší hlásí Bílina a Teplice necelých 32%.
0: My děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Jste s Českým rozhlasem Sever i nadále. Krásné, dobré, příjemné ráno vám všem.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Sever, s vámi hezký den, hezké ráno. Agáta má svátek, tak Agátam všechno nejlepší, užívejte dnešní den naprosto naplno. Je tedy středa, 14. října, to podle svátku už víme. Po 9. hodině dáme řeč a dnešní téma jsou výdejní boxy, kterých je v našich městech, ale i menších obcích, dá se říct, rostou jak po dešti. Já jen v okolí svého bydliště napočítal 4, možná jich je 5. Rozhodně využívám ty 2 nejoblíbenější a o výdejních boxích dáme řeč po 9. hodině. Tak budu rád, když zavoláte. Samozřejmě nejdřív, ale tady budou zprávy v celou. Dozvíte se, že oprava českolipského single tracku na Špičáku je hotová a s opravou pomáhali i mladší žáci. I nadále příjemný den vám všem.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Louny mění v části města den svozu směsného odpadu. Městské divadlo v Mostě chystá v příštím roce celkem 6 premiér, mimo jiné také hru o závislosti na pornografii. V Děčíně se rýsuje koalice 4 uskupení. Vítězné hnutí ANO míří do opozice. Dnes čekáme teploty do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré dopoledne. V části Loun budou svozová auta od příštího týdne odvážet směsný komunální odpad ve středu. Podle mluvčí radnice Pavly Kutlu dosavadní svozy některými ulicemi kvůli své velikosti neprojedou. Svozová společnost tam proto nasadí nově menší auto.
3: Změna se týká 17 ulic. Patří mezi ně například Blahoslavova, Jeronýmova, Kolárova, Slovenského národního povstání, Čeňka Zemana, Poděbradova nebo Myslbekova. Úplný seznam dotčených ulic najdou lidé na webových stránkách lounské radnice. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: 6 premiér chystá na příští rok Městské divadlo v Mostě. Kromě klasických děl, jakými jsou Shakespeareův Král Lear nebo Jiráskova Lucerna, nabídne také představení určené hlavně pro mládež s názvem Kok. Význam slova i obsah představení prozrazuje umělecký šéf divadla Michal Pětík.
4: Znamená kohout, ale znamená to i pánské přirození ve filmech pro dospělé, abych tak řekl. Inscenace jako hlavní téma má vlastně závislost na pornografii, což je velmi rozšířený fenomén. Adam Ernest, který to bude režírovat, text dlouhodobě konzultoval s psycholožkou, která se tomuhle fenoménu věnuje.
2: Představení bude určeno hlavně pro dospívající mládež a divadlo počítá i s tím, že by po jeho skončení následovala beseda s režisérem a s psychologi. V Děčíně vzniká po komunálních volbách nová koalice složená ze 4 politických uskupení. Dosavadní vládnoucí hnutí ANO tak zřejmě skončí v opozici. Koalice složená z Volby pro Děčín, ODS, Našeho Děčína a Starostů a nezávislých by tak měla 16 hlasů v 27 členem zastupitelstvu. Kandidát na post primátora je Martin Pošta z Volby pro Děčín, potvrdil koaliční schodu. Cyklisté v České Lípě mohou od tohoto týdne znovu využívat single track na Špičáku, oznámilo to vedení města. 3-kilometrovou trať opravili Českolipské městské lesy na začátku října zhruba za 400 tisíc korun.
5: Trať single tracku pracovníci rozšířili a vysypali novým kamením. Na stezce je také nové značení, opravené informační tabule a stojany na kola. Na opravě stezky se kromě stavební firmy podíleli také žáci základní školy Špičák a v rámci prospěšných prací i klienti probační a mediační služby. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes dopoledne ještě stále je místy zataženo a někde i prší. Přes den bude většinou oblačno a k večeru až polojasno. Teploty dnes čekáme 14 až 17 stupňů, na horách do 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Na Liberecku na...
6: Český rozhlas Sever s vámi, hezké dopoledne vám všem přejeme. Tak dáme řeč, co říkáte. A dneska se vás budu ptát na výdejní boxy. Jak často je využíváte, jaké máte zkušenosti s doručováním zásilek z boxů, vítáte, že jich přibývá, nebo je považujete za rušivý prvek v krajině. Barčo, ty využíváš výdejní boxy?
7: Já výdejní boxy využívám ráda, protože se nemusím starat o otevírací dobu různých obchodů, kde vydávají ty zásilky a podobně.
6: Jasně, tak zavolejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Beatles, teď Lucka Ondráčková a Radim Flender.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den, s pořadem dáme řeč 10 minut po deváté. Výdejní boxy, to je dnešní téma. Využíváte jich často a považujete je za přínos do naší krajiny nebo za rušivý prvek. Máme jich víc než 18 000 v naší republice. Já výdejního boxu využívám tak jednou za měsíc, pokud mám potřebu objednat, tak samozřejmě, když objednám, tak i víckrát, ale pamatuju dobu, že jsem normálně chodil do krámu, nakupoval jsem, snažím se o to i nadále, ale jsou věci, které si zásadně nechávám posílat. Výdejní boxy, přínos či naopak? Největší výhodou doručování zboží do výdejních boxů je možnost vyzvednout si zboží kdykoliv. Rychlost a pohodlnost dodání. Výdejní boxy jsou mezi lidmi čím dál populárnější a roste i jejich počet. V Česku, jak už jsem říkal, jich máme přes 18 000, což je pro představu skoro čtyřikrát tolik než bankomatů. V minulosti měly ale s výdejními boxy problémy některé obce, hlavně kvůli nevhodnému umístění.
1: Lidi objednali úplný kraveny, papírový kapesníky.
2: Do jednoho z výdejních boxů v centru Prahy pravidelně zaváží pan Roman. A řekl byste, že těch zavážek tedy přibývá?
1: No třeba dřív už se nejezdili víkendy a teď už se jezdí furt i víkendy prostě non-stop.
2: Právě možnost vyzvednout si zásilku v jakoukoliv denní i noční dobu i o víkendu je jedním z důvodů, proč jsou výdejní boxy tak populární. V dnešní době jsou hlavním způsobem doručení zásilek už pro většinu Čechů, jak ukazuje průzkum společnosti Kantar pro firmu PPL, kterého se v únoru zúčastnilo 1000 Čechů. Mluvčí PPL Michaela Tůmová říká.
3: Ještě v roce 2023 volilo boxy jako primární způsob doručení pouze 18% Čechů. Letos vzrostl jejich podíl skoro trojnásobně na 56%.
2: Výdejní boxy jsou nejvyužívanější metodou doručení zásilek i u největšího tuzemského internetového obchodu Alzy. A podle jeho analýzy také nejekologičtější, tvrdí mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.
4: Doručování zásilek do Alza boxů a jejich odnos zákazníky pěšky je nejšetrnější variantou z hlediska uhlíkové stopy. A to jak v Česku, tak i na Slovensku. V tuzemsku je tato varianta až o 83% šetrnější než doručení přímo na adresu zákazníka.
2: Některé obce měly v minulosti s výdejními boxy problémy, hlavně s jejich umístěním. To se ale daří postupem času řešit. Alze se podle Čeřovské naopak v poslední době obce sami ozývají s žádostí o umístění boxu. Právě jasná dohoda na tom, kde bude box stát, pomáhá konfliktům předcházet. Potvrzuje i za zásilkovnu Emma Čapková.
5: Máme také samostatný tým, který se věnuje komunikaci se samosprávami a pravidelně se setkává se zástupci měst a obcí.
2: Že se komunikace mezi doručovacími společnostmi a obcemi v poslední době zlepšila, potvrzuje i ředitel legislativně právní sekce Svazu měst a obcí Dan Jiránek.
6: Pokud není ta komunikace od začátku úplně skvělá, tak se může stát, že se narazí na nějaký problém. Třeba to, že tam začnou jezdit lidi přes den, kdy se třeba plní škola. Někdy to je naopak, že tam lidi jezdí v noci, ať už zákazníci nebo ti, kteří ty boxy plní, a je to klidná čtvrť, kde nejsou zvyklí na noční provoz.
2: Už teď je v Česku přes 18 000 výdejních boxů a pravděpodobně jich ještě přibude. V průzkumu společnosti Kantar totiž skoro polovina dotázaných uvedla, že by v příštích 5 letech uvítali ještě víc výdejních míst. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Tak přátelé, a teď to nechám na vás. Přivítali byste více výdejních boxů, nebo je to tak akorát? Myslíte si, že některé výdejní boxy ruší náš ráz naší krajiny? Využíváte výdejních boxů? Volejte 475 212 212 nebo napište mail na dame@rozhlas.cz. Teď ale zaspomínáme na dobu, kdy jsme měli prázdné ulice.
7: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Vídejní boxy dneska probíráme. Já tedy do vídejních boxů chodím nejčastěji pro elektroniku, taky pro doplňky stravy. Na rozdíl tedy od zbytku rodiny si nenechávám posílat boty a oblečení, to si prostě musím vyzkoušet, ale třeba sportovní boty, ty mají super nabídku ve sportovních e-shopech, tak třeba objednám dvoje, troje a pak je v pohodě můžete vrátit. Takže těch vídejních boxů fakt využívám docela dost a já jsem na vás zvědavý, jestli vy taky. Na telefonu je Vašek z Postoloprt, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Máte dost vídejní boxu ve svém okolí?
1: No, řekl bych tak přiměřeně, tak klidně bych byl nějaký i blíž, ale dobrý.
0: Tak jak daleko máte k nejbližšímu?
1: K nejbližšímu mám tak 4 minuty autem.
0: Jo, autem? Tak to nemáte jako blízko baráku, že by jako...
1: Ne, to ne, kdyby mi plácli jeden na barák, mě by to nevadilo.
0: Jo, a využíváte je často?
1: Docela jo. Mě tam vyhovuje, že si to můžu vyzvednout, když chci, že nemusím čekat na poštěčky. Nebo na kurýry, nebo na kohokoliv.
0: A stalo se vám někdy, že jste si vyzvedl zásilku, která patřila někomu jinému?
1: Ne, to se mi ještě nestalo.
0: Ne? A nebo že vám osobně se ztratila zásilka?
1: To se mi stalo. To se mi stalo už několikrát, ale nemělo to souvislost s boxama, teda mělo to souvislost s Českou poštou.
0: Jo, takhle je dobře. Takže doba, kdy jste třeba chodil si vyzvedávat balíčky na poštu nebo do obchodu, ta už je pryč podle vás?
1: Já jsem na poště, no ani nepamatuju.
0: Tak vídejní boxy byste v Postoloprtech tedy přivítal častěji na mnoha místech a myslíte, že nevadí třeba, když je vídejní box třeba v centru města, v historickém centru města, kdyby ho připlácli třeba na kostel v Postoloprtech?
1: No, leda před dveře, že by ho šoukli.
0: Jasně, dobře.
1: Ne, myslím si, že v historických centrech to nemá co dělat.
0: Dobrá, tak já vám děkuji a snad ten box u vás na baráku vyjde.
1: No, tak jo, tak já napíšu nějaký pánovi přes boxy.
0: Ano,
1: tak
0: nejdejte se,
1: nashled.
0: Napsala i paní Helena, že vídejních boxů nevyužívá vůbec. Co vy? Volejte 475 212 212, dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Možná jako zavoláte, že u vás není žádný, že byste ho přivítali. Tak sem s tím.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání Český rozhlas Sever, rádio.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Ano, chodili jsme do obchodu, pak jsme chodili vyzvedávat balíčky do určených prodejen a teď už máme ty výdejní boxy. Pro někoho pohodlnost, někdo si rád do toho obchodu zajde, někdo by přivítal těch výdejních boxů více, někdo méně. Ptám se vás dnes v pořadu Dáme řeč. Na telefonu je Petr z Ústí nad Labem. Hezký den, Petře, dobrý den.
2: Dobrý den, vám přeji.
1: Dobrý den, tak co vy a výdejní boxy, využíváte je?
2: Ne, vůbec. Prosím vás, všichni si musí taky uvědomit, že každý to prostě neumí, anebo má to daleko.
1: Ano.
2: Je pro něj výhodnější, když mu to přivezou na adresu. Prosím vás, je to dost problematický problém a složitý. Já vím, že se snažíte prostě v tomhletom udělat určitý odlehčení pro lidi, ale není to pro každého.
1: Jasně. Takže vy využíváte, ale balíčky si necháváte posílat, je to tak?
2: Nechávám si posílat, ano.
1: Přímo, že vám to přinese doručovatel. A vy jste si všiml, že máte třeba v okolí nějaké výdejní boxy, který byste případně...
2: Ano, všiml, je jich hodně, ale prosím vás, nezlobte se na mě, už mám nějaká léta a neumím to.
1: Dobře, takže někomu vyhovuje opravdu ty balíčky až přímo do ruky.
2: Ano.
1: A tak já vám přeji, abyste vždycky ten balíček dostal včas. Díky moc za telefonát a mějte se hezky.
2: Já vám taky hezký den,
1: nashledanou. Tak tolik telefonát, dá se říct, proti výdejním boxům. Napsala nám i Lenka. Já výdejní boxy využívám velmi. Prioritně vždy raději volím box než nějakou pobočku. Doručení je rychlé a mohu si balíček vyzvednout kdykoliv, ať je 5 ráno nebo 10 večer. Jeden box máme přímo ve vesnici, už si to bez boxu nedovedu představit. Stejně tak jsem ráda, že už existuje i možnost odesílání balíčku přes box. Máme v tomhle fakt pohodlí. Kamarádka pracuje v Rakousku a tam boxy nemají skoro vůbec a i výdejních míst je málo. Tak jak se na to tváříte vy? Jste pro? Proti výdejním boxům volejte 475 212 212, dáme řeč.

0: Český rozhlas Sever s vámi, výdejní boxy, to je dnešní téma. Tak už jsme měli telefonát pro, měli jsme i telefonát od posluchače, který výdejní boxy nevyužívá. Já jsem zvědavý, jak je na tom herec Honza Plouhar. Honzo, já tě zdravím, hezký den.
1: Hezký den všem posluchačům.
0: Co ty a výdejní boxy využíváš?
1: Tak já se dám na tu stranu, která moc nevyužívá výdejní boxy. Protože mám radši osobní kontakt a prostě, když už něco kupuju, tak si o tom rád popovídám a podobně.
0: Jasně, takže ty chodíš přímo do obchodu nakupovat zboží.
1: Balíčky. Je to tak.
0: A balíčky.
1: A pokud využívám balíčky, tak potom v tom případě na adresu, že mi to přivezou a ne do výdejního boxu.
0: Jo, tak radši jako máš ten, jako že si pokecáte.
1: Tak to osobní převzetí s tím pošťákem, no.
0: I s tím pošťákem, že si uděláte třeba společnou fotku a tak.
1: No, to úplně ne.
0: Dobře. A všímáš si, že třeba v Ústí nad Labem je těch výdejních boxů až moc, nebo příliš málo?
1: Já myslím, že jsou, jako když jsou někde u nějakých obchodních center a podobně, tak tam je to samozřejmě v pořádku, tam mi to vůbec nevadí, ale pak jsou samozřejmě na místech, jako třeba u Kapličky v Brně, kde to prostě opravdu, jako si myslím, že by to být nemělo. A jsou místa prostě, kde to opravdu jako hyzdí to prostředí, zvlášť takhle na těch vesnicích.
0: Jasně.
1: Na návsi a podobně, no.
0: Jasně, takže radši počkat na doručovatele, pokecat o počasí, probrat
1: je to
0: co novýho a hned je na světě hezčí den. Tak jo, díky moc a měj se hezky, ahoj.
1: Mějte se krásně, nashle, ahoj.
0: Honza Plouhar na Českém rozhlasu Sever, co vy? Výdejní boxy ano či ne? Využíváte, nevyužíváte, volejte 475 212 212, dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den vám všem. Výdejní boxy, to je dnešní téma. Kolik baráků jich máme už několik? Fakt do 200 metrů. Můžu jít klidně v noci v pyžamu, čehož někdy sousedi využívají, když tak pozoruju prostě v pantoflích v pyžamu, si zajdou pro balíček do výdejního boxu. Jak vy? Na telefonu je paní Marie z Prahy. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Já bych chtěla, prosím vás, k těm boxům ano. Jako podotknout, já je nevyužívám vůbec teda, protože už jsem taky staršího data, takže bych tomu nerozuměla, ale proč lidi nadávají na tu poštu, jako, že se to ztrácí na poště, ono se to ztrácí i po těch internetových obchodech a kdo zkusil dělat na poště, ani jeden z nich, kdo si stěžuje na tu poštu, na té poště nepracoval. Já jsem tam pracovala přes 20 let a ty balíčky jsem musela nosit. Jako, a oni se tam dojedou autem pár minut. Tak ať prosím vás, nechaj tu poštu na pokoji a pořád ji nepomlouvají. Nikdo z nich neskusil, aby za každého počasí, za ledovky, za sněžení nebo za takových veder, jako bylo letos, musel pracovat na poště a nosit tu tíhu na sobě, aby měli taky trochu úctu k těm lidem.
0: Dobře, tak tolik.
1: Já to ano. Nepoužívám a jsem docela i proti tomu, protože každý si tam může dojít, kdy chce a jak chce, to je teda pravda, ale já myslím, že každý si na to může udělat čas, když si to objedná.
0: Jasně.
1: Děkuju vám,
0: dobře, díky taky,
1: že jste mě nechali
0: ono,
1: mluvit.
0: Samozřejmě. Tak děkuju a popřeji vám hezké dny. Mějte se hezky.
1: Děkuju vám a naschledanou.
0: Naschledanou. Tak tolik paní Marie, která obhajovala poštu. Ať si klidně na tu poštu zajedeme pro ten balíček. Ještě jeden telefonát stihneme. Když se tak dívám na čas, tak zavolejte 475 212 212. Dáme řeč, dneska probíráme výdejní boxy. Napsal nám i Jirka, z logistického hlediska jsou výdejní boxy skvělé, ale zároveň přispívají k likvidaci menších prodejen, které dělají město městem. Nedovedu si představit, že bychom jenom chodili po městě po logistických centrech a po výdejních boxech. Tak pojďme na ten poslední telefonát 475 212 212. Zavolejte a dáme řeč. A ještě jednou ta otázka, kterou položím. Výdejní boxy. Myslíte si, že už je jich až moc, nebo naopak jich málo? Využíváte je, nevyužíváte? Tak zavolejte.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Výdejní boxy dneska probíráme. Je jich u nás víc než 18 tisíc. Jak často je využíváte? Jaké máte zkušenosti s doručováním zásilek do boxu? Některé boxy, musím dát za pravdu, jsou jako pěst na oko. Viděl jsem boxy ve starém městském centru, tam asi nepatří, ale mezi paneláky, tam mi to fakt nevadí. A já se vždycky bojím, když mi jako přijde zásilka, jestli nebude moc nízko, aby to vydržela kolena, nebo zase moc vysoko, abych ji pohodlně vyzvednul, a taky se bojím, že mi to někdo vykrade, ale to musím zaklepat, to se zatím nestalo. Pojďme na poslední telefonát. Gizela z Klášterce nad Ohří je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak v Klášterci nad Ohří máte dost výdejních boxů?
1: Je jich tady všude plno.
0: Jo? A využíváte je?
1: Využívám, ale jenom od tému, co jsem měla, balíčky, protože na poště kolikrát mají zavřeno, když já to zrovna potřebuju vyzvednout třeba. Mm-hmm. Jo, že mají takový prostě otvírací čas jiný, než potřebuju.
0: Jo.
1: No, ale jako říkám, jednou se stalo, že prostě jedno balíček byl tam jako daný na telefon. Mm-hmm. Tak já šla na tu adresu, tady nic, já říkám takhle, a lítala se pod svým Klášterci, já říkám, no nic. Pak zase dcera měla balíčky, protože ta byly v Německu, takže ty jsem potřebovala taky vyzvednout balíček. No říkám, ještě, že mám tu koloběžku, že to všecko oběhnu na koloběžce.
0: No a jak blízko baráku máte teda první výdejní box?
1: No, poštu mám přímo, že koukám na ní z okna a hned za poštou to mám, takže takových 100 metrů.
0: Takže kousíček, takže můžete taky v bačkorách a v pyžamu večer.
1: No tak to radši ne. Ale jako jsem si spokojená, no, naučila jsem se to, mě to stačí ukázat jednou, i když už jsem taky, už mám přes 70,
0: ano.
1: Ale něco ještě prostě někdy zvládnu přes tyhle ty moderní věci.
0: Jasně. No a vadí vám, že třeba některé ty výdejní boxy jsou určené jenom pro jednu tu společnost, že třeba by bylo fajn, kdyby byl výdejní box a tam byste si vyzvedla všechny možné zásilky od všech různých společností?
1: To nevím, ale těch boxů je tady plno z různých společností, takže si můžu vyzvednout prostě
0: jo, kdykoliv. A kdy jste byla naposledy, poslední otázka, naposledy jste byla v boxu, kdy?
1: No, tak to bylo v červnu.
0: V červnu, tak je, blíží se Vánoce.
1: To jsem si posílala vždycky dvakrát v týdenku, jsem tam šla, nebo někdy i třikrát, no, ale říkám si, bábo, neutrácí tolik. Říkám, musím s tím přestat, no.
0: Blíží se Vánoce, udělejte si nějakou radost. Díky za telefonát a mějte se hezky.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Zdenka napsala, výdejní box jsem ještě nevyužila, balíčky si nechávám posílat do Kamenného obchodu zásilkovny a ráda si pro něj zajdu 1,5 kilometru a cestou se na ten obsah moc těším. A to těšení je fajn, někdy bohužel lepší než ten obsah. Jinak myslím, že boxy jsou výhodné pro mladé lidi a zaměstnané lidi. Já si na cestu pěšky nebo MHD udělám a ráda čas. Boxu je u nás podle mě dostatek. Tolik Zdeňka. Tak díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: S Českým rozhlasem Severste, já jsem s cizí Lenkou v našem studiu.
1: Pěkné dopoledne.
0: Hele, Bláhov, jo, víme, že tam bydlíš, už jsem si našel i na mapě. Ano. Máte tam výdejní box?
1: Ne, nemáte? Dokonce ani v Homoli nemáme.
0: Ne, ani v Homoli není
1: výdejní. Není, no, představ si. Býval v Třebušíně, což už je teda jako okres Litoměřice, ale je to od nás co by kamenem. Ale zřejmě se mnoho nedoručovalo, takže ho tam odtud stáhli, takže Velké Březno.
0: Velké Březno nejblíž? A přitom tam máte lesy, tam je stromu, tam kdyby to flákli mezi stromy, jede nějaký výdejní box, to by bylo hezký.
1: Já se obávám, že by problém mohl být v elektrické přípojce. A že tamní zajíci zřejmě nechtějí šlapat na rotopedu a vyrábět elektrickou energii.
0: Pravdě. No a ty využíváš těch výdejní boxů?
1: Docela ano.
0: Jo? Takže jezdíš do Ústí.
1: Neříkám Velké Březno. No, to mám cestou.
0: Tak, tak teď máme říjen, ne březen. A co nám čeká po 10. hodině?
1: Tentokrát téma, které zdaleka není tak moderní, ale přesto věřím, že potěší. Budeme se věnovat tradičnímu podzimu na vsi, tedy ne my, ale věnovat se mu bude skanzen v Zubrnicích o tomhle víkendu a my vás tam pozveme. No a když už jsme na té vsi, tak tam ještě chvíli zůstaneme, protože slavný severo Čech bude muž pevně spojený s dechovkou.
0: Tak se těšte a zítra v pořadu Dáme řeč pojedeme na wellness víkend. Dejte nám nějaký hezký tip na wellness víkend už zítra v pořadu Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Zájemci z Duchcova losovali o zahrádkářské pozemky nedaleko části Nové Sady. Krásná lípa na Děčínsku bude mít zřejmě stejné vedení města jako před komunálními volbami. Kauzu Číňana obžalovaného jako prvního v Česku z činnosti pro cizí moc začíná právě řešit soud. Dopoledne je zataženo, na některých místech dokonce i prší. Přes den bude většinou oblačno a k večeru až polojasno, teploty do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré dopoledne. Velký zájem vzbudila nabídka nových zahrádkářských pozemků v Duchcově. Město poblíž osady Nové Sady připravilo 52 zahrádek. Přihlásilo se přes 200 lidí, z nich 193 splnilo nastavené podmínky. Včera odpoledne zaplnili kulturní centrum a každý si vylosoval lísteček, buď s číslem pozemku a nebo prázdný. Upřesnil to starosta Zbyněk Šimbera ze sociální demokracie. V čele krásné lípy na Děčínsku bude pravděpodobně opět nezávislý starosta Jan Kolář. Od voličů získal nejvíce preferenčních hlasů. Uvolněnou místostarostkou by měla zůstat nezávislá Jana Drobečková. A neuvolněným místostarostou pak nezávislý znovu zvolený senátor za Děčínsko Zbyněk Linhart.
1: Podle Jana Koláře je v opozici pět nových zastupitelů. Ti zatím vítězné Sdružení 2026, do kterého kromě něj patří i Drobečková a Linhart, s návrhem jednání neoslovili. Kolář taky uvedl, že opozice by mohla získat kontrolní a možná i finanční výbor města. Ustavující zastupitelstvo bude v Krásné Lípě zřejmě 2. listopadu. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: V Roudnici nad Labem se strany dohodly na nové radniční koalici. Vytvoří uskupení Akce R se 6 mandáty. Piráti a nezávislí kandidáti se 3 křesly a zastoupení v koalici budou mít i 2 kandidáti z ODS a KDU-ČSL. S 11 zastupiteli tak k 21 člennému zastupitelstvu vytvoří těsnou většinu. Rozložení v řadě upřesňuje Richard Červený z Akce R.
2: Na post starosty budu kandidovat já, to znamená Richard Červený. Post prvního místostarosty by měl obsadit Miroslav Rska z týmu Roudnice a druhý místostarosta by měl být Martin Tošner z ODS a KDU-ČSL.
0: Ustavující zastupitelstvo je zatím naplánované na 4. listopadu. Městský soud v Praze začal před chvílí hlavní líčení v případu Číňana zadrženého v Česku s podezřením na špionáž pro čínskou tajnou službu. Odhalila ho Bezpečnostní informační služba a na konci ledna letošního roku ho zadrželi policisté. Muž je obžalovaný z paragrafu zvaného činnost pro cizí moc. Údajně sbíral citlivé informace od politiků nebo třeba akademiků. Hrozí mu až 5 let vězení.
3: Počasí.
0: Stále je místy zataženo a někde i prší. Přes den bude většinou oblačno a k večeru až polojasno. Dnes naměříme teploty 14 až 17 stupňů, na horách do 12 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Litoměřicích stále probíhá vyšetřování nehody v ulici Pokratická. Osobní auto se tam srazilo s autobusem. Čekejte zdržení a jeďte opatrně. Přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobrý den, s Českým rozhlasem Sever je tu středeční dopolední expres a v něm jeden zásadní muž české dechovky, podzimní práce, tradice a zvyky v zubrnickém skanzenu, ale také moderní výukové metody v českých školách nebo návštěva autoservisu. Písničky, které nestárnou, nám zaspívají Helena Vondráčková, taky Věra Martinová a hned teď i Marcela Holanová. Tak dobrý poslech.
3: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Šálek čaje z mandragory jsme 12 minut po desáté vypili s Helenou Vondráčkovou. Pokud vám ještě nějaký čaj zbyl, tak popíjejte dál a poslouchejte medailonek slavného Severočecha. Dnes Milan Knotek vybral muže, který se významně zapsal do dějin české dechové hudby.
1: Slavní Severočeši.
2: Velkou osobností české dechovky byl Jaroslav Bílý, který se narodil v roce 1935 v Lipkovicích pod Řípem. Vystudoval vojenskou hudební školu a konzervatoř. Nejprve působil u armádních kapel jako hráč na violončelo, bariton a pozoun. Později se prosadil jako organizátor, dirigent a skladatel. Výraznou stopu zanechal ve Štětí, kde se v roce 1960 stal dirigentem dechového orchestru. A právě s ním začal sbírat první domácí i mezinárodní vavříny. Podílel se tu také na vzniku Národního festivalu dechových orchestrů. Většinu profesního života ale Jaroslav Bílý spojil s druhým koncem republiky. Jako dirigent velkého dechového orchestru města Zlína poznal svět. Zlínské dechovce tleskali na 144 zahraničních zájezdech. Orchestr si v roce 1985 odnesl vítězství v prestižní světové soutěži v holandském Kerkrade a první místo obsadil v soutěži CISM ve francouzském Vichy. Bílý skládal polky, valčíky, pochody, koncertní skladby i symfonické variace. Některé mají dodnes v repertoáru domácí a zahraniční kapely. V roce 2001 získal cenu města Zlína a o rok později také ocenění předsedy vlády za celoživotní práci. Zemřel ve Zlíně v roce 2010.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: rok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: 21 minut po desáté dopolední Express Českého rozhlasu Sever teď nabízí tip na výlet a míříme už k víkendu, tedy k 17. a 18. říjnu. Právě v těchto dnech jste zváni do Zubrnic. Konat se tu totiž bude program nazvaný Podzim na vesnici a víc vám o něm řekne Eva Bucharová.
2: Do muzea v přírodě Zubrnice jste zváni na tradiční podzim na vesnici v sobotu 17. a v neděli 18. října, vždycky od 10 do 16 hodin. Období sklizně skončilo a my se pouštíme do zpracování úrody. Vyzkoušíme si výmlad obilí, zatočíme žentourem, vyrobíme provaz a zjistíme, jak se mlelo obilí ve mlýně. V teple sušárny ochutnáme křížely a ve stodole ze zadní lhoty si necháme představit místní tradiční odrůdy ovoce. Souběžně proběhne zemská výstava ovoce starých odrůd. Dvory i náves usedlostí ožijí prodejními stánky a ukázkou zemědělské techniky. Uvidíme sloukání másla i pečení v kachlových kamnech, spřádání lnu na kolovrátku, ukázku práce s koňmi. Připraveny jsou stezky a dílny pro děti.

0: Centrum Vincence Zahradníka, bývalá fara, zve na čtení z knih Tomáše Etzlera v podání divadla Výkvět. Do Zubrnic se můžete svést historickým vlakem Zubrnické muzeální železnice. Z Ústí nad Labem Střekova odjíždí v 10.10, ve 12.10, 14.10 a 16.10. Zpátky ze Zubrnic v 11, ve 13, v 15 a v 17. Zubrnický motoráček staví i ve Velkém Březně. Zážitek z návštěvy skanzenu si umocníte, když se vydáte na túru do okolních kopců. Centrem Zubrnic prochází červená turistická trasa. Po ní můžete vystoupit na Bukovou horu a užít si výhledy z Humboldtovy vyhlídky a odtud pokračovat do Těchlovic s hradem Vrabincem nebo do Malého Března. V opačném směru dojdete po červené trase do Homole u Pany nebo můžete přejít na zelenou a sejít Sokolým hřebenem do Velkého Března. K menší procházce se hodí Zubrnická naučná stezka Luční potok, dlouhá 2,5 kilometru, na které si můžete prohlédnout vodní mlýny. Přijďte si užít podzim tak, jak voní a chutná na vesnici.
1: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Venku je krásně, tak vyrazíme někam ven. Děti ze dvou mateřských škol se dnes vypravili do Jabloňového sadu. Farmáři z Ploskovic pro ně připravili poznávací program během letošní sklizně. Do sadu spolu s dětmi zamířil taky náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Děti tady mezi ještě obsypanými stromy přivítala Kamila Čudová z rodinného statku a ocnářství. Upozornila i na některá lehká nebezpečí, která v přírodě tady i v sadu můžou číhat, jako třeba šípkové keře s trním nebo všudy přítomné bláto. Na to se děti připravili a už po cestě z vesnice do sadu se hodilo, že všechny mají holínky.
1: Pojďme k ovoci. Říkáš, že jablka jsou ještě na stromech. Znamená to, že děti budou česat?
2: O nějakém velkém česání nemůže být řeč. Děti na stromky sotva dosáhnou. Začali takovým základním zkoumáním. V několika bedinkách měli připravená jablka už natrhaná a děti viděli, že jsou malá, velká, zelená nebo červená. A i mezi červenými, že je rozdíl. Na táckách pak měli nakrájené kousky jablíček, aby ochutnali, že některá jsou kyselejší, některá jsou úplně sladká. A na ochutnání měli připravený i mošt z jablek. Sami si samozřejmě pár jablíček zkusili. Chtěli utrhnout a taky se dozvěděli, jak to jablko utrhnout správně, aby dlouho vydrželo. A zároveň viděli techniku, která se v sadu používá, tedy plošinu, ze které se jablka ručně trhají.
1: Ještě před malou chvílí za tebou byly slyšet švitořící dětské hlásky. Teď pravděpodobně probíhá intenzivní ochutnávka, takže děti zmlkly. Během té návštěvy v sadu se tedy především dozvěděli, že ovoce neroste v regálech obchodů?
2: Úplně takhle to tu dneska nezaznělo, ale sadaři, jak jsme se bavili, i takové extrémy slyšeli a proto vlastně chtějí ukázat dětem ten přirozený proces, vysvětlit a ukázat, jak roste stromek, jak o něj pečovat, aby na něm jablka vyrostla a všechna ta činnost, včetně česání, třídění, ukládání do bedínek, prostě to, všechno to, než se jablko dostane z obchodu, že je lidská práce.
1: Říká severočeský stopař Robin Rerich, kterému děkuji do ploskovických sadů a těším se zase někdy příště naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jak tak poslouchám Věru Martinovou, vzpomněla jsem si na letošní Velkou Pardubickou a příběhy, které napsala. Zdálo by se, že do těch, který se každý rok opakuje, už vlastně nic originálního přinést nemůže, ale vždycky se stane něco nečekaného, třeba jako když se letos vedoucí kůň nevešel do takzvaného točného bodu. Ale od dostihů pojďme k naší říjnové rubrice.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Naúčtovali vám v autoservisu vysokou částku za opravu. Podle Sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále víc řidičů stěžuje na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než musíme? Právě to zjišťovala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
3: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
2: To nám doporučuje předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
3: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
2: Na co si mám dát pozor?
3: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
2: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
4: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
2: Jak se přesvědčím o tom, že mi díl skutečně vyměnili?
3: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
2: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
3: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
2: Jaké triky používají neseriózní servisy?
3: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
2: Říká předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Zítra od Báry uslyšíte, jaká úskalí skrývají zdravotní rady od umělé inteligence.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Společně jsme dokráčeli k 10:51. Přeji stále pěkné středeční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. No a aby bylo pěkné nejen vaše dopoledne, ale taky odpoledne nebo večer, proto pro vás pravidelně máme kulturní tipy, tedy my. Má je Slávka Brádlová. Tak Slávko, dobrý den.
1: Hezký den tobě i posluchačům. Tak dnešní pozvánky zahájím zase pozvánkami na divadelní festival Kult v Ústí nad Labem. Na 19. hodinu zve činoherní studio na představení divadla D21 Kuchařka pro disidenty. Je to dokumentární představení vystavěné na reálných osudech žen, bez kterých by se příběh českého disentu dost možná vyvíjel jiným směrem. A Kult dnes nabízí také představení v Domě kultury v Ústí nad Labem od 19 hodin Městská divadla pražská Zničit. Je to adaptace nejnovějšího románu Michela Ulbeka o ztrátě smyslu, o vztazích, které jsme nedokázali udržet. A v 21:45 na to rovněž v Domě kultury na to naváže beseda s režisérem Tomášem Rálišem. A z Ústí nad Labem zamíříme do Kadaně, do kostela Stětí svatého Jana Křtitele. V 19 hodin tam začne mimořádný komponovaný pořad Taťána Medvecká a Kaprálová kvartet. Smyčcový kvartet si převzal jméno Vítězslavy Kaprálové, což byla naprosto mimořádná žena. Narodila se v roce 1915 a bohužel se dožila pouhých 25 let a za ten krátký život stihla složit 40 skladeb a chopila se i dirigování. Dirigovala například i orchestr BBC. Taťána Medvecká doplní ten večer četbou bohaté korespondence Vítězslavy Kaprálové. Budou to dopisy domů, láskám i přátelům. A pojďme ještě na chvilku do Chomutova, galerie Lurago. Tady v 18 hodin zve na vernisáž výstavy Petr Brandl, Mé milované hory. Je to vlastně představení dalšího z uměleckých zájmů chomutovského zpěváka a kytaristy Petra Brandla. Pokud nestihnete dnešní vernisáž, nevadí, výstava potrvá do 19. listopadu. Ať už si vyberete cokoliv, hezky se bavte, přeje Slávka Brádlová.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT 2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Městské divadlo v Mostě chystá v příštím roce celkem 6 premiér. V prostoru za nádraží v Ústí nad Labem vzniká nová velkoformátová malba. Nový most v Hodkovicích nad Mohelkou bude od zítřka v provozu. Je stále místy zataženo a na některých místech i prší. Po zbytek dne bude většinou oblačno a k večeru až polojasno. Teploty dnes do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré dopoledne. Šest premiér přichystalo na příští rok Městské divadlo v Mostě. Kromě klasických děl, jakými jsou Shakespeareův Král Lear nebo Jiráskova Lucerna, nabídne také představení určené hlavně pro mládež s názvem Kok. Význam slova i obsah představení prozrazuje umělecký šéf divadla Michal Pětík.
3: Znamená kohout, ale znamená to i pánské přirození ve filmech pro dospělé, abych tak řekl. Inscenace jako hlavní téma má vlastně závislost na pornografii, což je velmi rozšířený fenomén. Adam Ernest, který to bude režírovat, text dlouhodobě konzultoval s psycholožkou, která se tomuhle fenoménu věnuje.
2: V Ústí nad Labem vzniká nový mural, takzvaná velkoformátová malba ve veřejném prostoru. V oblasti za nádraží v přístavní ulici dílo vytvoří slovenský umělec Juraj Ďuriš. Uvedla to mluvčí Ústeckého kulturního střediska Sabina Straková. Jeho návrh vybrala z několika dalších odborná komise.
4: Slovenský autor komisi zaujal hlavně motivem, kompozicí i malířskou technikou. S výběrem plochy pro zmíněný mural pomohli architekti Barbora Havrlová a Tomáš Petrman. Ďuriš své dílo představí veřejnosti v úterý 20. října v 17 hodin. Součástí akce bude i street artový workshop a hudební doprovod. Z Ústí nad Labem Lukáš Mucha, Český rozhlas.
2: Víc než půlroční omezení dopravy kolem Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku zítra skončí. Ředitelství silnic a dálnic zprovozní nový most nad silnicí číslo 1/35, který spojuje Hodkovice s rychlostní silnicí a také silnicí nad Radimovice, Jílové a Frýdštejn. Původní most z roku 1973 už nešlo opravit. Do rekonstrukce zatékala voda a beton na řadě míst praskal. Poškozené byly také okraje nosníků, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
5: Vzhledem ke stáří mostu a rozsahu poškození jsme se rozhodli pro demolici původní konstrukce a výstavbu nového mostu. Stavební práce začaly letos v dubnu a vyšly na 72 milionů korun.
2: Městský soud v Praze začne dnes hlavní líčení v případu Číňana zadrženého v Česku s podezřením na špionáž pro čínskou tajnou službu. Odhalila ho Bezpečnostní informační služba a na konci ledna letošního roku ho zadrželi policisté. Muž je obžalovaný z paragrafu zvaného činnost pro cizí moc. Údajně sbíral citlivé informace od politiků nebo třeba akademiků. Hrozí mu až 5 let vězení.
1: Počasí.
2: Je stále místy zataženo a občas i prší. Přes den bude většinou oblačno a k večeru až polojasno. Teploty dnes 14 až 17 stupňů, na horách do 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Katastru obce Kostomlaty pod Milešovkou v okrese Teplice se stala nehoda. Jeďte tam opatrně a počítejte se zdržením. Přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Měli bychom je milovat a chránit. A většinou to děláme, ale za tímhle ale se skrývají příběhy dětí, kterým někdo ubližuje tam, kde by se měli cítit v bezpečí, tedy doma. O domácím násilí na dětech si dnes budeme povídat s hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Už po písničce od skupiny Buty.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Jsou zranitelné a zcela závislé na nás. My bychom jim měli poskytovat bezpečí, klid a jistotu. Mluvím o dětech. Bohužel ale občas i na místě, kde by se děti měly cítit nejbezpečněji, tedy doma, se setkávají s násilím a agresivitou. O domácím násilí na dětech si dnes budeme povídat s vedoucí krizového centra Triangle v Ústí nad Labem Pavlou Pejšovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dá se nějak shrnout, co tak nejvíc trápí dnešní děti?
2: Dnešní děti trápí mnoho situací, ať už jsou to problémy sami se sebou, vývojové problémy, jak zapadnout mezi kolektiv, jak se začlenit, jak být úspěšný, ale zároveň je trápí taky spousta věcí, které si nikdo nepřejeme zažívat, což je jako problematika domácího násilí nebo obecně páchané trestné činy na dětech.
1: Vy provozujete linku pomoci. S jakými problémy se touhle cestou děti na vás obracejí?
2: K nám v Ústí nad Labem většinou je to cílová skupina až těch náctiletých, úplně malé děti se na nás neobrací a většinou jsou to spíš problémy mezivrstevnické, jak komunikovat s někým, ale taky o tom, že se doma děje něco, co neví, jak řešit, co je nepěkný, že už tom nechtějí být a vlastně mají třeba obavy a strach.
1: Jak důležité je v takové situaci poslouchat? Jak důležité je to dítě vyslechnout a dát mu najevo, že věřím tomu, co říká?
2: Je to hodně důležité a to i z několika jako úhlu pohledu, protože častokrát se stává i v problematice sexualizovaného násilí, že dospěláci dětem prostě jako nevěří, co se stalo a to dítě potom dál zůstává v tom prostředí a je třeba na něm dál pácháno nějaké násilí tady toho charakteru. A co se týče problematiky domácího násilí, tak je to o tom vlastně projevit zájem o to dítě, věřit mu, že to tak je. Není důvod, proč by si dítě až tak jako ve většinovém procentu vymýšlelo určité věci. Takže určitě vyposlechnout, věnovat zájem, pozornost, doptávat se, co se děje, co je pro něj bezpečný, kde má taky bezpečné místo a případně jak hodně nebezpečné je místo doma.
1: Dost často se mluví o tom, že ty dnešní děti jsou takové křehké, že toho neunesou tolik, co my, že ta jejich psychika je mnohem náchylnější k nějakým výkyvům. Je to pravda nebo mýtus?
2: Záleží, jak se na to koukáme. Dnešní doba je taková jako uspěchanější, rodiče jsou uspěchanější, technologie hrajou roli, ale přesto, a já bych to asi úplně takhle jako nepoušalizovala, je potřeba si uvědomit, že i dnešní děti mají stejné potřeby, jako jsme měli my, což je potřeba nějakého bezpečí, lásky, někam patřit a to si myslím, že jsou jako důležité věci a i dnešní děti, byť jsou zalezlí ve svých skvotech a tam komunikují se svými vrstevníky, tak přesto potřebují někam patřit, mít lásku a taky se mnohdy samozřejmě vím od mladých lidí, že taky prostě umí milovat a tak dále. Akorát někdy ta komunikace se přesouvá do jiných jako prostředí a je fajn ukazovat, že i osobní kontakt je bezpečné prostředí a nějak snažit se jim porozumět v tom jejich módu, v kterým teď vlastně oni žijou.
1: Říká vedoucí krizového centra Triangle Pavla Pejšová, která je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Pavla Pejšová, vedoucí krizového centra Triangle v Ústí nad Labem, je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever a společně si povídáme o dětech a o tom, co by se jim dít nemělo, ale děje se, tedy o domácím násilí. Končili jsme tím, že i ty dnešní děti mají stejné potřeby, jako jsme mívali my, chtějí cítit lásku, chtějí cítit podporu. Jenom možná ty komunikační kanály jsou prostě jiné. Přesto se mi zdá, že o sebepoškozování, o dětských sebevraždách slýchám víc, než jsem slýchávala kdysi. Je to jenom zdání, anebo skutečně děti sahají k těmhle krokům častěji?
2: Co se týče sebepoškozování, tak můžou sahat častěji, než to bylo v minulých letech, ale to, že o tom slýcháváme, je možná taky o tom, že vlastně je prostor a jsou odborníci a organizace, který pomáhají a který umožňují vlastně o těchto různých jako věcích a trápeních s dětmi mluvit.
1: Že už to není tabu.
2: Není to vlastně tabu ani ve společnosti, což si myslím, že je velmi dobře, že se posouváme. A i v problematice domácího násilí musím ocenit, že Česká republika přijala mnoho opatření, aby zajistila bezpečí pro děti, které žijí v prostředí domácího násilí.
1: Domácí násilí je strašlivá věc. I když o něm hovořím s policisty, kteří mi sem chodí jako hosté, tak je na něm zákeřné to, že se děje za těmi zavřenými dveřmi, v tom prostředí, kam vlastně nikdo jiný nevidí. Co všechno se právě doma nepěkného může dětem dít? Jaké formy má to domácí násilí?

0: dále. Dále se může dít samozřejmě spoustu jiných věcí, i co se týče fyzického násilí a i fyzického násilí mezi rodiči. V současné době je to i vlastně, což je velmi dobře, vnímáno veřejností i zákonem tak, že děti, kteří jsou přítomní v rodinách, kde je domácí násilí, tak už se stávají obětí.
1: Aha.
0: A to z toho důvodu...
1: Takže i když se jich to přímo jako fyzicky netýká, tak přesto jsou oběťmi, protože už jenom sledovat to násilí mezi rodiči je vlastně traumatické.
0: Přesně jak hovoříte, přesně jak říkáte, tak vlastně to dítě, zvlášť když je malinký, tak se nemůže jako bránit. Je tam a nevybralo si žádný jako los, že tam chce být v takovém prostředí a nějakým způsobem vyrůstat. A já někdy slyším od rodičů, ať už jsou to mámy nebo tátové, ale on to neviděl, on u toho nebyl, on byl v pokojíku zavřenej, ale zkusme si představit, jak je takovýmu 3, 4, 5letýmu chlapečkovi, holčice, která je zavřená v pokoji, slyší různý rány, slyší křik, slyší jako různý věci, tak co se v něm asi tak jako odehrává? Je to ohromný strach, jsou to různý fantazie, který se v hlavice honí hlavou, je to zaviňování, kdybych byl hodnější, tak by se to možná nestalo. A je to spoustu jako jiných věcí, které to dítě vlastně jako zažívá. A čím menší, tím víc jako v pasti ty děti jsou, který musí být v prostředí domácího násilí.
1: Vysvětluje Pavla Pejšová, která je dnes naším hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Sever.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnes v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever rozebíráme ne úplně příjemné téma, ale téma, které bohužel v té současné společnosti přítomné je a je důležité o něm mluvit. Tedy domácí násilí, které se nějak odráží na dětech, byť možná není pácháno přímo na nich, ale i to se děje. Když to dítě je skutečně terčem toho domácího násilí, může přesto toho svého rodiče milovat a třeba právě z toho důvodu o tom mlčet?
2: Tak určitě i dítě, samozřejmě jsou nějaké vztahové vazby, které vnímá k rodiči, ale záleží, co, že vlastně pak jsou situace, kdy převáží určitým způsobem jako strach a obava z toho rodiče. Hmm. To neznamená, že to dítě si nepamatuje, co všechno hezkého s tím rodičem jako dělali, ale zároveň jako se potom stává, že opravdu to dítě má z rodiče velký strach. Když si představíme třeba situaci, že jeden z rodičů drží pistol u hlavy druhé rodiče, tak to samozřejmě dítě se úplně netěší potom jít k tomu rodiči, například pokud jsou od sebe, jdou od sebe rodiče třeba jako na návštěvu nebo tam přespávat, protože prostě to zarezonuje se základním pocitem bezpečí a někdy samozřejmě i se jedná o traumatizaci dítěte určitýma věcma, který zažilo, vidělo, slyšelo nebo bylo přítomno.
1: Mám pocit, že u dětí, zvlášť u těch menších, je problematické se vlastně dobrat těch informací, protože to dítě může něco prožívat, ale možná to neumí sformulovat, neumí přesně říct, co ho trápí, co se děje. Jak poznat na dítěti, že má nějaký problém?
2: Děkuju, to máte naprostou pravdu. Malý dítě neumí ještě verbalizovat, takže co se týče malinkých dětí jako miminek, tak ty samozřejmě projeví nějakým pláčem, tím, že špatně prospívají, nemusí dobře baštit, špatně spinkají, protože vnímají nějaké napětí doma nebo napětí z té maminky. Co se týče třeba školkových dětí, pokud se tam nejedná vysloveně o modřiny, čehož by si pedagogové ve školce mohli všimnout, tak je to i tím, že častokrát, když to neumím říct, tak to tělo si poradí jinak a například somatizuje, že bolí hlavička, bolí bříško, špatně se spinká. A jenom chci říct, že a čím jsme starší, tím už lépe umíme slova používat a popisovat situace. Nicméně asi bych chtěla upozornit na několik věcí. Vždycky, když je změna chování u dítěte, tak je fajn to prozkoumat. Není úplně obvyklé, když dítě například z jedniček má čtyřky, nebo když z klidného, tichého, nenápadného dítěte se stane takový jako divoch a roubíř.
1: I to je projev. Člověk by řekl, že to bude spíš naopak, že se to dítě stáhne a uzavře, ale ono může najednou jako být mnohem hlučnější a extrovertnější, než bylo.
2: No přesně tak. Ono jde o to, že ne každé dítě na nějakou zátěž, těžké období tak reaguje, takže je klidné, tiché, nenápadné a pláče, to samozřejmě být může, ale je potřeba si uvědomit, že to dítě má v sobě nahromaděnou spoustu negativních emocí. Takže i dítě se může naopak začít projevovat z prvky agrese, vlastně tam, kde si tu agresi může vybít. To znamená, že si to nevybije například na rodiči, který páchá násilí doma, ale vybije si to na mladším sourozenci ve škole nebo na nějakých jako předmětech, kde nějakým způsobem vybít nahromaděný negativní emoce, stres a frustraci vlastně lze. Takže je potřeba i tohle mít na paměti a věnovat pozornost i těmhle dětem.
1: Vysvětluje Pavla Pejšová, která je dnes naším hostem a které se po písničce budu ptát na to, jestli čeští učitelé a pedagogové všeho druhu jsou připraveni na to vnímat tyhle změny a adekvátně na ně reagovat.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Pavla Pejšová, vedoucí krizového centra Triangle, je dnes naším hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Povídáme si o domácím násilí na dětech. Už jsme si řekli, že se může projevovat různě, že ty děti mohou v důsledku toho, co se jim doma děje, vykazovat různé změny chování. Jsou učitelé, kteří by vlastně měli být těmi, kdo na to přijde, protože mimo tu rodinu jsou jim asi nejblíž, připraveni na to tyhle změny registrovat a nějak na ně reagovat?
2: Já myslím, že pedagogové v dnešní době opravdu se i vzdělávají v problematice domácího násilí, hodně se ptají, když si neví rady, můžou třeba zavolat na intervenční centrum, což je specializovaná služba, která je tady v Ústí nad Labem pro problematiku domácího násilí. A máte naprosto pravdu v tom, že děti vlastně tráví hodně času ve škole. Takže dají se některé věci jako odchytit i v rámci školy, když je změna projevu chování u toho dítěte, tak určitě dát prostor a to, že už se nějak jako zeptám, jestli je všechno v pohodě. Tak udělám si na dítě prostor, tak už může být nějaká vstupní brána k tomu, že se dozvím, že se něco třeba jakoby nepříjemného děje. A pak už záleží, co dítě sdělí, jak začnou pokračovat a postupovat, ale myslím, že i pedagogové mají dobré nástroje v rámci, MŠMT vydalo i takovou jako příručku, jak postupovat v rámci problematiky domácího násilí, když se s tím setkají ve škole a nějakým způsobem jsem ráda, že už tohle téma není tabu a že i pedagogové k tomu přistupují velmi jako zodpovědně a snaží se pomoct těm dětem.
1: Takže se stává, že se na vás třeba kantoři obracejí s tím, že máme tady dítě, které pravděpodobně potřebuje vaši pomoc. Předáváte si tyhle informace a třeba i děti do péče?
2: Jo, stává se to, že informují o oddělení sociálně právní ochrany dětí a v nějakým způsobem potom všichni se snažíme pomoct tomu dítěti, jak to jde a vůbec mapovat tu situaci, co se vůbec jako děje v té rodině a tak dále, protože ne vždycky za změnou chování dítěte musí být problematika domácího násilí.
1: Jasně. Pokud tamto domácí násilí je, poškodí to dítě do budoucna vždycky si sebou to dítě do života odnese nějakou zátěž, se kterou se pak v dospělosti musí vyrovnat?
2: Vždycky to prostředí je něco, kde jsme nejčastěji, takže to nás opravdu velmi jako ovlivňuje do budoucna a nejde jako příliš jako utíct od toho, i když potom v dospělosti, no v dospívání vlastně ty děti utíkají, experimentují s drogama, alkoholem, utíkají k rychlejšímu třeba sexuálnímu životu, protože chtějí zažít chvilku nějaký pocit jako lásky, že někdo má rád a utíkají třeba k nějakým adrenalinovým věcem. Nicméně určitě je potřeba i v rámci toho prostředí nějak způsobem pracovat čím dřív, tím líp. A častokrát i ty rodiče si neuvědomují, že něco jako je špatně, byť znají zákony České republiky, ale berou to jako nějakou výchovnou normu, kterou prostě jim předávali generace před nimi a je potřeba, aby na tohle získali vlastně jako náhled a je potřeba právě i pracovat nejenom jako s lidmi, na kterým je pácháno domácí násilí, ale s lidmi, kteří to domácí násilí páchají.
1: Tenhle ten řetězec toho násilí, těch vzorců, které si v rodině předáváme, je asi velmi zákeřná věc, protože člověk by řekl, že když zažije nepříjemné dětství, kdy mu někdo ubližuje, nebo kdy ti dva dospěláci na sebe nejsou hodní a kazí to atmosféru v rodině, takže ve chvíli, kdy bude dospělý, bude se snažit dělat to úplně jinak. Ale my máme tendenci opakovat to, v čem jsme vyrůstali.
2: Určitě. Ono taky vývojově třeba kluci po 10. roce přebírají vzorce chování po rodičích, takže když třeba násilí páchá otec, tak to berou jako normu, něco, že jako je to takhle má být. Taky jim to dodává určitý pocit jako síly, kdy vidí, že ta máma například je jako s nějakým způsobem slabá, takže i potom to násilí využívají jako nějaký způsob jako komunikace a docílení věcí a vleče se to jako nit právě i transgeneračně. A jenom třeba čísla v rámci výzkumu hovoří o tom, že bylo ptáno se lidí, kteří prošli problematikou domácího násilí, tak až 70% vlastně lidí zažilo v dětství nebo ve svých původních rodinách něco, co bylo takhle nepěkného a co si vlečou vlastně jako dál.
1: A cesta tohle začarovaného kruhu je právě práce s celou tou rodinou?
2: Je to ideální stav, když se obrátí celá rodina, nebo když soud OSPOD doporučí spolupráci celým rodinným systémem právě proto, aby došlo k uvědomění těchto věcí, těchto kontextů a souvislostí, aby se naučili jinak reagovat a nějak regulovat svoje chování, aby se naučili, že to není v pořádku cesta a aby potom do budoucna, protože i když ty dva se rozejdou, tak zůstávají rodiči a nějakým způsobem mají vliv na to dítě, tak aby nepokračovali v těch věcech, které nejsou jakoby dobrý, a proto je fajn pracovat s celým rodinným systémem.
1: Říká Pavla Pejšová, vedoucí krizového centra Triangle, které v Ústí nad Labem působí už 5. rokem, a já bych jim za vás, za všechny, kdo nás posloucháte, moc ráda poděkovala za to, že tuhle práci dělá. Tak díky a někdy příště zase naslyšenou.
2: Naschledanou, děkuju. Yeah.

0: s hlasem Sever, který vám dnes po 13. hodině nabídne pořad Alex a host. V něm si Alex Minářová bude povídat se svým hostem. Kdo to dnes bude a na co se ho Alex bude ptát?
1: Z kokpitu Gripenu až na oběžnou dráhu. Aleš Svoboda je český vojenský pilot a astronaut, který se připravuje na svůj životní let do vesmíru. Nejen o přípravách a výcviku na let na Mezinárodní vesmírnou stanici přijde povyprávět do Alex a host. Co je dnes větší adrenalin? Vzlétnout ve stíhačce nebo pomyšlení na start rakety? Jak vypadá běžný den člověka, který se připravuje na let do vesmíru? Co na to říká rodina? Je pyšná? Má strach? Aleše Svobodu přivítám po 13. hodině.

0: Petr Naď v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever, za malou chvíli Slza a taky skupina Inner Cycle. Ještě předtím ale recept Slávky Brádlové, máme cuketový týden, tak dnes si dáme, řekla bych vlastně už klasickou, smaženou cuketu.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Smažená cuketa s dipem, tak to je jídlo, kde maso nebude nikomu chybět, alespoň doufám. Připravíme si cukety, raději ty mladé, ještě bez velkých semínek. Potřebovat budeme sůl, taky suroviny na trojobal, tedy hladkou mouku, vejce, strouhanku, tuk na smažení. No a na ten dip si připravíme kysanou smetanu, sůl a utřený česnek. Neudávám tady ta množství, protože záleží na tom, kolik lidí máte u stolu. Cukety opláchneme, nakrájíme na asi 1 cm vysoká kolečka, osolíme a hned obalujeme jako řízek a smažíme v rozehřátém tuku. Dip si umícháme ze zakysané smetany. Podle chuti ji osolíme a přidáme utřený česnek. Můžeme přidat třeba i nakrájenou nať lahůdkové cibulky. A podáváme.
1: Vaříme se Slávkou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Ústí nad Labem bude vládnout uskupení Jedno Ústí bez koaličních partnerů. V Děčíně se na koalici dohodlo uskupení Volba pro Děčín, Náš Děčín, ODS a STAN. Hnutí ANO jde do opozice. Při raním požáru panelového domu v Ústí nad Labem se zranila jedna osoba. Dnes čekejte převážně velkou oblačnost a teploty mezi 14 až 17 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Hezké poledne. Uskupení Jedno Ústí, které vyhrálo v Ústí nad Labem s náskokem Volby, bude vládnout bez dalších partnerů. Primátorem bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryska, který byl nezávislým lídrem uskupení. Jedno Ústí spojilo před letošními volbami 7 ústeckých stran a hnutí. Pro Ústí, Piráty, Zelené, STAN, TOP 09, UFO a Naše Česko a desítky nestraníků. V zastupitelstvu o 37 členech bude mít Jedno Ústí většinu 22 hlasů. Novinářům to dnes řekl Tomáš Vohryska. Ve vedení Děčína končí po 12 letech hnutí ANO. Na budoucí koalici se dohodlo uskupení Volba pro Děčín, Náš Děčín, ODS a STAN. Dohromady budou mít 16 zastupitelů ze 27. Kandidátem na post primátora je Martin Pošta z Volby pro Děčín. Uskupení teď jednají o programových bodech a dalším personálním obsazení vedení města. Hnutí ANO tak pro následující 4 roky skončilo v opozici. Potvrdil to dosavadní primátor Jiří Anděl.
2: Po té, co jsme nabízeli jednání a nikdo na něj nereflektoval z těch stran úspěšných, tak jsme něco takového tušili. Jsem z toho zklamaný, samozřejmě jsem připravený jít do opozice.
0: Jedna osoba se zranila při dnešním požáru v Ústí nad Labem. Hořilo ve třetím patře panelového domu v ulici Slovenského národního povstání na sídlišti Skřivánek. Další lidi hasiči evakuovali. Požár zasáhl jednu místnost, do dalších bytů se nerozšířil. Hasiči už oheň zlikvidovali, teď se lidé můžou vrátit zpět. Na místě jsou vyšetřovatelé, kteří zjišťují příčiny a škodu. Podrobnosti dodává mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.
3: Hasiči z objektu evakuovali celkem 15 osob. Osoba z bytu, ve kterém hořelo, byla předána do péče zdravotnické záchranné služby. Hasiči poté použili přetlakovou ventilaci k odvětrání objektu, provedli samozřejmě také závěrečný průzkum.
0: Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu. Senátoři ve svém návrhu nespochybňují, že stát může ceny za mimořádných okolností regulovat. Vadí jim ale příliš široké pravomoci a to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ústavní soud obdržel návrh skupiny senátorů minulý týden. Za senátory jednal Tomáš Golaň z ODS.
1: Počasí.
0: Dnes čekujte převážně velkou oblačnost, místy přechodně i polojasno, večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 14 až 17, na horách na 10 až 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Lounsku na silnici číslo 27 mezi Blšany a Pšovem se srazila dvě osobní auta a na silnici číslo 9 kolem Dube na Českolipsku silničáři opravují značky a větrné rukávy. V místě prací je neprůjezdná zpevněná krajnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Písnička, která nestárne, to byla legendární skupina Olympic a nějak se vytrácíš, má lásko. Posloucháte Český rozhlas Sever, teď už jsou tady polední písničky na přání. Od mikrofonu vás dnes i v poledne zdraví Miroslav Tartárek a hned tady máme pro vás nachystané kontakty do studia. Na úvod telefon, ten má číslo 475 212 212. O písničku si také můžete napsat a to buď, že pošlete textovou zprávu neboli SMSku a to na 90 011 04. Ovšem musíte dodržet tvar SMSky, to znamená první slovo napište zahrajte, potom udělejte mezeru na jeden znak a následuje text vašeho vzkazu. Nebo si o písničku také můžete napsat na e-mail a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty sem k nám do studia a teď už tady máme první vzkaz a SMSku. Dobrý den, prosím, zahrajte k nám do práce něco od skupiny ABBA, aby to lépe utíkalo. Za všechny děkuje Dáša. Tak zdravíme Dášu do jedné nejmenované práce a od skupiny ABBA vybíráme písničku Ring Ring.

0: Byly tedy švédská čtveřice ABBA a písnička Ring Ring. Ta první písnička na přání byla k SMS-ce, kterou nám sem poslala posluchačka Dáša. Další posluchačka Dáša čeká na telefonu, jak mi prozradila, je z Ústí nad Labem. Já vás vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Míro.
0: Vy také já z práce?
1: Ráda slyším.
0: Vy ne, také z práce?
1: Ne, jsem doma.
0: No, to je dobře. Tak, hezká písnička, také taková vzpomínková z našich domácích hudebních luhů a hájů. Tak co pěkného a komu? Povídejte.
1: Tak, tuhle písničku bych chtěla věnovat mému bývalému manželovi Láďovi, který má dneska narozeniny.
0: Ano.
1: A tu písničku jsem dala za, jak dávám zahrát, tak mu přeju. Hlavně hodně zdraví, který člověk nejvíc potřebuje, lásku, uspokojenost. To jsou tři věci, které dávám přednost. Tak mu to taky přeju. Přeje mu to manžel, babička, Maruška Růžičková a všichni přátelé, co ho znají, mají ho rádi, tak ať mu přejou.
0: A všechno nejlepší přeje i Český rozhlas Sever a já. Tak písnička samozřejmě
1: děkuji.
0: I pro vás, ať máte krásný den. Děkuji. Jak jsme se domluvili, teď už tady bude Josef Laufer a s Bohem lásko, já jedu dál. Tak hezký poslech a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Josef Laufer, s Bohem lásko, já jedu dál. Písničky na přání v plném proudu, pojďme se věnovat dalšímu telefonátu, ten je z Kamenického Šenova, ve vysílání vítám paní Marii. Dobrý den.
2: Dobrý den vám a všem posluchačům.
1: Tak my pěkně hudebně navážeme písničkou S Bohem lásko, já jdu dál, na tu navážeme písničkou Muž na konci světa, je to tak?
2: Ano, ano.
1: A komu zahrajeme Pavla Bobka?
2: Tak já tuhle tu písničku posílám svoji dceři Petře do Stráže pod Ralskem a přeji, ať se jí brzy uzdraví její bolavá noha.
1: Ano.
2: A jinak všem posluchačům.
1: A vám také, abyste měla i dál pěkný den, pokud možno tady s námi.
2: Děkuji.
1: Tak písnička za chviličku a mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda.
3: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pavel Bobek, muž na konci světa, s vámi je Český rozhlas Sever, posloucháte písničky na přání a nejenom, že posloucháte, ale také hojně voláte. Číslo do studia, to je 475 212 212. Další, kdo je na telefonu, je posluchačka Dominika z Ústí nad Labem. Krásného března, jak se mi svěřila. Já vás vítám, dobrý den.
1: Já vás taky zdravím, pane Míro.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych nechat zahrát písničku Andreje Bocelli.
0: Georgia, Vivo Perle, já pomůžu.
1: Děkuji. A bylo by to pro mamku k dnešním k narozeninám, ano, pro vás.
0: Děkuju.
1: A pro paní Marcelku z Neštěmic a pro všechny posluchače.
0: Dobře, a vaší mamce popřejeme spolu všechno nejlepší a hodně zdraví. Jo? Ať je to kompletní. Tak se mějte krásně a naslyšenou.
1: Vy taky, naschledanou.
0: No a teď Itálie. Andrea Bocelli, Georgia a Vivo Perle.

0: Sandra Bocelli, Giorgia, Vivo Perley, tolik hudební návštěva Itálie, písničky na přání stále v plném proudu. My v Ústí nad Labem s tím dalším telefonátem zůstaneme, jenom se z krásného března přesuneme do Neštěmice, jestli se nepletu. Ve vysílání vítám posluchačku Marcelu. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Míru, já vás zdravím a všechny posluchače.
0: Neštěmice, víte, je to tak.
1: Ano, Neštěmice, Marcela z Neštěmic a mám na vás prosbu.
0: Povídejte.
1: Dneska má narozeniny paní Jaruška z krásného března, kterou má slečnu Dominiku, tak jí bych, mamince Jarušce, bych chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a osobní pohody. A jinak zdravím vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Nemáte zač. A jinak to posílám všem, s kým si dáváme hrát a pro ty lidi, kdo jim nenechá zahrát nikdo.
0: Dobře, taky na ně myslíme opět i teď v poledne, nebo ve 12 hodin 31 minut, abych to řekl správně. Tak i pro vás ta písnička bude a hlavně pro tu Dominiku a pro tu její maminku od Davida Dalea. Ano, ano, zahrajeme Davida Dalea a písničku Počítám. Tak mějte se krásně a naslyšenou.
1: Děkuju moc krát a naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: blízku.
1: Počítám, David Del nám tady zpíval v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever. Nás čeká další telefonát a po delší době ve vysílání vítám paní Marii z Benešova nad Ploučnicí. Dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače a vaše vynikající rádio, celý váš
1: kolektiv.
2: Ano, a já bych chtěla poslat písničku Marušce do Děčína, panu Miloslavovi do Povrlů, Božence do Liberce a jinak všem Hanice Básnice, na to nesmím zapomenout, na mého miláčka, a jinak všem posluchačům, kteří mají rádi tuhle písničku, která se mně moc líbí.
1: Italskou.
2: A i vám, Mirečku, a moc vám děkuji za krásný a, jak se říká, uchu poslušnej pořad.
1: Až takhle, já děkuju. Tak, já vám děkuju za výběr muziky. Čeká nás opět tedy Itálie, tak pokud někdo rozumí, tak grazie mille, neboli hodně děkuji i já. No a Albano a Romina Power tady teď budou a jejich velký hit Felicita. Tak děkuju i já a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
2: Ano, naslyšenou.

0: Písnička, která nestárne s hudebním výletem do roku 1974, to byl Petr Rezek a Modrá zem. Stále jsou tady polední písničky na přání, já tady mám teď nachystaný další telefonát. Ten telefonát je z Horní Poustevny, ve vysílání vítám posluchače Milana, dobrý den.
1: Dobrý den, vnuce, nevším posluchačům Rádia Sever, tady opět mám Pavlovým Postevný.
0: U mě po nějaké době. Tak, jak jsme se domluvili, bude tady Stanice Svět, Radim Flender a Lucka Vondráčková nám budou zpívat. Komu tou písničku budeme posílat? Pro koho bude?
1: Bude to zase jako vždycky pro Lucku Bílou, pro Milanka Urbana, pro Pepu Hloška, pro Pavla Bláhu, pro Karla Novotnýho, pro moji sestru Jitku, pro naše zdravotní sestřičky, pro...
0: Dobře. Tak Milane, i pro vás, no a písnička samozřejmě už je nachystaná, tak ať se hezky poslouchá i u vás v Horní Poustevně. Naslyšenou.
1: Děkuji moc, naslyšenou.

Písničky Davčádí na Českém rozhlasu Sever, tolik Lucka Vondráčková, Radim Flender a písnička Stanice Svět, také velmi oblíbená u vás. A ta další, ta o této platí vlastně také. K té další písničce tady teď po telefonátech a po telefonátu mám nachystané jedno krátké čtení a jeden váš krátký e-mail. Dobrý den, prosím, zahrajte píseň od Rudolfa Hrušínského, píseň Šel jsem světem. Děkuji a je to pro všechny lidičky Jarka. Tak od nás samozřejmě i pro Jarku, no a jdeme hrát.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

0: Rudolf Hrušinský, Šel jsem světem, stále ještě chviličku, jsou tady písničky na přání. Já tady, než se pro dnešek, ten, nebo spíš pro to poledne dnešní, rozloučíme, mám nachystanou ještě jednu SMSku. Radio Gaga pro kamarádku Agátu k dnešnímu svátku. Od Lidy a přeji všechno nejlepší, my také. Ovšem, jak jsem naznačil, polední písničky na přání pomalu končí, pokud se na vás nedostalo, tak další tady budou už po 18. hodině. Za chvíli pro vás chystáme zprávy a hned potom začíná pořad Alex a host a dnes bude hostem pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda. Tak ať se vám hezky poslouchá a po 18. hodině se těším u dalších písniček na přání. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: V Ústí nad Labem bude vládnout uskupení Jedno Ústí samostatně, hnutí ANO jde po 8 letech do opozice. Nové povolební koalice jsou potvrzené i v Tanvaldu a Smržovce na Jablonecku. Svět věznic a lágrů představí dnešní přednáška v Teplické knihovně. Počasí na dnešek převážně velká oblačnost a teploty mezi 14 až 17 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Vítězná koalice Jedno Ústí bude v Ústí nad Labem vládnout sama. Primátorem bude dosavadní šéf městských služeb nezávislý Tomáš Vohryska. Jedno Ústí získalo v komunálních volbách víc než 51% hlasů. Bude mít 22 ze 37 zastupitelských křesel. Do opozice míří hnutí ANO, ODS, koalice SPD s podporou Přísahy a Trikolory a Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov. V dalších dvou městech na Jablonecku jsou už jisté koalice po letošních komunálních volbách. V Tanvaldu zvítězilo uskupení Společně pro Tanvald v čele s Michalem Kubínem a v úterý večer podepsalo koaliční dohodu s Volbou pro město. Tu vede dosavadní starosta Jan Prašivka, který by měl starostou zůstat.
4: Druhá koalice vznikla v úterý ve Smržovce. Dohodla se tam dosavadní koalice ODS a sdružení Naše Smržovka a sdružení aktivních občanů. Starostou města by měl i nadále zůstat Marek Hotovec z ODS. Podepsání koaličních dohod potvrdili starostové obou měst. Z Jablonecka Adéla Jindrová, Český rozhlas.
3: Regionální knihovna Teplice uvádí dnes přednášku o komunistických věznicích v bývalém Československu. Promluví o nich Lubomír Vejraška z Ústavu pro studium totalitních režimů. Vstup je volný.
5: Podle mosteckého rodáka Lubomíra Vejrašky byl svět věznic a lágrů barvitější, než se může zdát, i když tam často panovalo peklo. Závaly v šachtách, zima, hlad, samotky, šikana, otrocká práce, ignorace onemocnění. Světlé chvilky přinášely návštěvy, dopisy nebo přátelství. Přednáška v knihovně začíná v 6 hodin. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: Žáci mezinárodních lesnických škol budou následující dva dny ve Friedlandu soutěžit na akci Jizerský dřevorubec. Pořádá ji Střední škola hospodářská a lesnická Friedland v městském parku. Soutěž startuje právě v těchto chvílích a žáci v ní budou poměřovat dovednosti v disciplínách, jako je rychlost, přesnost a soustředěnost. Druhý den bude připravený i doprovodný program pro školy a veřejnost. Sport. Hokejisté Liberce budou závěrečný hrací den základní části Ligy mistrů bojovat o postup do play-off. Bílí Tygři se představí na ledě přímého konkurenta Davosu. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut. Už s jistotou účasti ve vyřazovací části nastoupí Plzeň na ledě finské Saipy v 17:30.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte převážně velkou oblačnost, místy přechodně i polojasno, večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 14 až 17, na horách na 10 až 13 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na silnici číslo 27 na Lounsku mezi Blšany a Pšovem bourala dvě osobní a jedno nákladní auto. Na místě zasahují záchranáři. Na dálnici D7 na 44. kilometru ve směru na Prahu před sjezdem na Louny východ čekejte silný provoz. Počítejte se zdržením a jděte opatrně. Hezký poslech Českého rozhlasu Sever.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow, řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má takový pocit zarosti učení, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomni všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně 3 z té 4členné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Thomas Pesquet, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažéru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu, ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
0: Nesmíte přibrat teda.
1: Ale můžu přibrat, já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, tak dobrý.
0: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán, jaká je jejich role?
1: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze svojí země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů, plus nějaký edukativní program pro školy, pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní, s tím, že vlastně ten náš velitel Thomas Pesquet, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
0: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam 7 stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku.
1: Jo, máte to celkem dobře jako
0: zmapované. Tak víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
1: Kdo tam působí teď, ono vlastně se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude, která tam bude příští rok, to znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky, střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka. Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartujou, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na 2 týdny tam místo 7 lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím.
0: Ale jste se neseznamovali až tam.
1: Přesně.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není jak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021, někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, jakože, že ten výběr bude. Takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak...
0: Musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22,5 tisíce.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velké čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projede dál, tak 25-30% to asi nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěžejních věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže je to, tady tyhle ty základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu, to ale neznamená, že bychom se tam jako nudili.

0: Jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování, což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně tam se sedí v takových speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku vnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky. Takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškeré systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
1: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: slovenský pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero G letadlo, takzvaný, jmenuje se Zero G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížnej stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každé několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená, to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 25 vteřin a během toho je tam ten beztížnej stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin, je tam navozený ten beztížnej stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, a být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi?
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, takže tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem, to znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let, tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se mi se naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
0: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout ten skopolamin. Takže,
0: a bez toho takže, jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: host si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný a to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčejí a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho se normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně sledovaný po té nutriční stránce, že každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí, a tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, tak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla, takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým, na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Tam už je příprava je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily, ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku a tím se
0: takže
1: to
0: odpuntuje. Takže i na vaše stravování je embargo.
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, a co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka?
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie, a pak 14 dní před tím letem, tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky a tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ti tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex Achost je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírního centra. A bude trvat zhruba den, než se tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. A záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímou viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam jsou, tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jeden dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné stanice?
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly, jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, který jsou vědecký, výzkumný, technologický. Jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i máte tam nějaké volno?
1: No tak volno je v podstatě spánek, ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech, pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase odnova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně, jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: Ano, tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnému komfortu, ale jednak i proto, že ten spacák má z té vnější strany na sobě suchý zip a vlastně ten spacák je přilepený zase někde na nějaký stěně, protože jinak by ten člověk v tom beztížném stavu oddriftoval, pak by se zbudil, ocitnul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolela hlava, no, pak druhý den ráno.
0: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán, až po té, co tedy nabídete tu velkou zkušenost, tak se vracíte do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch dvou letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35 vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak s F-35.
0: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
1: Třeba na měsíc.
0: Třeba na měsíc.
1: Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země. Já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
0: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
1: Tak
0: má obavu,
1: tak co jim zbývá, že?
0: Nebo jsou pyšní?
1: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
0: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex a host a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl, Aleš Svoboda.
1: Děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Krásná Lípa na Děčínsku bude mít zřejmě stejné vedení jako před komunálními volbami. Silnice ze Štětí ve směru od vodárny do Radouně je do 20. října uzavřená. Městské divadlo v Mostě uvede muzikál o litvínovském hokeji. Zítra čekejte zpočátku místy mlhy, postupně oblačno a teploty mezi 13 až 16 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Pěkné odpoledne. V čele Krásné Lípy na Děčínsku bude pravděpodobně opět nezávislý starosta Jan Kolář. Od voličů získal nejvíce preferenčních hlasů. Uvolněnou místostarostkou by měla zůstat nezávislá Jana Drobečková a neuvolněným místostarostou pak nezávislý znovu zvolený senátor za Děčínsko Zbyněk Linhart.
2: Podle Jana Koláře je v opozici pět nových zastupitelů. Ti zatím vítězné Sdružení 2026, do kterého kromě něj patří i Drobečková a Linhart, s návrhem jednání neoslovili. Kolář taky uvedl, že opozice by mohla získat kontrolní a možná i finanční výbor města. Ustavující zastupitelstvo bude v Krásné Lípě zřejmě 2. listopadu. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Řidiči nad Štětskou musí do 20. října počítat s omezením v dopravě. Kvůli stavbě nové kanalizace je uzavřená silnice 3. třídy ve směru od vodárny do obce Radouň. Vedení Štětí o omezení informovalo na sociálních sítích. Lidé v místě musí využít objízdné trasy buď přes Chcebus nebo Čakovice a Hoštku. Městské divadlo v Mostě příští rok uvede 6 premiér. Mezi nimi je i muzikál o fenoménu litvínovského hokeje. Jmenuje se Černožlutý nebe. Vyprávět by měl mimo jiné také o legendě litvínovského hokeje, hráči a trenérovi Ivanu Hlinkovi. Pokračuje umělecký šéf divadla Michal Pětík.
3: Není to biografie, to chci zdůraznit. Není to překlopení jeho života do divadelní podoby, spíš je to fenomén sportu na jevišti, toho, co ten sport těm sportovcům také může vzít, přinést. Děj se odehrává víceméně v období normalizace 70. 80. let.
0: Režisérem představení bude Filip Nukols, hudbu napsal Philip Taylor a autorem libreta je Tomáš Syrovátka. Německá AfD a BSV chtějí zrušit protiruské sankce a zastavit vojenskou i finanční pomoc Ukrajině. Obě strany se na tom plánují shodnout na mimořádném zasedání Sasko-anhaltského sněmu. Pravicově extremistická AfD a populisticky levicová BSV mají v zemském sněmu po nedávných volbách většinu. Význam usnesení obou stran bude ale pouze symbolický, podotýká to regionální veřejnoprávní stanice MDR. O sankcích a zbrojní pomoci Ukrajině totiž rozhoduje spolková vláda, případně Evropská unie.
1: Počasí.
0: V noci čekejte počasí s malou oblačností, postupně se bude vytvářet mlha nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 3, v místy v údolích kolem 0. Zítra čekejte zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost, které se budou během dopoledne většinou postupně rozpouštět, jinak oblačno přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 13 až 16, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti přibližně na 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 27 na Lounsku mezi Blšany a Pšovem bourala 2 osobní a 1 nákladní auto. Na místě zasahují záchranáři a projíždí se kyvadloby.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Odpoledne s Českým rozhlasem Sever pokračuje a před námi jsou 2 hodiny plné informací, hlavně od nás ze severu Čech, ale za malou chvíli tady bude náš seriál Jak neneletět a řekneme si, na co si dát pozor při návštěvě autoservisu. Vrátí se také volební průvodce, na některých místech bude probíhat v pátek 2. kolo do senátních voleb a slavným severočechem je dnes hudební skladatel a dirigent Jaroslav Bílý a přidáme k tomu opět i písničky, které nestárnou. Brzy tady bude třeba Víťa Vávra, později Petr Novák, teď už ale připravená Leona Machálková.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, teď je Vítě Vávra a jeho slavná dívka Gloria. 2 hodiny odpoledne, skoro 13 minut. Pojďme si opět říct...
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Naúčtovali vám v autoservisu vysokou částku za opravu? Podle Sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále více řidičů stěžuje na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než musíme, to zjišťovala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
3: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
2: To nám doporučuje předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
3: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
2: Na co si mám dát pozor?
3: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
2: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
4: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
2: Jak se přesvědčím o tom, že mi díl skutečně vyměnili?
3: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
2: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
3: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
2: Jaké triky používají neseriózní servisy?
3: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
2: Říká předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Zítra si řekneme, jaká úskalí skrývají zdravotní rady od umělé inteligence.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Sindel X, Merka Miškechová, Cudzinga v tvojej zemi, 14 hodin skoro 26 minut. Pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever. Máme tady středu 14. října a Agátám přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. 135 let starý těžní stroj se znovu rozhýbal v podkroví.

0: Krušnohorském technickém muzeu v Kopistech u mostu. Vozíky s uhlím i horníky připravoval na dole Julius III celkem 101 let. Dnes je areál dolu součástí muzea. Původně parní těžní stroj, ale nově pohání elektřina.
1: Stojíme u toho těžního stroje, který se povedlo po mnoha a mnoha letech opět zprovoznit.
2: Máme tady ruky, takže vidíte, že v roku 1891 byl vlastně zakoupený na zemské výstavě. V roce 1891 na té zemské výstavě se otvírala i petřínská rozhledna. Tady vlastně fungoval až do roku 1992, kde došlo ukončení těžby, tam vlastně postavení toho těžního stroje.
1: Říká ředitel Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš. V jakém stavu byl ten stroj, když jste se rozhodli, že ho zrekonstruujete?
2: Zlí všechny ty válce, písty a bylo vlastně obrovský těžký to rozejbat.
1: Novinkou ale je, že ten stroj teď nepohání pára, ale elektřina. Jak těžké bylo přebudovat ten stroj právě na ten nový pohon?
2: Všichni ví, že dneska pohánět stroj párou je jak drahý, tak náročný. Takže jsme vymysleli vlastně elektrický pohon s tím, že jsme tam dali motor, dali jsme tam nějaký kola, který teď vlastně pohání ty velikánský bubny.
1: Byly slyšet ty zvuky, jako když uniká ta pára. Co jsme vlastně slyšeli?
2: Vlastně jsme slyšeli právě ty písty v těch válcích, které vlastně, když se hejbou, tak vlastně musí nasát ten vzduch, ale pak ho musí i vyfouknout. Takže to vyfukování toho vzduchu, tenkrát to měla být ta pára, dneska je to teda ten vzduch, který tam zůstal, který se vlastně odfukuje ven z toho parního stroje.
1: Říká ředitel Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš. Oprava toho stroje je součástí rekonstrukce celé těžní věže. Teď vlastně my stojíme v budově strojovny, která je naproti té budově. Co všechno se ještě musí udělat, aby ta expozice byla hotová?
2: My už teď doděláváme jenom takové ty věci, aby jsme dodělali podlahy, ty letikářské práce.
1: Nová expozice tady v Podkrušnohorském technickém muzeu by měla být hotová v polovině příštího roku. Obnova původního těžebního stroje vyšla na 75 milionů korun. Muzeum ji uhradilo z dotace z programu Spravedlivé transformace. Přispěli i město Most a Ústecký kraj. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Mike and the Mechanics, minuta po půl třetí, posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Lidé v 5 senátních obvodech už vědí, kdo je bude v horní komoře zastupovat. Na Vyškovsku v prvním kole uspěl jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL. Na Rychnovsku zase mandát obhájil Jan Grulich z TOP 09. Jasno už je také na Trutnovsku, Strakonicku a u nás na Děčínsku. Dalších 22 obvodů si nové senátory vybere tento pátek a sobotu.
1: O pár desetin procenta uniklo vítězství v prvním kole Jiřímu Padevětovi za STAN. O senátorské křeslo se tak v obvodu Praha 1 utká s Janem Čižinským z Prahy sobě. Zhruba 1% bod dělí na Kladensku Adélu Sucharda Šípovou za Piráty a Petra Patáka z ODS. Podobně jsou na tom na Přerovsku i Jakub Navařík z ODS a Petr Vrána z Hnutí ANO.
2: Ve druhém kole zvítězí ten kandidát, který získá většinu hlasů. Volby vypadají stejně jako minulý týden. Voliči si vyberou lístek svého favorita a v obálce ho vhodí do urny. Tentokrát ale lístky nedorazí lidem domů, varuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Budou k dispozici až ve volební místnosti, budou to dva lístky, kdy budou zase šedivé, protože tam už není od čeho je barevně odlišovat, takže dostanou šedivou úřední obálku a dva hlasovací lístky a zvolí tedy kandidáta.
1: V Senátu sedí celkem 81 zákonodárců. Jejich složení se mění každé dva roky. Voliči svými hlasy vždy obměňují 1/3.
2: Letos jich přišlo v prvním kole hlasovat asi 43%. Druhé kolo patří dlouhodobě k nejméně populárním volbám, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
4: Volební účast ve druhém kole senátních voleb, které již probíhá bez souběhu s jinými volbami, od roku 2012 nepřesáhla hodnotu 20%.
1: Senát je přitom jedním z pilířů našeho politického systému. Projednává naprostou většinu zákonů, které schválí sněmovna. Spolu rozhoduje i o ratifikaci mezinárodních smluv, změnách ústavy nebo volebních zákonů.
2: Na rozdíl od sněmovny se taky nedá rozpustit a v případě, že dolní komora přestane fungovat, přebírá dočasně její roli. Senátoři zároveň kontrolují prezidenta a můžou ho žalovat pro velezradu. O složení senátu na další dva roky rozhodnou voliči v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Děvče z krásných začátků a Petr Novák, to byly opět písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Brzy budou pokračovat Cranberries, teď už máme 14 hodin a 40 minut a o hudbě teď bude řeč i v našem seriálu Slavní Severočeši. Více Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: Velkou osobností české dechovky byl Jaroslav Bílý, který se narodil v roce 1935 v Lipkovicích pod Řípem. Vystudoval vojenskou hudební školu a konzervatoř. Nejprve působil u armádních kapel jako hráč na violončelo, bariton a pozoun. Později se prosadil jako organizátor, dirigent a skladatel. Výraznou stopu zanechal ve Štětí, kde se v roce 1960 stal dirigentem dechového orchestru. A právě s ním začal sbírat první domácí i mezinárodní vavříny. Podílel se tu také na vzniku Národního festivalu dechových orchestrů. Většinu profesního života ale Jaroslav Bílý spojil s druhým koncem republiky. Jako dirigent velkého dechového orchestru města Zlína poznal svět. Zlínské dechovce tleskaly na 144 zahraničních zájezdech. Orchestr si v roce 1985 odnesl vítězství v prestižní světové soutěži v holandském Kerkrade a první místo obsadil v soutěži CISM ve francouzském Vichy. Bílý skládal polky, valčíky, pochody, koncertní skladby i symfonické variace. Některé mají dodnes v repertoáru domácí a zahraniční kapely. V roce 2001 získal cenu města Zlína a o rok později také ocenění předsedy vlády za celoživotní práci. Zemřel ve Zlíně v roce 2010.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Petra Spáleného zhruba za 2 minuty vystřídá Lucie Vondráčková. Pokračuje odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Máme 14 hodin a 49 minut. Kapacitu lůžek pro lidi s Alzheimerovou chorobou nebo stařeckou demencí má na Liberecku rozšířit nové Alzheimer centrum v Machníně. Provozovat ho bude soukromá společnost Senevida. Kapacita zařízení bude 150 lůžek. S dokončením se počítá na jaře 2028. Moderní budova vznikne na místě, kde stála ještě nedávno bývalá dětská oční léčebna. Ta ale ukončila provoz krátce po revoluci. Od té doby historická vila jenom chátrala.
1: Ta vila už nešla zachránit, ta byla v takovém stavu, že už jako její rekonstrukce byla v podstatě nemožná.
2: Zdůvodňuje demolici Michal Kunert ze společnosti Dolce Vita Development.
1: Místo ní bude nově Alzheimer centrum s kapacitou 150 lůžek. V druhé etapě by měl vyrůst domov důchodců s kapacitou 125 lůžek a z domova správce by měla vzniknout chráněná kavárna. Ten domov správce s tou kamennou hradbou bude vlastně jediný historický prvek, který zůstane.
2: Areál bývalé oční léčebny i s přilehlým lesoparkem prodalo město Liberec za 21 milionů korun. Přesto nechce ztratit vliv na to, jak ho soukromá společnost využije, říká náměstkyně primátora Martina Teplá, zvolená za hnutí ANO.
3: Máme uzavřené memorandum o tom, co vlastně tady se bude dít. I město, přestože ten pozemek už není jeho, tak vnímá tuto lokalitu jako velice důležitou, protože do roku 2035 bude nárůst třetinový občanů 75+. My samozřejmě na městě Liberec máme taky plánovanou přístavbu domu seniorů na Františkově. Ale každá ta kapacita nám pomůže. Jo. Máme plus minus 600 žádostí nějakým jakoby pořadníku.
2: Provoz Alzheimer centra bude zajišťovat společnost Senevida. Podle její provozní ředitelky Lucie Zajícové nabídne zařízení kolem 90 pracovních míst.
4: Budou to vlastně pracovní příležitosti typu zdravotnický personál, to znamená všeobecné sestřičky, praktické sestřičky, pracovníci v sociálních službách, samozřejmě management toho centra, vrchní sestra, administrativní pracovník a podobně, takže cirka 90.
2: Senevida už má s provozem Alzheimer centra zkušenosti. Jen v okolí Liberce provozuje 3 taková zařízení.
4: Jeden domov je přímo v Liberci, jeden domov je v Minkovicích, hned u Liberce a jeden domov je na Sychrově.
2: Výstavba centra v Machníně už je v plném proudu. Stavební stroje teď připravují terén pro založení základů, přibližuje Michal Kunert.
1: My jsme 5. října dostali stavební povolení a předpoklad je, že teď do 2 let bude v provozu to Alzheimer centrum a když všechno dobře půjde, tak nejpozději do roka bychom rádi zahájili stavbu toho domova důchodců.
2: Provozovatel zároveň vyjednává o zařazení obou domovů do sítě základních sociálních služeb, které jsou hrazeny z veřejných rozpočtů. Jednání jsou ale zatím na začátku. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ústecký krajský soud řeší návrh na neplatnost hlasování v Kryrech. Na koalici v Roudnici nad Labem se dohodlo uskupení Akce R, Piráti a nezávislí kandidáti a zástupci ODS a KDU-ČSL. Muž obviněný z výhrůžek střelbou v Lipčevsi na Lounsku je ve vazbě. Počasí na zítřek, zpočátku místy mlhy, postupně oblačno a teploty mezi 13 až 16 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Krásné odpoledne. Návrh na přezkum voleb v Kryrech na Lounsku řeší krajský soud v Ústí nad Labem. Podal ho Petr Ulke, nezávislý místostarosta města, které má zhruba 2300 obyvatel. Se svým uskupením získal 3 mandáty ve 13členném zastupitelstvu, stejně jako uskupení nezávislého starosty Václava Kadlečka, se kterými byli v minulém volebním období na stejné kandidátce. Podle mluvčí soudu Gabriely Nedělkové Pařískové žádá navrhovatel o přezkum hlasování. Ulke návrh chtěl komentovat. Návrh na přezkum voleb podalo taky politické hnutí Máme rádi Chomutov, které v 35členném zastupitelstvu získalo 2 křesla. V Roudnici nad Labem se strany dohodly na nové radniční koalici. Vytvoří uskupení Akce R se 6 mandáty, Piráti a nezávislí kandidáti se 3 křesly a zastoupení v koalici budou mít i 2 kandidáti z ODS a KDU-ČSL. V 11členném zastupitelstvu tak budou mít 11 mandátů. Vytvoří těsnou většinu. Rozložení v radě upřesňuje Richard Červený z Akce R.
2: Na post starosty budu kandidovat já, to znamená Richard Červený. Post prvního místostarosty by měl obsadit Miroslav Rska z týmu Roudnice a druhý místostarosta by měl být Martin Tošner z ODS a KDU-ČSL.
0: Ustavující zastupitelstvo je zatím naplánované na 4. listopadu. Ve vazbě skončil 53letý muž obviněný z výhrůžek střelbou v Lipčevsi na Lounsku. Informoval o tom mluvčí policie Jakub Mareš. Na přelomu září a října měl z pistolí vyhrožovat 2 bezdomovcům, kteří přebývali v kapli u hřbitova. Také se měl pokusit o zapálení kaple a u rybníka nejméně 5krát z pistole vystřelil, doplnil Jakub Mareš.
3: Oznámení o střelbě vyvolalo obavy o bezpečnost místních obyvatel, kteří ihned volali na linku 158. Do pátrání po ozbrojeném muži se zapojili všechny dostupné hlídky, velitel policie, speciální pořádková jednotka, ale i zásahová jednotka společně s drony.
0: Muže našli policisté ukrytého v křoví, kde byla i zbraň a kukla. Obviněnému hrozí až 3 roky za mřížemi. V prostorách německých nádraží od zítřka platí zákaz konzumace alkoholu, oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost, které se budou během dopoledne většinou postupně rozpouštět, jinak oblačno přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích v Jateční ulici se srazila 2 osobní auta a na Ústecku na dálnici D8 na 63. kilometru ve směru na Drážďany před exitem Řehlovice stojí u Krajnice porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Středeční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever může pokračovat, přejeme vám stále příjemný den. Co mají společného křídla vášky a obvazy bez bakterií? Odpověď může přenést elektronový mikroskop. Technickou zajímavost pro vás budeme mít už za pár minut. V seriálu Příběhy severočeských měst a obcí se vydáme do města, které má alchemistickou minulost a koná se tady velký folkový festival, kde zní i bluegrass a country hudba. Navštívíme Budyni nad Ohří a pozveme vás také výjimečně do kina. Na filmovém plátně totiž znovu ožívá Jean Valjean. Pozvánku na Bídníky budeme mít pro vás kolem 15:30 a přidáme i písničky, které nestárnou, od Hany Zagorové nebo Valdemara Matušky, teď už ale Petr Muk.
1: Pohodové odpoledne

0: Hana Zagorová, písničky, které nestárnou, celý den pro vás na Českém rozhlase Sever. 3 hodiny odpoledne, k tomu skoro 12 minut. V Brně se tento týden učí studenti i špičkoví vědci nahlížet do světa, který lidské oko nikdy samo nespatří. Na podzimní škole elektronové mikroskopie zkoušejí nejmodernější přístroje přímo v laboratořích a hledají nové možnosti, jak je využít ve vlastním výzkumu. Moderní mikroskopy jim pomáhají odhalit detaily, které mohou vést k novým materiálům i lepším lékům.
1: Tak, v ruce aktuálně držíte krabičku, vnímáte dva vzorky.
2: Tady máme vzorky hadí kůže z krajty královské, vzorek vášky, respektive křídel vášky, a potom tady máme netkané textílie nanovlákené.
3: Ukazuje mi svůj výzkum Václav Peroutka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mladý vědec a účastník podzimní školy elektronové mikroskopie.
2: Tyhle vzorky jsou zajímavé tím, že mají specifickou mikro- nebo nanostrukturu.
3: Zkoumá, jak mikroorganismy, například bakterie, reagují na povrch různých materiálů.
2: Takové struktury omezují schopnost mikroorganismů sedat si na ty povrchy, zůstávají dále čisté a využití by to potom mohlo najít například v léčení kožních poranění nebo v obvazech.
1: Ten mikroskop v tom hraje vlastně jakou roli?
2: Bez elektronové mikroskopie jsme v těchto rozměrech poměrně slepí.
3: A právě teď jeden z elektronových mikroskopů chystá školitelka podzimní školy Barbora Fousková.
4: Jenom si velice jednoduše odstřiháme kus listu.
1: Ano, ten teďka držíte v pinzetě.
4: A pomocou automatické pipety si nejprve nastojan nanesím kvapku vody.
1: Takže kapete na místečko, kam přijde vzorek, a jemně ho pokládáte.
4: Můžeme zavřít komoru. Teraz spustím vyčerpávání komory.
1: Klikla jste na políčko pump.
5: Já bych možná doplnil, že tento vzorek je zobrazován vlastně jedinečným mikroskopem na světě, který umožňuje zobrazovat vzorky třeba i živé.
3: Vysvětluje hlavní organizátor podzimní školy Vilém Neděla z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd.
5: Podzimní škola je unikátní projekt spolupráce mezi akademickými a firemními partnery v rámci Brna.
3: Škola už 25 let učí v Brně studenty i zkušené vědce pracovat s elektronovými mikroskopy a seznamuje je s novými metodami výzkumu. Potvrzuje i Václav Peroutka.
2: Přihlásil jsem se, chtěl jsem se v těch metrách zase dál zdokonalovat, protože to člověka posouvá.
3: Letošní ročník má přes 100 účastníků. Studenti, vědci i další odborníci mohou navštívit více než 25 laboratoří po celém Brně. Marek Hensl, Český rozhlas.
6: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kristýna Hejhic s názvem Stonka, 15 hodin 22 minut, příjemnou středu 14. října a my opět míříme k nám na sever Čech. Máme pro vás další příběhy severočeských měst a obcí a Alena Škraňková nám dnes představí Budyni nad Ohří.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Tohle město na Litoměřicku má ve znaku dva zajíce a černé kančí hlavy. Budyně nad Ohří má cennou minulost a i dnes je tam krásně v každé roční době. Historické jádro města je od roku 1992 městskou památkovou zónou. Při procházce proto zvedněte hlavy od mobilů a rozhlížejte se kolem sebe. Zastavit se můžete třeba u barokního domu číslo popisné 94 v Děkanské ulici. Ten původně sloužil jako špitál. Chloubou města je vodní hrad a budyňský drak. Ve skutečnosti je to ovšem vycpaný krokodýl nilský, kterého si páni v 16. století přivezli ze svých cest po Palestíně a Egyptě. V 17. století nechal Jan Zbyněk Zajíc z Házmburka přestavět Budyni na renesanční zámek. Byl to štědrý mecenáš a zajímal se o různé vědy i nevědy. Alchymisty hostil na svém zámku velmi často. Dodnes to připomíná pravá středověká alchymistická dílna, kde zůstaly původní pece, váhy a nejrůznější kotlíky, ve kterých míchal tajné přísady, možná i slavný dánský astronom a astrolog Tycho de Brahe. Každé léto ožije město návštěvníky, které láká tradiční bitva na vodním hradě, anebo festival folku, bluegrass a country muziky Budyňský poutník. Tak v srpnu naschledanou v Budyni nad Ohří.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Vymyslená skupiny Elána, posloucháte Český rozhlas Sever, pohodové odpoledne, minuta po půl čtvrté, brzy Jarek Nohavica. Teď ale, jak jsem sliboval na začátku hodiny, pozvánka do kina. Bídníci mají další filmovou podobu. Do francouzských kin dnes vstupuje nová adaptace románu Viktora Iga. Nadčasový příběh o vině, odpuštění a druhé šanci má víc než 50 filmových a televizních zpracování po celém světě. Nemluvě o divadelních a rozhlasových adaptacích. Připomeneme teď, čím osudy bývalého trestance Žána Valžána umělce dodnes přitahují.
1: Nádeník Žán Valžán ukradne bochník chleba pro hladové děti své sestry. Za to dostane 5 let galejí. Kvůli opakovaným pokusům o útěk si nakonec odpiká 19. Tak začíná příběh bídníků a vězně s číslem 24601.
2: Jean Valjean, mon frère, je ne crois pas au pouvoir de l'argent.
1: Po propuštění se Valžána ujme biskup Myriel, který mu nabídne jídlo a střechu nad hlavou. Valžán mu přesto ukradne stříbro a uteče. Když ho četníci přivedou zpátky, biskup prohlásí, že mu stříbro daroval, a přidá ještě 2 svícny. Viktor Hugo vydal Bídníky v originále Les Misérables už v roce 1862. Vedle Valžána sledujeme osudy svobodné matky Fantiny, její dcery Cosety i Gavroše.
3: Vous ne pouvez pas être Jean Valjean puisque le vrai Jean Valjean a été arrêté.
1: Proti Valžánovi stojí inspektor Javert, který se bezmezně řídí zákonem. Hlavní hrdina mu ale svou pomocí druhým ukazuje, že bývalý trestanec může být dobrým člověkem, a tím otřásá vším, čemu Javert doteď věřil.
4: Jean Valjean is a thief. He attempted to escape 4 times. He must be exposed and punished.
5: Inspector Javert is here to see you.
1: Takový střet láká filmaře znovu a znovu. V roce 1958 dal Valžánovi tvář Jean Gabin. Další cestu k divákům si překvapivě našla hudební verze Bídníků. Francouzský skladatel Claude Michel Chenbert proměnil v roce 1980 Igův román v muzikál. O 5 let později vznikla přepracovaná anglická verze, která odstartovala jeho světový úspěch. Filmaři se mezi tím dál vraceli k románu. V roce 1998 hrál Valžána Liam Neeson, kterému byl v patách Javert Geoffreyho Rushe. A v roce 2012 se na plátno dostal i slavný muzikál. Hugh Jackman jako Valžán, Russell Crowe jako Javert a Anne Hathawayová jako Fantina. Žena, které život postupně vezme práci, důstojnost i naději. Za tuto roli získala Hathawayová Oscara. Český bídníci poprvé zazněli v roce 1992 v Pražském divadle na Vinohradech. Texty přebásnil Zdeněk Borovec. Nový francouzský film režiséra Freda Cavaillého teď vrací příběh k činohernímu vyprávění. Valžána hraje Vincent Landon. Čeští diváci film uvidí až v lednu příštího roku. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
6: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Písničky, které nestárnou, Český rozhlas Sever, teď Valdemar Matuška, jeho slavné Eldorado. Dnes dopoledne si s vámi Zdeněk Lukesle povídal o vídejních boxech. V Česku už jich máme přes 18 tisíc. Jaký na ně máte názor? Volal i posluchač Petr z Ústí nad Labem.
1: Dobrý den vám přeji.
2: Dobrý den, tak co vy a vídejní boxy, využíváte je?
1: Ne, vůbec. Prosím vás, všichni si musí taky uvědomit, že každý to prostě neumí, anebo má to daleko.
2: Ano.
1: Je pro něj výhodnější, když mu to přivezou na adresu. Je to dost složitý. Já vím, že se snažíte prostě v tomhletom udělat určitý odlehčení pro lidi, ale není to pro každého.
2: Ale balíčky si necháváte posílat, je to tak?
1: Nechávám si posílat, ano.
2: Přímo, že vám to přinese doručovatel. A vy jste si všiml, že máte třeba v okolí nějaké výdejní boxy, který byste případně...
1: Ano, všiml, je jich hodně, ale prosím vás, nezlobte se na mě, už mám nějaká léta, ano. Neumím to.
2: Dobře, takže někomu vyhovuje opravdu ty balíčky až přímo do ruky.
1: Ano.
2: Tak já vám přeji, abyste vždycky ten balíček dostal včas. Díky moc za telefonát a mějte se hezky.
1: Já vám taky hezký den.
2: Taky, nashledanou.
0: Zítřejší téma, které proberete se Zdeňkem Lukeslem, budou wellness pobyty. Jaký wellness pobyt jste si nejvíc užili? Co máte na takových pobytech nejradši? Jak si představujete ideální wellness? Máte třeba i nějaké srovnání se zahraničím? Volejte po 9. hodině zítra dopoledne a přímo do vysílání, nebo nám pište na Facebook, po případě na e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz. Teď už pokračuje Roberta Fleck a pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní pohodové odpoledne. Dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary má další hotový úsek. Ředitelství silnic a dálnic dnes otevřelo přes 2 kilometry dlouhou část u Lubence na Lounsku. Zároveň taky představilo plány s dálnicí do budoucna. Víc podrobností už nám řekne naše reportérka Kateřina Kučerová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Řidiči na novém úseku zatím musí počítat s omezením. Stavbaři ještě odstraňují provizorní napojení na původní silnici. Podle generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla mají skončit do konce listopadu. Otevření se zpozdilo zhruba o 11 měsíců. Dálnice tam vede podmáčeným územím a násyp dlouho klesal. To zasáhlo i kanalizaci. Podloží se ustálilo až na přelomu května a června. Potom mohli stavbaři úsek dokončit. V Ústeckém kraji zbývá dostavit zhruba 9 kilometrů mezi Petrohradem a Lubencem. Celý úsek vyjde podle Mátla na víc než 4 miliardy korun. Největší komplikace jsou u 240 metrů dlouhého mostu za křižovatkou se silnicí číslo 27 směrem na Karlovy Vary. Obě poloviny mostu měly stavbaři postupně vysouvat nad údolí současně. Podloží ale neumožňuje jejich bezpečné ukotvení pro takový postup. Proto chce ŘSD změnit způsob výstavby levé poloviny. Stavbaři postaví na podpůrné konstrukci, pravou budou vysovat podle původního plánu. Budou tak moct pracovat na obou současně. Podle Mátla by celý úsek měli dokončit do poloviny roku 2028. Kdyby stavěli jednu polovinu po druhé, trvalo by to o rok déle.
0: Kateřino, jak to vypadá s dálnicí směrem na Karlovy Vary?
1: Tak v Karlovarském kraji se staví úseky Knínice-Bošov a Žalmanov-Knínice. Dohromady přibližně 15 kilometrů. Za Bochovem směrem na Karlovy Vary narazili stavbaři na skálu, kterou běžnými stroji nevytěží. Musí ji tedy odstřelovat. Podle Zdeňka Nováka, ředitele oblasti Čechy Západ ve skupině Vance Construction CS, ale vyřízení povolení k odstřelům běžně trvá půl roku. ŘSD proto plánuje do konce příštího roku otevřít přibližně 12 kilometrů od Bošova k Bochovu. Oba rozestavěné úseky propojí a u Bochova řidiči sjedou přes mimoúrovňovou křižovatku na současnou silnici číslo 6. Zbývající zhruba 3 kilometry k Žalmanovu mají následovat v roce 2028. Ještě zbývá zahájit dvě stavby nejblíž Karlovým Varům. U přibližně 7-kilometrového úseku Olšová vrata Žalmanov ŘSD vybírá firmu. Pokud uchazeči nepodají námitky, chce začít před Vánoci. Pro úsek Karlovy Vary Olšová vrata už firmu vybralo. Proti stavebnímu povolení ale někdo podal rozklad a proto zatím není pravomocné. Mátlo předpokládá jeho vyřešení v prvním čtvrtletí příštího roku a následné zahájení prací. Celou dálnici mezi Prahou a Karlovými Vary chce ŘSD otevřít do konce roku 2029.
0: Prozradila naše kolegyně Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A mě už zbývá jenom dodat, že pohodové odpoledne je u konce. Čeká vás Věra Martinová, také včerejší oslavenec. Včera oslavil 85. narozeniny Paul Simon. Po 16. hodině Humoriáda s hercem Jiřím Ptáčníkem. A já se těším naslyšenou v 17. hodině.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Ústí nad Labem bude vládnout uskupení Jedno Ústí bez koaličních partnerů. V Podkrušnohorském technickém muzeu na Mostecku se podařilo oživit 135 let starý těžní stroj. Liberečtí kriminalisté zadrželi falešného kurýra investic. Zítra čekejte zpočátku místy mlhy, postupně oblačno a teploty mezi 13 až 16 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Hezké odpoledne. Uskupení Jedno Ústí, které vyhrálo v Ústí nad Labem s náskokem volby, bude vládnout bez dalších partnerů. Primátorem bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryska, který byl nezávislým lídrem. Jedno Ústí spojilo před letošními volbami 7 ústeckých stran a hnutí, pro Ústí Piráty, Zelené, STAN, TOP 09, UFO a Naše Česko a desítky nestraníků. V zastupitelstvu o 37 členech bude mít Jedno Ústí většinu 22 hlasů. Novinářům to dnes řekl Tomáš Vohryska. 135 let starý těžní stroj se podařilo rozhýbat v Podkrušnohorském technickém muzeu v Kopistech u Mostu. Vozíky s uhlím i horníky přepravoval na dole Julius III do roku 1992, kdy důl ukončil těžbu. Dnes je v areálu dolu součást muzea. Původně parní stroj nově pohání elektřina, říká ředitel muzea Zbyněk Jakš.
3: Ten stroj byl za ty leta zatuhlej, takže byl obrovský problém vůbec jenom ho rozehýbat bez jakýkoliv pohonu. Nakonec vlastně jsme museli vymyslet ten způsob, jak ho pohánět, protože všichni ví, že dneska pohánět stroj párou je jak drahý, tak náročný. Takže jsme vymysleli elektrický pohon.
2: Novou expozici s těžním strojem muzeum zpřístupní v polovině příštího roku. Obnova vyšla na 75 milionů korun. Pokryla ji dotace z programu Spravedlivé transformace, přispěli i Ústecký kraj a město Most. Liberecká policie zadržela muže, který vybíral od lidí peníze pod záminkou falešných investic. 23-letý cizinec je nyní ve vazbě. Muž kontaktoval ženu s nabídkou výhodných investic. Na třech schůzkách od ní vybral přes 2 miliony korun. Ženě začala být investice podezřelá a zavolala policii, říká policejní mluvčí Iva Martinková.
4: Poté, co žena již třikrát předala obálku plnou peněz kurýrovi a žádné zhodnocování investiční účet s vysokým výnosem neviděla, rozhodla se při čtvrté výzvě k investování financí kontaktovat policii. Ta následně kurýra dopadla a předání peněz zabránila.
2: Muž pracoval s promyšleným podvodem na několika místech v republice, hrozí mu až 5 let vězení. Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost, které se budou během dopoledne většinou postupně rozpouštět, jinak oblačno přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Lounech na mostě Veslařů bourala 2 osobní auta a další 2 osobní auta se srazila v Teplicích v Jateční ulici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
6: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
5: Ano, podzim hezký.
6: Podzim. Ano, ano, já jsem si společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
5: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
1: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes, už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: Já se moc těším, protože sahneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A. Je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva. A šlapal a bafal, má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna, a dala chasám na dlabat. Bác, padla rána, pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.
0: Ze samohlásek jenom prostě to Ačko tam ano, pořád dominovalo.
1: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
0: Ano.
1: A pan Högr to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
0: Tolik slov, která tím oživila až knižních ano, a člověk přemýšlel, že je zná,
1: ale běžně nepůjde.
0: Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Högra?
1: Je. No, úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jak eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Hmm. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo Tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou, takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
0: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známi tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát.
1: No jo.
0: Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
1: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo, protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou nebo když se postaví k mikrofonu,
0: ale
1: tak
0: jak se to naučíš? Ty oči jsou...
1: To se nenaučíš.
0: Pořád, ale stejné. Panenky, ne, zornice, barva nejsou. Je stejná. Ne, tak ne, co ne, měníš? Ne. Zakřivení víček nebo vrázky pod očima? Co?
1: Ne, to se zrcadlí v očích.
0: Jak?
1: To, no, já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, když se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
0: Jo.
1: To je, a to je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budínová, tam měla taky krásné oči. A tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný... Jana Brejchová, že jo? Hmm. To byly oči sami, že? Hmm.
0: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
1: Super.
0: S Juliem Satinským je scénka na P. Zase tam bude nominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo Humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Julio Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
3: Ano, my vás taky.
4: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Bohdalovou.
2: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
3: Díky.
2: Kdo další tam je?
3: Naschledanou.
2: A dobrý den zároveň.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Opavy. Oba vás zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou, a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle to, a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější, jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
3: tak
5: zlepší.
3: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
2: Ano, děkujeme za to.
5: Díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a prostě je to nádhera.
3: Tak
5: takže
3: prima.
5: Vám zdravím a všechny posluchače a přejím, teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
2: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
3: Jo, ano, šťastnou cestu.
2: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si, vítejte u nás.
3: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
3: Ano, zdravíme.
6: Zdravíme vás oba, zdraví. Háček bylo až.
2: Dáte Bčko.
6: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
2: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
7: A nyní, vážení přátelé,

0: kalendář. Příznaky, přesně prosím, předně patologické proměny. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puterý, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko, prtek pic. Pak počínající pepka, postupné pitomění.
1: Pane Plecity, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy.
0: Přestávám pít.
1: Podle pravdy.
0: Přestávám pít. Přesto. Presto. Pianissimo. Promiňte, pitalština. Přesto potíží přibývá.
1: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
0: Telefon.
1: Pardon. Primářka Pavla Pisklevá. Patriku Pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu, Patriku, pusinku, pátek popolední, pusinku, proč posloucháte?
0: Bude
1: pífat. Pokračujte, prosím.
0: Polikám prášky. Prášky. Panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání.
1: Poslední pomazání, pane Plecity. Předčasné. Pane Plecity, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
0: Perspektivné potíže, paní primářko.
1: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po padesátce polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka. Pracujte!
0: Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk!
2: Další písmenko. No,
3: a to je přitom takový jako ochechlozní písmeno, to pé,
2: no,
3: že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný,
2: podařilo se. No. Dobře, snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat, už jsem to zmiňoval na začátku, Jirka je s námi taky zažil, takže ví, ano, že to ano. Jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásné.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně, v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat vstupenky. A učiňte tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriáda. Autogramiáda vás čeká, to všechno, tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně. A ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově s Naďou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestě.

cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku. Bude to na tebe, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriáda. Teď skupina Miraj, vedle tebe usínám.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybereš ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno párty z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šípa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jako že jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek, jak byl zanebet, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek.
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od toho do zet. Tak se to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla, říká, ježišmarja, já vám vlezla do záběru. Říkám, jak jste mi vlezla, že vy tady něco točíte, kde máte ty kamery? Já říkám, jaký kamery? Ty tady, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevězdila a odešla. Takže takhle to vlastně celý vzniklo. Ale...
4: Už jsi někdy předtím, že ti skáču do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne. Ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky.
3: No takový padá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediný, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Jsou taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš ty recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají, udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. Ono a ty musíš vzít takovou tu, máš takovou tu, takový to téčko a musíš lehkým pohybem v podstatě...
4: Já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluje, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, no. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palačinku.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já si styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem se styděl říct o ty prachy.
4: Cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul.
4: Jo.
3: No a takže tu první, takže než jsem se odhodlal říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to jako reklamní akce. No a pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hořejšek a dolejšek.
3: Dobře, já nejsem normální ten, já mám 4 TT. To je normální stánkař, OK, ale tady prostě... čtyřikrát jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš, jak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to nejde.
4: No tak jako,
3: no, to ne.
4: Můžeš to říct, když jak to vytřineme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
3: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechali, tak jsem mi dal za 90.
4: Za 90?
3: No, to je lidová cena.
4: No.
3: S marmeládou za 70. A přišla paní, já nejich zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem mi 90, protože byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
4: 90.
3: A jak děláš, jak jsi stánkař, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
1: Richard Genzer jako prodavač palačinek, tak co ty a palačinky?
2: Palačinky, no.
1: Dělal jsi je někdy? Nebo máš
2: ne. Moje bábinka dělala úžasný palačinky, já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne že bych jako
1: se
2: holdoval.
1: Se přikláněl k té chuti?
2: Úplně jsem nepropad, ale jako něco si dopřeju. Ale takový palačinky, jaký dělala moje bábinka s rozinkama a s takovým krémem. A teď jako ty palačinky byly, že bylo skrz ně vidět Prahu. No to bylo úžasné, nebyla vůbec báječná kuchařka.
1: Vidět moje Prahu. Bábinka.
2: No?
1: Aha, večerní.
2: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
1: Ne, já myslím, že přes to byly noviny.
2: Možná
1: u některého těsta
2: možná,
1: se říká,
2: že jsem si nevšiml.
1: Jo, to má být utaženého štrudlu zase, že přesto má být vidět a možnost číst si noviny.
2: Říká se, proč se to musí tahat.
1: Ano,
2: to zase uměla moje máma perfektně. Takový to těsto, že to bylo prostě křupavý, krásně a přitom tenonký.
1: Když už jsme u jídel, tak prosím vás pochoutkový rok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
2: Ano.
1: Richard Genzer, když se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
2: to určitě,
1: nějaká práce s ním?
2: Tak já já si ho samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Únu, kdy tancoval v Únu.
1: No,
2: to vlastně ještě
1: ty barevné přiléhavé kraťásky.
2: Tohle mi nějak nevytrhnulo na mysli,
4: ale ti věš žlutý nebo zelený?
2: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě jako když se oni byli zjevení, že jo, když se objevili, oni tancovali úžasně po takovým tom, když Helenko, pojď umyjeme okna, jak byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost celé ně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v dalších a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrovtip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost doposlouchat, no.
1: Poklona tedy pro Richarda Genstra může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra Televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude opravdu, je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 90 01 04, humor, mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genstra s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo humor, mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gotem. Stejně tak ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
4: Těšíme se.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Čím pokračovat, tak nám poraďte tedy. Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas. Povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnek.
2: Ano.
3: Zvlášť Juru zdravím.
2: Děkuju, já vás
3: no,
2: taky.
3: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
1: Dobře. Zapsáno a děkujem. Kdo další?
2: Naschle.
4: Zapsáno a děkujem. Kdo další? Naschle.
5: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam zdravím, zdravím Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka. Já bych si dal Horníčka.
1: Dobře.
2: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
1: Ano. Dobrý den dalšímu.
2: Dobrý den.
6: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem. Díky.
2: Děkujeme.
1: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu. Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
7: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. Padne dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale... Chápete, já nevím, jak bych to řekl.
8: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. Takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
7: ptají. Já jsem si tady přinesl takový od tazatelky takový dopis.
8: A, tazatelka se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže přímo, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtensteinska.
7: Ano, ano.
8: To se ptají lidi.
7: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
8: Na mě ne.
7: A co já na to?
8: No, co vy na to?
7: A co já na to teď?
8: Jak to, co vy na to?
7: No jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
8: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtensteinsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasnoubení, jo? A to už bych ho trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek a moje znalost cizích jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou a dokonce ani jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl a řekl bych, podívej se, já, pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám, natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže, pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být vám a toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna anebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná. Zatím je každá jiná, než chci.
7: Já.
8: No a zpíváte a jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, teď ho v tom nechám samotný. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtenstejna?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. Lichtenstejnská, no. Sám, teď to, Karle, úsměv napsaný, úsměv.
2: Ano.
0: A teď, jo?
2: Prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. V poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán. A ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to byl slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky ve své době třeba hlasatelské odpovídal na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky dětem někdo učil, anebo si to jel podle svého?
5: No, ono jí zase nebylo tolik. Jako, tak závratný, jako krabice
4: neříkej.
5: Na boty stačila.
4: Jo, na měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl, poslal jsem fotografie a tak. Jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Já jsem říkal, no, odpovídám tady na dopis a posílám fotografii, ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Starala se o to televize, a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNK, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali.
4: Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, o jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem a říkám si, co bychom prodělali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 01 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, ten ptáčníku. Dobrý
2: zdravíme
4: den,
2: do
4: Ivan
2: Krvina.
4: Patriku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
1: Dobře, ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: Od teďka se skutečně můžete odpovídat na všecko, na kterékoliv otázky, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím pro oba.
6: Ale ne. Pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, a napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cenné rady, které jsem dostal a hlavně já jsem dlužník a zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupý, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupý, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady
6: tam
5: východ?
6: A tam.
5: Ano, děkuju.

0: Humoriáda.
1: Jsme na konci. Co zbývá dodat? Třeba nějaký vtípek ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily, lehce ovíněn, s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje. A dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci, a tam je obrovitý gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve, co to děláš, vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní. Objednávejte vstupenky na adrese humoriáda.cz. Mějte se hezky. Možná.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Cenový strop na benzín zítra v Česku mírně klesne, u nafty naopak vzroste. V České Kamenici chce vítězná koalice pro Kamenici širší spolupráci. Louny mění v části města den svozu směsného komunálního odpadu. Počasí na zítřek, zpočátku místy mlhy, postupně oblačno a teploty mezi 13 až 16 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý den. Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop za litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u Ústavního soudu. Podle nich dává vládě příliš široké pravomoci. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že vláda je připravená úpravu obhájit. Volby v České Kamenici na Děčínsku vyhrála koalice pro Kamenici vedená Janem Papajanovským z hnutí STAN. Získala 55,5% hlasů a 13 z 21 mandátů v zastupitelstvu. Přestože má většinu potřebnou k samostatnému vedení města, chce stejně jako v předchozím volebním období jednat o širší koalici. Informoval o tom Jan Papajanovský. V části Loun budou svozová auta od příštího týdne odvážet směsný komunální odpad ve středu. Podle mluvčí radnice Pavly Kutlu dosavadní vozy některými ulicemi kvůli své velikosti neprojedou. Svozová společnost tam proto nasadí nově menší auto.
4: Změna se týká 17 ulic. Patří mezi ně například Blahoslavova, Jeronýmova, Kolárova, Slovenského národního povstání, Čenka Zemana, Poděbradova nebo Myslbekova. Úplný seznam dotčených ulic najdou lidé na webových stránkách lounské radnice. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: Regionální knihovna Teplice uvádí dnes přednášku o komunistických věznicích v bývalém Československu. Promluví o nich Lubomír Vejraška z Ústavu pro studium totalitních režimů. Vstup je volný.
5: Podle mosteckého rodáka Lubomíra Vejrašky byl svět věznic a lágrů barvitější, než se může zdát, i když tam často panovalo peklo. Závaly v šachtách, zima, hlad, samotky, šikana, otrocká práce, ignorace onemocnění. Světlé chvilky přinášely návštěvy, dopisy nebo přátelství. Přednáška v knihovně začíná v 6 hodin. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci čekejte počasí s malou oblačností, postupně se bude vytvářet mlha nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 3, místy v údolích až na 0. Zítra čekejte zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost, které se budou během dopoledne většinou postupně rozpouštět, jinak oblačno přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 13 až 16, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti přibližně na 11 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na dálnici D6 na 72. kilometru ve směru na Prahu u Lubence na Lounsku se stala dopravní nehoda. V Lounech na mostě Veslařů bourala dvě osobní auta a další dvě osobní auta se srazila na Liberecku ve Světlé pod Ještědem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Stále příjemnou středu 14. října posloucháte Český rozhlas Sever. Před námi je hodina plná informací od nás z regionu. Začíná Den v kraji.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Začal nám Den v kraji, souhrn informací ze severu Čech má pro nás Jiří Zeman.
2: Vítězná koalice Jedno Ústí bude v Ústí nad Labem vládnout sama. Primátorem bude dosavadní šéf městských služeb nezávislý Tomáš Vohryska. Jedno Ústí získalo v komunálních volbách víc než 51% hlasů, bude mít 22 ze 37 zastupitelských křesel. Do opozice míří hnutí ANO, ODS, koalice SPD s podporou Přísahy a Trikolory a Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov. Ústecký krajský soud obdržel návrhy na přezkum voleb v Chomutově a v Kryrech na Lounsku. Z Chomutova podala podnět lídrině hnutí Máme rádi Chomutov kvůli pochybnostem o správně spočítaných hlasech v jednom volebním okrsku. Píše o tom ČTK. Navrhovatel z Kryr se k věci odmítl vyjádřit. Na správní soudy se mohou lidé obracet ode dneška do 23. října. 135 let starý těžní stroj se podařilo rozhýbat v Podkruštohorském technickém muzeu v Kopistech u mostu. Vozíky s uhlím i horníky přepravoval na dole Julius III do roku 1992, kdy důl těžbu ukončil. Dnes je areál dolu součástí muzea. Původně parní stroj nově pohání elektřina, říká ředitel muzea Zbyněk Jakš.
3: Nakonec vlastně jsme museli vymyslet ten způsob, jak ho pohánět, protože všichni ví, že dneska pohánět stroj párou je jak drahý, tak náročný. Takže jsme vymysleli elektrický pohon.
2: Další podrobnosti uslyšíte v pořadu Den v kraji. Jedna osoba se zranila při dnešním požáru v Ústí nad Labem. Hořelo ve třetím patře panelového domu v ulici Slovenského národního povstání na sídlišti Skřivánek. Další lidi hasiči evakuovali. Požár zasáhl jednu místnost, do dalších bytů se nerozšířil. Šest premiér přichystalo na rok 2027 Městské divadlo v Mostě. Kromě klasických děl, jakými jsou Shakespeareův Král Lear nebo Jiráskova Lucerna, nabídne také představení určené hlavně pro mládež s názvem Kok. Význam slova i obsah představení prozrazuje umělecký šéf divadla Michal Pětík.
4: Znamená kohout, ale znamená to i pánské přirození ve filmech pro dospělé, abych tak řekl. Inscenace jako hlavní téma má vlastně závislost na pornografii.
2: Podrobnější informace uslyšíte v následující hodině.
1: Informace od nás z regionu si připravil Jiří Zeman.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Václav Neckář, tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. 17 hodin 14 minut tomu stále hezké odpoledne s pořadem Den v kraji. 135 let starý těžní stroj se znovu rozhýbal v Podkrušnohorském technickém muzeu v Kopistech u mostu. Vozíky s uhlím i horníky přepravoval na dole Julius III celkem 101 let. Dnes je areál dolů součástí muzea. Původně parní těžní stroj, ale nově pohání elektřina.
1: Stojíme u toho těžního stroje, který se povedlo po mnoha a mnoha letech opět zprovoznit.
2: Máme tady stroj, takže vidíte, že v roku 1891 byl vlastně zakoupený na zemské výstavě. V roce 1891 na té zemské výstavě se otvírala i Petřínská rozhledna. Tady vlastně fungoval až do roku 1992, kde došlo ukončení těžby, to vlastně postavení toho těžního stroje.
1: Říká ředitel Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš. V jakém stavu byl ten stroj, když jste se rozhodli, že ho zrekonstruujete?
2: Zlí všechny ty válce, písty a bylo vlastně obrovský těžký to rozejbat.
1: Novinkou ale je, že ten stroj teď nepohání pára, ale elektřina. Jak těžké bylo přebudovat ten stroj právě na ten nový pohon?
2: Všichni ví, že dneska pohánět stroj párou je jak drahý, tak náročný. Takže jsme vymysleli vlastně elektrický pohon s tím, že jsme tam dali motor, dali jsme tam nějaký kola, který teď vlastně pohání ty velikánský bubny.
1: Byly slyšet ty zvuky, jako když uniká ta pára. Co jsme vlastně slyšeli?
2: Vlastně jsme slyšeli právě ty písty v těch válcích, které vlastně, když se hejbou, tak vlastně musí nasát ten vzduch, ale pak ho musí i vyfouknout. Takže to vyfukování toho vzduchu, tenkrát to měla být ta pára, dneska je to teda ten vzduch, který tam zůstal, který se vlastně odfukuje ven z toho parního stroje.
1: Říká ředitel Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš. Oprava toho stroje je součástí rekonstrukce celé těžní věže. Teď vlastně my stojíme v budově strojovny, která je naproti té budově. Co všechno se ještě musí udělat, aby ta expozice byla hotová?
2: My už teď doděláváme jenom takové ty věci, aby jsme dodělali podlahy, ty letikářské práce.
1: Nová expozice tady v Podkrušnohorském technickém muzeu by měla být hotová v polovině příštího roku. Obnova původního těžebního stroje vyšla na 75 milionů korun. Muzeum ji uhradilo z dotace z programu Spravedlivé transformace. Přispěli i město Most a Ústecký kraj. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Za 5:30 s vámi je stále Český rozhlas Sever, dnešní pořad Den v kraji, ve kterém se budeme ptát na počasí.
1: Počasí.
0: A dnes meteorologa Pavla Juzy, kterého vítám na telefonní lince. Hezké odpoledne. Tak slyšíme se, halo, halo. Tak bohužel asi nějaký technický problém s telefonní linkou, poslechneme si Dalibora Jandu a pokusíme se s Pavlem Juzou spojit ještě jednou.

0: Dalibor Janda dospíval, posloucháte Den v kraji. Teď už snad vše klapne, měli bychom být ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Ústí nad Labem. Kočkově, slyšíme se, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak výborně, a budu se ptát samozřejmě ještě na to dnešní, pozdně odpolední, večerní a noční počasí. Jak to vypadá?
1: Takže v současné době v Ústeckém kraji

0: je většinou oblačno až zataženo, ale je to taková ta řídká vysoká oblačnost většinou, takže to nevypadá tak depresivně. A teplota většinou v rozmezí 13 až 17 stupňů, maximální teplota odpoledne dosáhla až 18 stupňů. A vypadá to, že přes noc bude tak nějak oblačno, možná polojasno až skoro jasno přechodně, ale během noci by se měla místy vytvářet mlha nebo nízká oblačnost a ranní teploty očekáváme, nebo minimální teploty očekáváme většinou 6 až 3 stupně, ale někde v údolích může být i chladněji až kolem nuly a většinou slabý proměnlivý vítr nebo bezvětří.
1: Co nám předpovíte na zítřek, tedy na Terezu?
0: Tak zítra se očekává, že ráno a dopoledne budou mlhy nebo nízká oblačnost, většinou se během dopoledne rozplyne a jinak bude oblačno, ale zase nějaká, vypadá to, že spíš řidší vysoká oblačnost a maximální teploty by měly být podobné jako dneska, 13 až 16 stupňů, ale v místech, kde by se mlha nebo nízká oblačnost udržela déle, tak je možné, že ty teploty zůstanou jen kolem 11 stupňů a i přes den by měl být slabý proměnlivý vítr.
1: Já moc děkuji za předpověď a někdy příště naslyšenou.
0: Naschledanou.

0: Půl šesté, 4 minuty k tomu s vámi stále Český rozhlas Sever, dnešní den v kraji. Povolební vyjednávání pokračují. Na Teplicku se změny ve vedení radnic očekávají třeba v Oseku nebo Bystřanech. V samotných Teplicích nejspíš zůstane stejné. Dění v teplickém okrese sleduje naše reportérka Jana Vitásková.
1: V Teplicích chce ve vedení města pokračovat současná koalice Hnutí ANO a uskupení Volba pro Teplice. Podle lídra Volby Petra Slavíčka jednají o postu primátora, náměstku a složení rady. Zvítězila ODS s 10 mandáty. Druhé ANO jich má 9, třetí Volba pro Teplice 7. Do 27 členého zastupitelstva se dostala ještě SPD, která bude mít jedno křeslo.
2: Jaká je situace v dalších větších městech Teplicka?
1: V Bílině vyjednává vítězné hnutí ANO s lídrem Radka Zenkrem o pokračování dosavadní koalice s ODS. To má v 29 členem zastupitelstvu 5 křesel, ANO 11. Taky v Krupce vede jednání vítězné ANO, tam současného starosty Jana Kuzmy. V 21 členem zastupitelstvu má těsnou většinu 11 mandátů, takže jedná o koalici s dalšími subjekty. V Dubí vyhrálo s převahou uskupení Pro Dubí starosty Jiřího Kašpara z ODS. Složitá povolební situace je ovšem v Duchcově. Vítězná sociální demokracie starosty Zbyňka Šimbery obsadila v 21 členem zastupitelstvu 6 křesel. ANO a šance pro Duchcov mají shodně po 4, SPD 3 a zbývající 4 mandáty se rozdělily další 3 strany a uskupení.
2: A co už zmiňovaný Osek a Bystřany?
1: Tak v Oseku zvítězila dosavadní opozice, a to uskupení Sport a zdraví pro Osek získalo 8 mandátů z 21. Pro povolební vyjednávání oslovilo podle lídra Jiřího Macháčka 3 další nezávislé subjekty. Ovšem uskupení Osek všem dosavadního starosty Václava Krtka v nich není, to získalo 4 místa. V Bystřanech dostalo uskupení dosavadního starosty v 11 členem zastupitelstvu jenom 2 křesla, stejně jako další subjekt místo starosty. Naopak 7 mandátů získalo uskupení Zdravé Bystřany. A změna bude taky nejspíš ve městě Hrob, kde zvítězilo uskupení současného starosty Jiřího Firsta Pro město. Získalo těsnou většinu 8 křesel v 15 členem zastupitelstvu. Podle Firsta už nebudou pokračovat v dosavadní koalici s uskupením za Hrob, ale domluví se s dalšími subjekty.
2: V Ústeckém kraji přišlo k volbám do obecních zastupitelstev přes 40% voličů. Jaká účast byla v Teplickém okrese?
1: 39%. A ta nejvyšší účast ta byla na Moldavě přes 82% a v Rtyni nad Bílinu téměř 77%. Naopak nejnižší hlásí Bílina a Teplice necelých 32%.
0: Zjistila naše reportérka Jana Vitásková.
3: Den v kraji.

0: Karel Gott a Marcela Holanová v dnešním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever. Teď sportovní informace, hlavně pro fanoušky Teplic. Zatímco na tiskové konferenci nešlo přehlédnout, jeho ostych na hřišti se choval jako sebevědomý mazák. Teplický teenager se zase připomněl. Mládežnický fotbalový reprezentant Idris Hopy vstřelil svůj premiérový gol v tomto ligovém ročníku. Po vystřídání mu stačilo 48 sekund na to, aby svému celku zařídil alespoň remízu s Olomoucí 1-1. Pochvalu pak 18-letý mladík slyšel nejen od fanoušků, ale taky od teplického trenéra Zdeňka Frtěly.
1: Nejenom ten gól, ale i ty jeho možnosti, který měl, ty situace 1-1, tak znova ukázal, že má velký předpoklady, že hráč, který se nebojí těchto situací.
2: Hopy hrál skoro celou minulou sezónu za teplický dorost, kterému pomohl 27 góly k postupu do nejvyšší soutěže. Za odměnu dostal první starty za teplické Ačko, ve kterém na sebe upoutal pozornost dvěma zásahy. Od léta už je součástí prvoligové šatny.
3: Konkurence je veliká a je to taky motivace k tomu, aby se každý den makal, trénoval a dostal se do základní sestavy, případně dát gól.
2: V této ligové sezóně má Idris Hopy 6 startů, polovinu v základní sestavě. O větší porci ho připravili zdravotní problémy.
3: Že jsem nemohl hrát, tak jsem prožíval docela hodně, protože jsem se díval na kluky, jak tam bravo, a prostě jsem tam chtěl taky být. Měl jsem natažený vazy v kotníku a chtěl jsem se vrátit vlastně co nejrychleji. Ty mi hodně pomohl, fyzio, kondiční trenér, trenéři, všichni, za jsem vděčný. A pomalinku se do toho dostávám a snad budu dávat víc gólů. Já rád útočím, kdybych měl možnost, tak bych chtěl jenom útočit, ale musím jít do té obrany.
2: Je si Idris Hopy vědomý svých nedostatků. Uplynulou reprezentační přestávku strávil s českým týmem do 19 let na turnaji ve Španělsku, kde zasáhl do utkání proti Švédsku a Německu, proti kterému zařídil gólem remízu 1-1.
3: Určitě jiný než mužský fotbal, tam jsem měl víc klid, víc pohodu, víc balon u nohy a tady je to těžší, tady hned každý na tebe napadá, je u tebe, takže určitě to vnímám. A zase je to rozdíl mezi U19 a mužským fotbalem.
2: Řekl Idris Hopy, který má rodiče z Chorvatska, ale on už se narodil v Česku. Do reprezentačního Ačka si španělský kouč Santi Denia vybral z Teplic Matěje Radostu a motivoval tím i ostatní nadějné fotbalisty.
3: Ano, určitě, a jsem taky šťastný za něho. Určitě přijdu k němu, zeptám se ho na hodně otázek, protože mě to zajímá, jaký to tam bylo. Motivace je tam veliká. A každý zápas chceš hrát nejlíp, aby ses prosadil, ukázal a snad taky se dostanu.
2: Přeje si 18-letý fotbalista Idris Hopy, který v tomto kalendářním roce za Teplice v 8 ligových zápasech nastřílel 3 góly. David Kalvas, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rád

0: Bellamy Brothers v dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever vás brzy čeká. Jitka Zelenková zhruba za 10 minut už tady bude 18. hodina. Městské divadlo v Mostě a divadlo Rozmanitostí představili plány na rok 2027. Dohromady chystají 11 premiér. Diváci se mohou těšit jak na klasické tituly a autorské inscenace, tak na pohádky pro nejmenší. S čím se obě scény chystají oslovit diváky, tak to ví náš reportér Jan Beneš.
1: Začněme městským divadlem, které naplánovalo na příští rok 6 premiér. Diváci se mohou těšit například na komedii Georges Feydeau a Dámský krejčí. Je to klasická komedie o lžích, do kterých se hrdina zapletá čím dál víc, až jednoho dne vše praskne. Režie se ujme Vojtěch Nejedlý. Milovníci klasiky ocení uvedení Shakespeareova krále Líra. Režírovat bude Filip Nukols nebo Jiráskovi Lucerny v režii Mikuláše Tice. Já bych ale rád upozornil na dvě díla, která se svým pojetím jistě diváky natchnou. Tím prvním je muzikál Černožlutý nebe, který bude pojednávat o fenoménu litvínovského hokeje, o hráči a trenérovi Ivanu Hlinkovi. Pokračuje umělecký šéf divadla Michal Pětík.
2: Není to biografie, to chci zdůraznit. Není to překlopení jeho života do divadelní podoby, spíš je to fenomén sportu na jevišti, toho, co ten sport těm sportovcům také může vzít, přinést. Děj se odehrává víceméně v období normalizace 70. 80. let.
1: Ještě doplním, že režírovat bude Filip Nukols, hudbu napsal Filip Taylor a libreto Tomáš Syrovátka.
3: A jaký je ten druhý titul, který tě zaujal?
1: Tím druhým titulem je Kok. Význam tohoto slova vysvětluje umělecký šéf Mosteckého divadla Michal Pětík.
2: Znamená kohout, ale znamená to i pánské přirození ve filmech pro dospělé, bych tak řekl. Inscenace jako hlavní téma má vlastně závislost na pornografii, což je velmi rozšířený fenomén. Adam Ernest, který to bude režírovat, text dlouhodobě konzultoval s psycholožkou, která se tomuhle fenoménu věnuje.
1: Představení bude určeno hlavně pro dospívající mládež a divadlo počítá i s tím, že by po jeho skončení následovala například beseda s režisérem, lékaři nebo psychologi.
3: Můžeš tě stručně nahlédnout do plánu divadla Rozmanitostí, které hraje hlavně pro dětské diváky?
1: Divadlo chystá 5 premiér, například pohádky Dozlobeno nebo Čarodějův učeň. Pro starší děti ve věku od 10 let bude hra Pérák, inspirovaná jediným českým komiksovým hrdinou, který za války bojoval proti nacistům. A pro o něco ještě starší děti bude určené představení s názvem Rozložíš paměť, které přináší příběh dospívajícího chlapce na malém městě v rodině plné problémů. Chlapec svede boj s přijetím vlastní identity i předsudky. Půjde o komorní loutkové představení.
0: Zjistil náš kolega Jan Beneš. Blíží se konec dnešního Dne v kraji, blíží se také 18. hodina a další zprávy s Jiřím Zemanem. No a pak už vaše oblíbené písničky na přání, do studia se vrátí kolega Míra Tartárek. Jitku Zelenkovou už jsem prozradil, tak přidám ještě Johna Lennona a zítra se těším na slyšenou.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Ústecký krajský soud řeší návrh na neplastnost hlasování v Chomutově, Mostě a v Kryrech. Na Lounsku jsou v provozu další 2 kilometry dálnice D6. Koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Zítra čekejte zpočátku místy mlhy, postupně oblačno a teploty mezi 13 až 16 stupni. Jirka Zeman vám přeje příjemný podvečer. Krajský soud v Ústí nad Labem se zabývá návrhy na přezkum voleb v Kryrech na Lounsku, v Chomutově a v Mostě. Tam podal návrh Jakub Ihňačinec, který kandidoval na 23. místě vítězného hnutí pro Most, které získalo 22 mandátů. Jeho vyjádření Český rozhlas zjišťuje. Lídrině hnutí Máme rádi Chomutov podala návrh kvůli pochybnostem o správně spočítaných hlasech v jednom volebním okrsku, říká Marcela Soukupová.
5: A zjistili jsme to tak, že ty naši kandidáti, dva, co tam byli, tak byli volit celá rodina a celý ty kandidátce dole byly 2 nuly, což když dáte celé straně křížek, že jo, tak se vám připíše hlas každému.
4: Nezávislý místostarosta Kryr Petr Ulke se k podanému návrhu na přezkum voleb odmítl vyjádřit. Mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku silničáři otevřeli další 2 kilometry dálnice D6. Informoval o tom ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Dokončení zbytku zhruba 12-kilometrového úseku ale zdrží kvůli změně technologie výstavba mostu. Podle ředitelství se stavba také prodraží. Z vysoutěžených 3,5 miliardy korun pravděpodobně na více než 4 miliardy. Koalice se shodla na novele školského zákona. V pondělí by ji měla projednat vláda. Výhrady k ní původně měli hlavně motoristé. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristé do novely prosadili některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby novela začala platit od září příštího roku. Ukrajina hlásí osvobození 16 věznic v Doněcké oblasti při 4. fázi rozsáhlého protiútoku. O územních ziscích v rozsahu více než 100 km čtverečních informoval velitel 3. armádního sboru ukrajinských pozemních sil Andrej Bilecký. Plán Moskvy na obsazení celé Doněcké a Luhanské oblasti podle Bileckého ruské armádě nedaří naplňovat a ukrajinské jednotky na severu Doněcké oblasti převzaly iniciativu. Územní zisky pravidelně hlásí i Rusko. Informace o pohybech fronty nelze nezávisle ověřit.
3: Počasí.
4: V noci čekejte počasí s malou oblačností a postupně se bude vytvářet mlha nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 3, místy v údolích až na 0. Zítra čekejte zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost, které se budou během dopoledne většinou postupně rozpouštět, jinak oblačno přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 13 až 16, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti přibližně na 11 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Na Liberecku ve světle pod Ještědem se srazila dvě osobní auta a na Lounsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice z Podbořanského Rohosce směrem na Maštov. Projedete po objížďce přes Nepomyšl a Chmelištnou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Další z písniček, které opravdu nestárnou, tak to byly Žalman a spol. A kdyby tady byla taková panenka. Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, teď už tady jsou také večerní písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Mirek Tartárek a hned tady máme pro vás nachystané kontakty sem do studia. Tak telefon, který můžete vytáčet, když si budete volat o písničku, tak ten má číslo 475 212 212. Také si můžete o písničku napsat SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04 tvar, první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a text vašeho vzkazu. A napsat si také můžete na e-mail, a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. A než tady budou první telefonáty, mám tady právě nachystaný jeden z vašich e-mailů. Zdravím a písničku posílám kamarádkám z jogy, Maruškám do Benešova, Šestajovic, Chomutova a všem posluchačům a vybrala jsem písničku od Karla Zicha, Kdybych byl malířem. Marie z Děčína. Zdravíme paní Marie a teď už písnička.

vějířem a spolu s máním a na mé výstavě by tvoje známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem.

0: Karlozy, kdybych byl malířem, jsou tady písničky na přání, posloucháte Český rozhlas Sever a teď už ve vysílání nebudu sám, protože na telefonu je nachystaný posluchač z Moravy, z obce Židlochovice, což je obec kousek pod Brnem, nám volá posluchač Pavel. Pavle, zdravím, dobrý večer na Moravu.
1: Dobrý večer, taky zdravím všechny posluchače.
0: Děkujeme, tak...
1: Bohužel měli jsme na lince ještě aj kamarádku Janu Zírková,
0: přes kterou vás, nějak to neprolezlo, tak snad příště.
1: Nějak se to nepodařilo. No.
0: Tak písnička je nachystaná, jak jsme se domluvili, tak jsem tam dal Český ráj od Ivety Simonové a Milana Chladila. Tak komu zahrajeme tu písničku?
1: Jo, mělo to být celkem překvapení, ale to nevadí.
0: Už a to jste mi neřekl.
1: Už je to venku, ale tak to nevadí. Rozhodně to měla právě všechno vyřizovat Janča, protože její tatínek má dneska narozeniny, tak jsme mu takhle tohle cestou chtěli popřát krásné narozeniny tady s tou písničkou,
0: ano.
1: která se mu určitě bude líbit.
0: Tak všechno nejlepší takže, od nás.
1: Jo, takže takhle bychom chtěli pro tady jejího tatínka poslat tuhle písničku a taky samozřejmě pro všechny a i pro vás, pane Mirku.
0: Děkuju.
1: A takhle to mělo být, no to mi strašně mrzí.
0: Třeba se posluchačka Jana ještě do telefonu extra. Tak teď ta písnička o Slovenci, že přeji také všechno nejlepší. Vám krásný večer na Moravu a zase někdy u nás ve vysílání. Naslyšenou.
1: Tak naslyšenou a děkujeme.

0: Iveta Simonová, Milan Chladil, český ráj písničky. Na přání před chvíličku jsme tady měli Moravu a teď ten další telefonát je z Prahy, konkrétně z Prahy Nuslí, se k nám dovolala posluchačka Jarmila. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Merečku.
0: Zdravím, vítám, tak nás teď čeká opět zase pro změnu něco ze zahraničí hudebního pěkného. Co to bude a komu?
1: Tak bude zpívat nizozemské duo Maywood,
0: ano.
1: A písnička se jmenuje Give Me Back My Love.
0: Mám ji tam? Komu zahrajeme?
1: Chtěla bych dneska přednostně ji chtěla zahrát mamince slečiny Dominiky, ano. Paní Jarce z Krásného Března, která má dneska narozeniny a taky bych jí dneska touto cestou chtěla popřát všechno dobré, hodně štěstíčka a hlavně pevné zdravíčko.
0: I od nás.
1: A potom bych tu písničku chtěla poslat ještě s paní Milence z Českého ráje, paní Andělce ze Hřivic, Marušce z Chomutova, Božence ze Žadce a Honzovi z Vlkavy s jeho maminkou.
0: Ano.
1: A příště budu zase hrát těm ostatním, který už jsem nemohla jmenovat.
0: A já teď budu
1: a
0: samozřejmě hrát
1: i
0: vám.
1: Pro vás,
0: já děkuju. Tak si to taky pustíme takhle jako na plátku navzájem, tak jsem chtěl říct česky. Maywood, Give Me Back My Love, ať se hezky poslouchá, já také moc děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Maywood a Giving Back My Love, písničky na přání stále v plném proudu, také rozhodně vaše telefonování. Ten další telefonát už je tady od nás ze severu, konkrétně z Děčína k nám volá posluchačka Ina. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro, dobrý večer, posluchači Rádia Sever. Já bych dneska prosila písničku Akáty Bílé.
0: Bude tam.
1: Je jedno, jestli bude zpívat Veselka
0: bude,
1: nebo
0: bude. Veselka nakonec vyhrála tady u mě.
1: Veselka. A písničku bych chtěla poslat vaší mamince.
0: Děkuju.
1: Chtěla bych ji poslat paní Hance do Teplic. A děkuju moc krát včera za zahranou písničku. Všem vám přeju hezký večer.
0: A já vám hezký poslech. Tak, já vám ještě děkuju za zavolání. Veselka, Akáty Bílé, zase někdy, ať to vyjde, naslyšenou.
1: Děkuju moc krát, děkuju.

0: Veselka a Káty Bílé, písničky na přání, tady budou zhruba ještě půl hodinu, tak pojďme se věnovat dalšímu z telefonátu. Teď se po linkách, tedy telefonních linkách, vypravíme do Jirkova. Tam je připravená posluchačka Jana, doufám teda. Zdravím, dobrý večer.
1: Ano, taky zdravím, dobrý večer, pane Míro.
0: Slyšíme, to je dobře. Tak.
1: Je to teda, že bohužel pana Pavla zradila technika, ale tak naštěstí se mě podařilo dovolat.
0: To byla by, aha, už tomu rozumím. Jak jste si chtěli povídat dohromady se mnou.
1: A teda necháme zahrát tátovi k narozeninám, pochopitelně. Další z jeho oblíbených písniček, kterou má rád.
0: Ano.
1: A připojím přání teda. Přeju mu všechno nejlepší, hodně štěstíčka, hlavně toho zdravíčka a životní spokojenosti.
0: Ode mě také všechno nejlepší, hodně zdraví hlavně.
1: Ano, děkuju.
0: No a ta jeho další oblíbená je známá to skladba Čechy krásné, Čechy mé, tak jsme to vybrali od Krajanky. Věřím, že se ta písnička bude líbit a že potěší.
1: Určitě.
0: Tak krásný večer i vám a zase někdy, ať vyjde.
1: Děkuju, pane Míro, naslyšenou.
0: Telefonování naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Krajanka, Čechy krásné, Čechy mé, posloucháte Český rozhlas Sever, i dál jsou tady písničky na přání a další telefonáty s Ústí nad Labem. A ve vysílání už vítám také další věrnou posluchačku, Jarku. Zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer, já zdravím vás celé radio.
0: Děkujeme.
1: A teď bych popřála písničku své vnučce, která má zítra 13 narozeniny.
0: Ano.
1: My jmenuje se Viktorie, ano, Vicky, takže ta písnička bude směřovat k ní s tou písničkou z Vicky Landros a...
0: Tony Hristý, ano. We're gonna stay together, já rád pomůžu.
1: Ano, já vám ano, děkuju.
0: Tak.
1: A děkuju moc krát.
0: A písnička je pro vás samozřejmě. A Elišku nesmím děkuju. Zapomenout, jestli tam někde je v dáli.
1: Ano, děkuju.
0: Tě zdraví.
1: Děkuju, Mirku.
0: Jdeme hrát, krásný večer a naslyšenou.
1: Ano, krásný večer, naslyšenou.

0: Písnička, která nestárne, domácí 80. let a konkrétně rok 1984. To byl Petr Spálený a písnička Mistr zkratky. No ale pokračujeme dál, ta další písnička, tentokrát je už na přání, bude také z 80. let, ale zahraničních. No a ve vysílání také vítám někoho dalšího, konkrétně posluchačku Věru z Košťan. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro. Já bych sem chtěla nechat mojí Radušce k narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, přeje jí celá rodina, teta z Lipštátu, Helča z Hradce Králové a prostě všechny kamarádky.
0: Ano, ano.
1: Jo, a můj přítel Radek, na něj bych zapomněla.
0: Se připojuje,
1: taky,
0: ano.
1: Taky. No a písničku nechám jako na vás, aby
0: no, jí prozradím, my jsme to tady domluvali spolu. Ona je 20, já to můžu prozradit. Poslouchá nás v Egyptě asi na internetu, tak zdravíme do Egypta. No a protože my hrajeme spíš ty vzpomínkové písničky, tak jsme vybrali taneční, ale z 80. let, konkrétně Modern Talking a You're My Heart, You're My Soul. I ode mě všechno nej, vám děkuju za zavolání, krásný večer a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou a děkuju.

0: Wilking a You're My Heart, You're My Soul v písničkách Dab Řádí. Posloucháte Český rozhlas Sever. Další telefonát už je nachystaný, tak já to nebudu zdržovat a ve vysílání vítám posluchačku Martinu z Lovosic. I vám dobrý večer.
1: Tak já bych se chtěla nechat zahrát od Michala Davida, jak jsme se domluvili.
0: Děti ráje, dobře, ještě trochu zrychlíme tedy. A komu zahrajeme?
1: Mí kamaráce Lence.
0: Ano.
1: Mýmu přítelovi Míšovi.
0: Ano.
1: Všem do rádia.
0: Děkujeme.
1: Naší vedoucí.
0: Ano.
1: Naší asistentce, co se mnou šla koupit včera pyžama.
0: Dobře, tak jak jsme se domluvili, Michal David, Děti ráje, ať se hezky poslouchá a mějte se fajn, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tolik tedy Michal David a Děti ráje. Jsou tady písničky na přání a ještě chvíličku tady budou. Já už tady mám na telefonu nachystaného dalšího posluchače, kde jsme ještě dneska po telefonních linkách nebyli, teď po 18. hodině, nebo mezi 18. a 19. Třeba jsme vynechali Kralupy nad Vltavou. Tak to napravíme, protože odtamtud právě volá pan František. Dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům Radia Sever.
0: I za ně moc děkuju. Tak, my jsme tam spolu vybrali písničku, s kterou teď zase trochu zvolníme. Tak jakouže jsme tam dali, pamatujete ještě?
1: Kometu,
0: ano, Jaromír Nohavica. To byla i kontrola výborně, pro mě, ano, nastavil ano, jsem to dobře. No a máme někoho, komu zahrajeme?
1: Je to pro všechny a hlavně do země, rodinám a všem Kralupákům a do Ústí všude. Všem přeji hezký zbytek dne a hlavně stálý zdravíčko, ať máte. Díky.
0: Ano, vám také hodně zdravíčka a k tomu písnička. Tak tady je ten Jaromír Nohavica a naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.

Zmizela, zmizela jako laň lesa v nízku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Jaromír Nohavica a Kometa, písnička nám dohrála a také písničky na přání jsou ve finále. Pomalu se nám totiž blíží 19 hodin, to znamená za chviličku tady budou aktuální zprávy a potom už pokračujeme s dalšími pořady. Určitě mějte i dál hezký večer a zítra po 12. nebo 18. hodině se těším u dalších písniček na přání opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Děčíně se na koalici dohodlo uskupení Volba pro Děčín, Náš Děčín, ODS a STAN, hnutí ANO jde do opozice. Muž obviněný z výhružek střelbou v Lipčevsi na Lounsku je ve vazbě. Silnice ze Štětí ve směru od vodárny do Radouně je do 20. října uzavřená. Počasí na zítřek, zpočátku místy mlhy, postupně oblačno a teploty mezi 13 až 16 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý večer. Ve vedení Děčína končí po 12 letech hnutí ANO. Na budoucí koalici se dohodlo uskupení Volba pro Děčín, Náš Děčín, ODS a STAN. Dohromady budou mít 16 zastupitelů ze 27. Kandidátem na post primátora je Martin Pošta z Volby pro Děčín. Uskupení teď jednají o programových bodech a dalším personálním obsazení ve vedení města. Hnutí ANO tak pro následující 4 roky skončí v opozici, potvrdil to dosavadní primátor Jiří Anděl z hnutí ANO.
2: Po té, co jsme nabízeli jednání a nikdo na něj nereflektoval z těch stran úspěšných, tak jsme něco takového tušili. Jsem z toho zklamaný. Samozřejmě jsem připravený jít do opozice.
0: Ve vazbě skončil 53-letý muž obviněný z výhružek střelbou v Lipčevsi na Lounsku. Informoval o tom mluvčí policie Jakub Mareš. Na přelomu září a října měl z pistolí vyhrožovat dvěma bezdomovcům, kteří přebývali v kapli u hřbitova. Také se měl pokusit o zapálení kaple a u rybníka nejméně 5x vystřelil, doplnil Jakub Mareš.
3: Oznámení o střelbě vyvolalo obavy o bezpečnost místních obyvatel, kteří ihned volali na linku 158. Do pátrání po ozbrojeném muži se zapojily všechny dostupné hlídky, velitel policie, speciální pořádková jednotka, ale i zásahová jednotka společně s drony.
0: Muže našli policisté ukrytého v křoví, kde byla i zbraň a kukla. Obviněnému hrozí až 3 roky za mřížemi. Řidiči na Štětsku musí do 20. října počítat s omezením v dopravě. Kvůli stavbě nové kanalizace je uzavřená silnice 3. třídy ve směru od vodárny do obce Radouň. Vedení Štětí o omezení informovalo na sociálních sítích. Lidé v místě musí využít objízdné trasy buď přes Chcebus nebo Čakovice a Hoštku. Po zásahu projektilem se v Hormuzském průlivu potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou. Další loď je poškozená, informuje o tom agentura Reuters. Podle singapurských úřadů jsou posádky obou plavidel v pořádku. Írán Hormuzský průliv s přestávkami blokuje od začátku americko-izraelských úderů letos v únoru.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost, které se budou během dopoledne většinou postupně rozpouštět, jinak oblačno přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 13 až 16, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti přibližně na 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor, dejte na silnici číslo 9 u zahrádek na Českolipsku. Kvůli pracím na silnici je tam vozovka zúžená na jeden jízdní pruh a projíždí se kivadlově. Na silnici číslo 7 u Spořic na Chomutovsku silničáři pracují na údržbě mostu, projíždí se zúženými pruhy. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně. Hezký poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Slovník mladých v Hezky česky. Jsou to slova dnes frekventovaná mezi mládeží, která jsme my dříve nejspíš nepoužívali. Tak nás obohaťte, co teď frčí mezi mladými a my často nevíme, co to je.
2: Nejen mezi mladými, ale i mezi těmi nejmladšími, ku podivu. Tuhle mi jedna dívenka řekla, multitasking, protože viděla, že mám na uších sluchátka, poslouchám hudbu, do toho si čtu zároveň a ve volné ruce mám půl litr s pivem.
1: Takže provádění několika činností najednou.
2: Přesně tak.
1: To, co umí muži a neumí ženy.
2: Obráceně.
1: Fakt?
2: Ano, říká se, že muži jsou schopni soustředit se jen na jednu činnost.
1: Tak jsem žena, dobře. A ten výraz multitasking, to je tedy provádění několika činností na jednou, ale ono to pochází hodně z počítačového světa.
2: Přesně tak, já myslím, že i ten důvod, proč to děti dnes to slovo znají a rádi používají, je, že oni tak vlastně fungují. Mají tablety, notebooky nebo chytré mobily, kde mohou opravdu dělat několik činností najednou a řekla bych, že to hodně dlouho a často dělají.
1: A mezi mladými se teď hodně rozšiřuje slovo prokrastinace. Už mu ale rozumíme i my trošku starší. Hodně se vžilo.
2: Ano, ano, je hodně frekventované, používá se i s jakousi humornou nadsázkou a taky jsem zažila, že děti ze základní školy mluvili o tom, že budou chvíli prokrastinovat, protože na ten úkol se opravdu netěší. Takže zkrátka jde o to, že jakoukoliv činností nahrazujeme tu povinnou činnost, abychom ji trochu oddálili a zároveň je prý v tom jistý nepříjemný pocit, protože víme, že ta povinnost, že ji stejně neutečeme.
1: No jasně.
2: Proč bychom to trošku neodložili a když to nazveme cizím slovem a nebudeme tomu říkat otálení, odklady, průtahy, tak to bude znít jistě vznešeněji.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na přírodní hnojiva, podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posledná v dnešnom stretnutí bola Jana Kiršner a jej pesnička Posledná. Náš slovenský magazín sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Obžalovaný Yang dnes u soudu odmítl, že sbíral informace pro čínskou tajnou službu. Tři uskupení v Poděbradech podepsala koaliční smlouvu. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, odmítl dnes u soudu vinu. V Česku ho policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím.
3: Bylo prováděno i skryté vyšetřování. A záleží na předsedovi soudu, jestli bude chtít provádět důkaz s tím, že bude přehrán, případně budou předloženy nějaké výstupy z těchto úkonů. Nicméně ten návrh současné době nepodmíní trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
2: Ze zbytku jednání byli novináři a veřejnost vyloučeni. Yang si ponechal v soudní síni kromě obhájců i dvě pracovnice čínské ambasády jako důvěrnice. O novém vedení už je jasno v Poděbradech na Nymbursku. Koaliční smlouvu dnes podepsala tři uskupení, prostě Poděbrady, PDI 21 a nezávislí kandidáti Poděbrady. Dohromady budou mít 11 z 21 zastupitelů. Starostkou města bude vědecká pracovnice Tereza Černá z prostě Poděbrady. Pokračuje lídr tohoto uskupení Jiří Jirásek.
4: Tereza Černá je představitelkou nové generace. Je to v podstatě osoba, která je neskutečně kompetentní a má tu energii, kterou Poděbrady potřebují.
2: Až 8letý trest vězení hrozí řidiči, který před týdnem ujížděl pražským policistům rychlostí 160 až 210 km za hodinu. Pronásledovali ho z Prahy 5 ke Krčskému zámku, kde ho i s jeho spolujezdcem zadrželi. Oba muži měli pozitivní test na amfetamin a metamfetamin a zákaz řízení. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
5: Předmětem prověřování je také skutečnost, kdo vlastně vozidlo skutečně řídil. Případ je v tuto chvíli prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což v případě odsouzení hrozí až 8letý trest odnětí svobody. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce 6. kola šance ligy na hřišti Bohemians další body nezískali. Bohemians dnes doma v Dělíčku porazili Středočechy 1-0, když jedinou branku utkání vstřelil ve 13. minutě Aleš Čermák. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, postupně se vytvoří mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k 0, někde se objeví i mrazíky. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, které se postupně rozpustí. Později bude místy oblačno a teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se za nájezdem z plzeňské D5 tvoří pomalu jedoucí kolona. Ve slabém provozu už je to jen na pár minut. Kolona je i ve Spořilovské směrem z centra na D1. Od Tyrkovy se popojíždí těsně před nájezd na Brněnskou. Tam je provoz omezený po nehodě bagru. A na silnici 9 Česká Lípa Mělník dejte pozor mezi Medonosy a Chudolazy. Pohybují se tam srnky u vozovky. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: A Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow, řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má jako pocit zarosti učení, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomní všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně tři z té čtyřčlenné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Thomas Pesquet, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažéru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu, ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
0: Nesmíte přibrat teda.
1: Ale můžu přibrat, já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, tak dobrý.
0: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán, jaká je jejich role?
1: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze své země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů, plus nějaký edukativní program pro školy, pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní, s tím, že vlastně ten náš velitel Thomas Pesquet, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, tak vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
0: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku.
1: Jo, máte to celkem dobře jako
0: zmapované. Víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
1: Kdo tam působí teď, ono vlastně se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude, která tam bude příští rok, to znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky, střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka. Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartujou, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na dva týdny tam místo 7 lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím.
0: Ale jste se neseznamovali až tam.
1: Přesně.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není jak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidský časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021 někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, jako že ten výběr bude. Takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak
0: musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22,5 tisíce.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velký čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projde dál, tak 25-30% to vlastně nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějí hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěžejních věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže to, tady tyhle ty základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu, to ale neznamená, že bychom se tam jako nudili a neměli nic na práci, tam i během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace. A pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění. Má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
0: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
1: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
0: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
1: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování. Což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně tam se sedí v takových v speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, ke kterým je spousta spousta nějakých dalších úkonů taky, takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškerý systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
0: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: slovenský pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero-G letadlo takzvaný, jmenuje se Zero-G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížnej stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každý několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, a být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi?
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, že tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem, to znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let, tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se tam se naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.

0: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout ten skopolamin. Takže,
0: a bez toho jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě. Ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: host si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný a to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčejí a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho zase normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně sledovaný po té nutriční stránce, protože každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí, a tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, jak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla, takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým, na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre, a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem, a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země, nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Tam už je příprava je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily, ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku, a tím se
0: takže
1: to
0: i na vaše stravování je embargo.
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, a co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka?
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie, a pak 14 dní před tím letem, tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky a tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ty tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírního centra. A bude trvat zhruba den, než se tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. Záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně, hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímou viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam jsou, tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jedno dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly, jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, který jsou vědecký, výzkumný, technologický, jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i máte tam nějaké volno?
1: No tak volno je v podstatě spánek, ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech, pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase odnova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně, jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: No tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnému komfortu, ale jednak i proto, že ten spacák má z té vnější strany na sobě suchý zip a vlastně ten spacák je přilepený zase někde na nějaký stěně, protože jinak by ten člověk v tom beztížním stavu oddriftoval, pak by se zbudil, ocitnul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolela hlava, no, pak druhý den ráno.
0: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu, váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán, až po té, co tedy nabídete tu velkou zkušenost, tak se vracíte do, ne do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch dvou letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35 vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak se F-35.
0: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
1: Třeba na měsíc.
0: Třeba na měsíc.
1: Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země. Já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
0: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
1: Tak
0: má obavu,
1: tak co jim zbývá, že?
0: Nebo jsou pyšní?
1: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
0: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex a host a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl. Aleš Svoboda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. V Česku se urodilo kvůli extrémnímu suchu méně cukrové řepy. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Poslanci hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
2: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokrat, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice, řeknu, skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
0: V Česku začala sklizeň cukrové řepy. Kvůli letnímu suchu bude úroda podle pěstitelů ve srovnání s loňskem nižší o více než 20%. Loni byl výnos na hektar 100 tun. Pokračuje ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech Jan Křováček.
3: My letos odhadujeme ten výnos v oblasti Čech na úrovni 68 až 70 tun. Celá republika by měla mít rámcově okolo 66 tun.
0: Cukru v obchodech by podle něj měl být dostatek. Uskupení Jsme Praha 10 podá k městskému soudu stížnost na sčítání hlasů v komunálních volbách v některých okrscích 10. městské části. Podle zvoleného zastupitele Petra Beneše z tohoto uskupení došlo k chybám při sčítání hlasovacích lístků nebo přepisech protokolů, při kterých byly hlasy jednomu kandidátovi konkurenčního hnutí Naše Praha.
4: Tam skutečně v jednom tom okrsku nastala situace, kdy jednomu kandidátovi bylo připsáno pravděpodobně víc než 150 hlasů. Přitom právě těch 150 hlasů rozhoduje o tom, jestli hnutí Naše Praha bude v zastupitelstvu a překročí 5% hranici nebo ne.
0: Lidé můžou podávat návrhy na neplatnost komunálních voleb ke správním soudům ode dneška do 10 dnů. Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na Ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat.
1: Počasí.
0: Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy, teploty klesnou k 5 stupňům až k nule, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno. Během dne bude místy oblačno a naměříme 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zbystřete za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7,5 kilometru pojedete kolem odstavené dodávky. V Praze na Vinohradech pozor v Bělehradské ulici za IP Pavlova v křižovatce s Vocelovou je kolize auta s motorkou a průjezd je omezený. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda před sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je po kolizi osobního auta s dodávkou neprůjezdný levý pruh. V místě se pomaluje. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A za chvíli už tu budou příběhy slavných značek.

0: Triola, nejznámější české spodní prádlo se stoletou tradicí.
1: Říká vám něco značka Triola?
2: Tak to absolutně netuším, o čem vlastně mluvíme.
3: Je to značka pro výrobu dámského spodního prádla a myslím si, že každý muž by měl v dnešní době znát nějakou tuto značku.
4: To je velice známá česká značka. To bylo ložní prádlo, to byl veliký podnik, mohutný, který zaměstnával obrovské množství lidí.
0: Do práce i do školy pod prsenku z Trioly. Tak zněla reklama v socialistické televizi. Pojďme se společně podívat do historie spodního prádla, které se kdysi dávno u žen a mužů zas tak moc nelišilo. Dlouhá spodní košile byla pro všechny stejná. V některých částech světa si už v dřevních dobách ženy omotávaly a fixovaly ňadra látkovými pruhy a teprve přes ně oblékaly volnější část oděvu. Ve 13. století se začínají nosit korzety, jimiž se ženy snaží zdůraznit svoje ladné tvary. Jednou móda velí poprsí odhalit, jindy zase zakrýt. Korzety nosily vážené a bohaté ženy, pro venkovské robky tu byla šněrovačka. Vrcholu obliby korzet dosahuje v 18. století, kdy se dámy z vyšších vrstev každodenně nechávaly stahovat do pevných mučidel, vystužených nejprve velrybými kosticemi, později ocelovými pruty. Podprsenky přinesl světu až konec 19. století. Mezi prvními vynálezkyněmi byla francouzka Hermine Cadol a Američanka s českým jménem Marie Tucek. Ta vymyslela takzvaný breast supporter. Za skutečnou autorku moderní podprsenky je považována další Američanka Mary Phelps Jacobs. Vyrobila ji v roce 1913 a o rok později si ji nechala patentovat. Jak Mary na podprsenku přišla? Náhodou. Chystala se na ples, korzet se jí pod šaty nehodil a tak sedla k šicímu stroji a z kapesníčků a stuhy si spíchla něco, co k modelu sedělo jako ulité. Podprsenku pak prodala firmě Warner Brothers Corset Company za $1,500. Za pár let firma díky jejímu vynálezu vydělala miliony dolarů. Podle nejnovějších výzkumů se ale vznik podprsenky datuje mnohem dříve. Dva kousky spodního prádla vyrobené z jemného plátna a cenné krajky byly objeveny při rekonstrukčních pracích na zámku Lengberg ve východním Tyrolsku a pocházejí už z druhé poloviny 15. století.
5: Když se v takovém podniku jako Triola řekne modelářka, co to všechno obnáší?
6: V takovémhle podniku to přináší design, konstrukci prvního výrobku, spotřební karty, technické nákresy a další podklady pro výrobu.
7: S modelářkou Danou Čermákovou si povídala Světlana Lavičková.
5: To znamená, že vy jste ta, která třeba vymyslí, jak ta podprsenka bude vypadat?
6: Ano, jsem to já.
5: Pořád je co vymýšlet, není podprsenka jako podprsenka?
6: Je pravdou, že rádi vycházíme z obliby, kterou naši zákazníci nosí, takže jim přinášíme podobné střihy. A pak strašně ještě záleží na konstrukci, protože soustředíme se na velké velikosti a ta podprsenka potom určitá úskalí má a musí být postavena tak, aby fungovala, ne aby se tolik líbila.
5: Když chcete vymyslet něco nového, jak postupujete?
6: Většinou dostaneme nějaký podnět z obchodu, co by bylo žádáno, plus my si přinášíme nějaké invence z veletrhu nebo z časopisu. Pak to promítneme podle toho, co nakoupíme za materiály. Většinou je to o tom, že vezmeme náš stávající střih plus malé změny a dosadíme do něj nové materiály. Krajky, úplety a různé kombinace. To všechno dáme dohromady, no a pak to procházíme dlouhými testy, kdy našíváme několik sad podprsenek, které jdou na obchod a tam nás oznámkují jako ve škole a ty nejlepší se potom dostávají na trh.
5: Při výrobě podprsenek je velký podíl ruční práce. Jak tady vidím, vaše dvě švadleny tady pilně ší, ale nesedí každá u jednoho stroje. Děvčata dokonce přebíhají.
6: U prádla je mnoho speciálních strojů nebo strojů, které mají různé aparátky, aby ta přesnost byla opravdu velmi dobrá. Takže je to jednoduchý, jsou tu cikcaky, jednojehlovky, dvoujehlovky, overlocky, ale všechny mají nějaký speciální aparát, aby se mohla podprsenka ušít dokonale.
5: Podle toho, co tady vidím a co říkáte, tak by se řeklo, že podprsenka se šije ručně, ale pak, když to přijde do výrobního závodu, to už pravda není, nebo je?
6: Vždycky jsou tam ty lidské ruce.
5: Já jsem říkala, že tady v dílně jsou švadleny, ale tady je paní Veronika Kouřilová, která pak si sedí u počítače.
8: No, u toho počítače dělám střihy do těch velikostí. Od modelářky dostanu základní střih, který se musí zdigitalizovat do toho počítače. A v tom počítači si já s ním potom hraju, kde ho rozkresluji do těch velikostí, do celého toho sortimentu, kterým se potom prodává. Potom, co ho rozkreslím v počítači, pošlu to na plotr, který to vytiskne. Já to vystříhnu, zkontroluju ještě zrakem nebo takhle pohledem, jestli ty tvary jsou tak, jak by měly být, jestli to navazuje krásně na sebe, protože to je taky důležitý. Důležitý vlastně u těch podprsenek je, že se to měří opravdu na půl milimetru, protože tam jsou důležitý ty rozměry kvůli těm aparátkům na té šicí dílně.
0: Dámy v našich končinách si mohou už víc než století zkrášlovat postavu spodním prádlem od firmy Triola. Byla založena v roce 1919 v hektické poválečné době, kdy se zhroutily základy rakouského mocnářství a mladá republika nabírala svěží dech. Už 11 let předtím si tehdy 29-letý Antonín Pařík otevřel na pražském Smíchově obchod s módním prádlem. Obchodní talent zdědil po svém otci. Rod Paříků z Kosmonos a okolních vesniček byl rodem domkářů a rolníků. Podnikatelskou tradici zahájil Antonín Pařík starší, syn hospodského Josefa Paříka z Kněžmostu. Vyučil se čalouníkem a sedlářem a otevřel si v Kosmonosích dílnu na výrobu kočárů. Pracoval převážně pro barona Friedricha von Leitenbergera, významného rakousko-uherského podnikatele, který měl v nedalekém Josefově dole poblíž řeky Jizery zámeček a u něj velkou textilní továrnu. Český podnikatel a politik německé národnosti baron Leitenberger se díky svým schopnostem zařadil mezi největší průmyslníky v Rakousku. V Josefově dole vybudoval kolonii domků pro své zaměstnance, dvoutřídní školu s opatrovnou, obchod, závodní jídelnu a také zřídil penzijní a nemocenskou pokladnu. Byl zástupcem kurie obchodních a živnostenských komor v Českém zemském sněmu a císař pán ho dokonce povýšil do rytířského stavu. Pro Antonína Paříka mladšího se zřejmě stal vzorem. Kočárník Antonín Pařík starší, otec Antonína, zakladatele Trioly, o němž dnes bude řeč, zemřel velmi mladý. Bylo mu 28 let. Jeho žena Karolina zůstala sama se 4 dětmi, ale i tak jim za pomoci svých příbuzných pomohla získat potřebné vzdělání.
9: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Antonín Pařík mladší vystudoval pokračovací průmyslovou školu se zaměřením na účetnictví v Mnichově Hradišti. Vyučil se v obchodě a začínal jako obchodní příručí. V roce 1903, krátce poté, co zemřela i maminka, se spolu s bratry Arnem a Václavem vydal do Prahy. Tam se seznámil se svou budoucí ženou, Rudolfou Krákorovou, dcerou známého pražského ševce. Rudolfa byla na svou dobu velmi emancipovaná mladá žena. Absolvovala dívčí průmyslovou školu, složila státní zkoušku z francouzštiny a poté, co si Antonín Nakinského, dnešní Štefánikově, třídě na Smíchově otevřel podnik, který vyráběl pánské prádlo a prodával oblekové látky, mu začala vést účetnictví. Antonín od počátku vsadil na kvalitu a mírné ceny. Tvrdil, že špatné prádlo nakoupíte všude. Chcete-li však dobré prádlo, pečlivě po domácku vypracované, obraťte se s důvěrou na odborný závod s prádlem firmy Pařík Smíchov. Protože šití kvalitních košil vyžaduje kromě profesionální zručnosti také velkou dávku pečlivosti, své domácí švadleny si obezřetně vybíral. Jeho výrobky zdobila korunka a 3P. Pařík, prádlo, Praha. Šili se zákazníkovi na míru, mohli jste si vybrat nejen střih a látku, ale i druh knoflíčků. Začínající podnikatel usoudil, že o kvalitní košile bude vždy velký zájem. A měl pravdu. Bez bílé košile se v té době neobešel žádný dobře postavený muž. Byla důležitým znakem prosperity. Sortiment se brzy rozšířil. Na léto Pařík nabízel soupravu. Zefírovou, tedy bavlněnou košili, turistickou košili, košili jednu noční, nepromokavý plášť s kapucí a 2 páry ponožek. A to vše za pouhých 30 korun. Na Vánoce pak propagoval jako osvědčenou ochranu proti nachlazení pánské flanelové košile, které daleko předčí trikotové prádlo a pro své výtečné vlastnosti jsou doporučovány předními lékaři. Jeho každoroční povánoční výprodej pod názvem Paříkův levný týden Pražané milovali. Nutno také připomenout, že za Paříka se pánské košile prodávaly tak říkajíc po částech. Etiketa velela čisté límečky a manžety, což však ještě nebyl důvod převlékat denně rovnou celou košili. Stačilo měnit jen to, co je vidět a nezůstane skryto pod vestou a sakem. A tak si pánové do obleku či do fraku připínali každý den čisté a naškrobené límečky, manžety a náprsenky. Tvořili velkou část tehdejšího výrobního sortimentu. Pod nimi měli třeba režnou košili bez límce, teplý trikot protažený do nohavic.
2: V Triole jste začali takovou zajímavou věc. Vy jezdíte za svými zákazníky a snažíte se zákaznicím radit, ale taky učit je, jak se mají oblékat.
3: Jak mají nosit správnou podprsenku, je to tak.
4: Světlana Lavičková si povídala s vedoucí prodejen Triola v Čechách a na Slovensku Alenou Vojířovou.
2: Jaké jsou největší chyby?
3: Bojí se, nebo si myslím, že neví, že si můžou nechat poradit.
2: Dřív ty prodavačky jenom odhrnuli ten závěs a nakoukli, ale vy taky musíte odhrnout závěs a nakouknout.
3: Co my uděláme, samozřejmě dodržujeme etiku té zákaznice, to znamená, že se nejdříve zeptáme, jestli vstoupit můžeme, poté vstoupíme do té kabinky a jsme s tou zákaznicí přímo v té kabince, takže žádné okukování, nic takového není. A v první, co uděláme, tak je, že i naučíme tu dámu tu podprsenku si nejdříve obléci. A potom teprve projíždíme ty jednotlivé kroky toho fitování, to znamená od obvodu po umístění kostic, umístění košíčku po ramínka podprsenky.
2: Jak to přijímají zákaznice? Nepřijímají to trochu třeba právě s tím ostychem?
3: Určitě to přijímají s ostychem, to ze začátku ano, ale v okamžiku, kdy cítí, že jsme profesionálky a vidí, že nejsme tam od toho, aby jsme jim řekli, ano, ta barva vám sluší, ale opravdu víme, o čem mluvíme. Opravdu těmi pohyby a tím, co říkáme a co děláme, zjistí, že jsme tam proto, aby jsme jim poradili, tak se nám z 99% jakoby oddají a důvěřují a jsou nadšené většinou, pak až tak, že jsou emotivně dojaté, že v životě nezažili takovýhle servis a takovou to péči.
2: Spíše starší dámy na tohle to slyší, anebo ty mladé dívky, kterým asi méně vadí, že je přece jenom někdo vidí jenom v tom prádle nebo i bez?
3: Já si myslím, že tam zrovna není nějaký věkový limit. Je to od těch starších samozřejmě, které máme klientky, tak po ty mladé. A já musím říct, že možná ten stud bude větší u těch mladších klientek. Je to takové zvláštní pravidlo, čím je dáma štíhlejší, tím je kritičtější ke svému tělu a čím je korpulentnější, tak má toho studu si myslím trošičku míň.
1: Po první světové válce ke smíchovskému obchodu přibyl ještě podobný závod na Husově třídě na Žižkově. A v zápětí Antonín Pařík se společníky Josefem Čbánkem a Jaroslavem Sobolem založili společnost na výrobu prádla a korzetů pro dámy i veškerého pánského i chlapeckého prádla. 23. prosince 1919 ji Zemský soud v Praze zaregistroval jako společnost s ručením omezeným.

0: čili převážně pánské košile, a další výrobní prostory ve Vršovicích a také na Šumavě, kde se vyrábělo dámské prádlo. V roce 1931 byla dokončena nová budova Trioly v Drahobejlově ulici číslo 27 v Praze-Libni. Železobetonovou budovu pro sériovou výrobu pánských košil o ploše 3000 metrů čtverečních navrhl ve funkcionalistickém stylu známý pražský architekt Richard Goldreich, který navrhl například i hudební divadlo v Karlíně. Postavila ji stavební firma Karla Skorkovského, která se specializovala na železobetonové stavby a postavila také Libeňský most či veletržní palác. Byla vybavena elektrickým výrobním pásem, který procházel zhora dolů celou budovou. Výroba začínala v nejvyšším podlaží a končila v přízemí, kde se košile balily a expedovaly k zákazníkům. Švadleny na dvou výrobních pásech, u každého jich bylo zhruba 20, vyrobily za minutu celkem 3 až 4 košile. Práce byly rozfázovány do jednotlivých úkonů, některé se šily na stroji, jiné ručně. Víc než polovina vyrobených košil byla určena na export, především do Norska. Triola měla i vlastní učiliště pro švadleny, firemní chatu pro zaměstnance na Jarově, měla i svého závodního lékaře. Těsně před druhou světovou válkou to byla v skutku moderní firma baťovského typu, v níž pracovali 300 lidí. Tou dobou také zemřel jeden z paříkových kolegů, spoluzakladatel firmy Josef Džbánek. I on začínal s menším obchodem s pánským módním zbožím. Měl ho ve Spálené ulici.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Od šicího stroje do ozdravovny, radosti ze života. Letošního roku ve snaze o zlepšení sociálního postavení svého zaměstnanectva vyslala Triola, továrna na prádlo v Praze 8, 110 svých zaměstnanců do letních táborů na dobu tovární dovolené a zaplatila jim stravné a cestu tam i zpět. Výprava tato byla uskutečněna v rámci radosti ze života při národním souručenství k úplné spokojenosti účastníků. Pestrý týden, 24. srpna 1940.
2: Antonín a Rudolfa Paříkovi měli 6 dětí, 3 dcery a 3 syny. Pro svou rodinu zakoupil raně barokní dům na Jílu v Nebovické ulici na Malé Straně a také starší vilu v Černošicích. K Černošicím velmi přilnul a jeho vztah dokládají i mozaiková okna svatého Antonína a svaté Barbory, která rodina Paříkova věnovala místnímu kostelu. Pařík byl zapálený sportovec, podporovatel místních sportovních klubů, hlavně házenkářů a sokolů, a také esperantista. Scházeli se u něj literáti a intelektuálové, například skupina kolem Karla Čapka. Své syny od mládí vedl k tomu, aby jednou převzali jeho štafetu, což se taky stalo. Alexandr převzal obchod a dbal na kvalitu vyráběného prádla. Rudolf měl na starosti technický stav výrobních strojů a nejmladší Antonín se stal ředitelem. 28. října 1947 udělil prezident Beneš Triole veřejné uznání. Necelý půl rok poté byla firma znárodněna a značka Triola na dlouhých 20 let přestala existovat. Antonín Pařík se už mohl jen dívat na to, jak kvantita vítězí nad kvalitou a elegancí. Více než ztráta jeho milované Trioly ho ale ranila skutečnost, že už nikdo nestál o jeho zkušenosti a schopnosti. Zemřel 5. července 1948 v Černošicích.

0: Po znárodnění byl z českých textilních továren vytvořen jeden velký národní podnik Panar, který byl pak včleněn do ještě většího podniku Průmysl prádla. Do gigantického národního a státního podniku byla v době socialismu soustředěna veškerá výroba v oboru. Vyrábělo se spodní i ložní prádlo a také běžná konfekce. Značka Triola se vrátila až v roce 1968, kdy podnik opět začal šít módní a elegantní prádlo. Firma navázala kontakty se Západem a získala nové technologie k výrobě elastického prádla. V té době se také značka Triola pojí s Horním Jiřetínem. V Mariánském údolí tam fungoval bavlnářský podnik už od roku 1828. Původní přádelna na konci předminulého století vyhořela a na jejím místě vznikla tkalcovna s tehdy nejmodernějším technologickým vybavením poháněným parním strojem. Za druhé světové války tam začala vyrábět dámské spodní prádlo říšská firma Wegena. Wegena se pak také stala částí molochu Průmysl prádla. A je zajímavé, že objekt slouží textilnímu průmyslu dodnes.
1: Když vznikne nový typ podprsenky, asi by se měl vyzkoušet. Ale jak? Hlavně je tam důležité nošení té podprsenky. To znamená, že máme nějakou databázi probantek, žen, které nám pomáhají s tím testováním, protože nás nezajímá jenom to, jak se ta podprsenka chová při praní, ale zajímá nás i to, jak se chová při nošení, jak sedí ta podprsenka a samozřejmě některé vady materiálu bychom neodhalili, kdyby se ta podprsenka nenosila. Praní nestačí.
2: Vysvětluje Lenka Zavadilová z oddělení testování nových výrobků.
1: To znamená, že probantky dostanou podprsenku na testování domů, nosí ji a kromě toho ji teda i perou, tak jak jsou zvyklí, perou v ruce, perou v pračce a potom přijdou s výsledkem a my zkontrolujeme podprsenku za prvý, jak vypadá materiál po tom praní a i nás zajímá, jak se v ní probantky cítily, co jim vadilo, co je kde škrábalo, tlačilo, s čím byly problémy.
3: Třeba i po takovéhle zkoušce se ještě ty předpremiérové podprsenky upravují, než jdou přímo pak už do výroby?
1: Samozřejmě a někdy i několikrát. To znamená, že jako testování je dlouhodobá záležitost, když to jde, když je všecko jako hnedka na první dobu, tak to trvá zhruba 2 měsíce. Pokud se objevují problémy, tak následuje přetestování. Pokud nějakým způsobem nejsou v pořádku, tak se přetestovává i několikrát.
3: Podprsenky se testují na ženách ideálních mír a ve věku do 30, nebo jak vybíráte tyhle ty svoje, jak říkáte, probandky?
1: No samozřejmě to nejsou ženy do 30 s ideálními mírami. Jsou to běžné ženy s faldíky a různých velikostí, takže testujeme to na ženách, které to prádlo potom nosí.
3: A instruujete nějak právě ty své probantky, aby se k té podprsence chovaly šetrně, nebo naopak řeknete, no Božka, ale tentokrát vy víte co, strčte jí do pračky a chovejte se k ní macešsky?
1: Podle toho, co potřebujeme otestovat. Když potřebujeme otestovat fakt ten materiál zátěžově, tak i máme někdy požadavek, chovejte se k ní macešsky, ale u klasického testování ne, klasicky chceme, aby se k ní chovali podle pravidel, to znamená ideálně prát v ruce, pokud v pračce, tak v sáčku na praní, nepoužívat aviváž, maximálně na 30. Takovýhle základní věci mají instrukce, jak se k té podprsence chovat, jak pravidelně zaznamenávat ty nedostatky té podprsenky, nosit celý den, vždycky, aby ten závěr byl z celého dne a tak. Má to svoje pravidla.

Ještě v 80. letech minulého století měl podnik 20 výrobních závodů, 2 střední učiliště a asi 7,5 tisíce zaměstnanců. Chrlil miliony kusů prádla, které z velké části mířily na vývoz, zejména do Sovětského svazu. Po revoluční dramatické změny v hospodářství Triolu notně zeštíhlili. Národní podnik se rozpadl a řada závodů se osamostatnila. Samotná Triola zápasila o holou existenci. Na přelomu tisíciletí to dokonce vypadalo, že firma skončí v konkurzu, stejně jako desítky dalších českých textilek v té době. Trh zaplavilo levné prádlo z Číny. Textilku zachránili podprsenky provnadné ženy. Zaměřila se totiž na výrobu prádla, které dokáže uspokojit i kypré slovanské boubelky. Velikosti, které v asijských krámcích nenajdete, nabízí právě tento ryze český podnik. Nové vedení vyřešilo krizi uzavřením poboček v Toužimi a v Kraslicích. Horní Jiřetín se udržel. Převážná část výroby zůstává na českém trhu. Vývoz směřuje hlavně na Slovensko a do Německa. Triola jako legenda pronikla i do lidové tvořivosti. Jak se vám líbí třeba krásné šaty na míru pro návštěvu z vesmíru, ušije mi Triola, jen co Marťan zavolá. A vzpomínáte na vtíravou reklamu ze socialistické televize, kdy do záběru z diskotéky zní z dálky, zblízka, v rytmu diska, Triola.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

cest, ptám se vesnic, ptám se měst, kde tě hledat mám a sám jdu stále dál. Ptám se rok a ptám se díl, kde je konec, kde je

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: A 20 hodin.
3: Český rozhlas zprávy.
2: Vládní koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Beroun další 4 roky povede dvojkoalice. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona. Zejména motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristům se povedlo do návrhu prosadit některé své priority, třeba zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
4: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
2: Uskupení Beroun sobě uzavře koalici s uskupením Společně pro Beroun. V 21 členem zastupitelstvu budou mít těsnou většinu 12 křesel. Pokračuje lídrině uskupení Beroun sobě Barbora Skálová.
5: Teď vlastně vyjednáváme o koaliční smlouvě a o programových prioritách. No to bude ještě nějaká práce, takže předpokládám, že to bude hotový až někde příští týden.
2: Do zastupitelstva se dostali také nezávislí berouňáci ANO 2011, Naše Česko Berounu a Půl. Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů míní než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Podle nich dává vládě příliš široké pravomoci. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že vláda je připravená úpravu obhájit. Sport. Kanoistou roku se v anketě Českého svazu kanoistů stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. Předčil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu. 24-letý Krejčí se mezi kajakáři vedle triumfu na mistrovstvích Evropy a světa umisťoval mezi nejlepšími i v závodech světového poháru.
3: Počasí.
2: Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k nule, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno a později bude místy oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor na dálnici D10 mezi 44. a 5. a 46. kilometrem. Ve směru na Turnov probíhá čištění a monitorování hlavních řádů dešťové kanalizace. Levý jízdní pruh je tam uzavřený. A na Pražském okruhu na 82. kilometru ve směru na D1 probíhají práce na silnici. Vozovka je tam zúžená do 2 jízdních pruhů. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách je tu Divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem Divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si ji u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofóra na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se tady delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem teda již řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, aby v tom nebyly nějaký zmatky. Jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě. Teda, bolí mě teda teďkon tady.
2: No tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prýma a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepilý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte to.
2: Ale ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti, Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že se to dneska točí. Jsem odběla jen tak. Ano. No, a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobré. Hoďte mi to kafe, jo, tadyhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký Puch.
2: Nemyslíte vzduch teda? Oh. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte tady
3: vedle. Dobře, nic vezli.
2: Ne, jdepak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte. Takže vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak. Jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká, spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít po mně zájem.
3: No, posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
5: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu dva dopisy.
5: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy.
3: No, když
5: dopisy taky můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský a na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové,
3: prodané
5: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, jo. Ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
5: No, tak přítel, to bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že si někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišla akorát se střednice mi přijela, no.
2: Takže co je u vás nového, zeptal jsem se, teda teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě, Patrik.
3: No. No, vy se díváte na mě. A už jsem si myslel, že v tom zase lítám.
4: Ne, já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená, koukám, že mu praskl pínek. Hlas už máš ale pěkný, udržíš,
3: No.
4: No, taky mě to někdy dělá potíže, abych... Ale to sem nepatří.
2: ne.
5: Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty ses, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
6: Ano.
5: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
3: Nechci, ať mluví.
5: Ten mluví jak papíňák. Ta opravdu takhle mluví naše Maruška, je osm.
3: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, ne, když je to v něm, no...
5: Já nesladím, já byste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistý, bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou tři dekadole. No, teď to je na zemi.
3: No, si to seberte. No, babo.
5: No, prosím, prosím, to bych se vyprosil. No, prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses.
6: No, já jsem se vyučil.
5: Ano?
6: Ale pak si zjistilo...
5: Ano?
6: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
5: Ano?
6: A teď jsem tam dodnes.
5: No.
3: No, už je to z něj venku.
5: No, no, to je hezké. No, a co ctírat, jste pilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi pory. Z celého těla, z toho, že mě šlo ven. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
3: No, a to vám ty lejstra nestačili, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
5: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat, víte? A teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
7: Epopej, co to je epopej?
3: No, já ti to potom vysvětlím, Růžo.
5: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co Růžena teda?
8: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
5: Ano.
8: Jako pěkný vztah, jo.
5: Ano.
8: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
5: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
3: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
5: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
3: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
5: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam pod tím stůl.
3: Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
5: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co tady za nápisy, ježiš, to je to...
3: No jo, ukažte.
5: Ukažte to.
3: Je tadyhle taky.
5: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
8: Měla jsem
5: vztah. A chlapec byl prýma?
8: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
5: Ano.
8: Vlasatý, no prostě, jako říkal mi, že i tak.
5: Ano.
8: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak. A prostě, no, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
5: No, a co jsi dělala?
8: Jsem si to nechala vzít.
5: A teď jsi sama?
8: Ne, teď jsem zase v tom.
5: A dobrý, no, no to máš teda už jenom opravdu fofr. A co dělala Božena Klužhořová?
4: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím, no to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co vám budu povídat?
3: A s kým?
4: Ale už se začíná, teda vy jste opravdu, jestli teda ještě vy příště, tak já už jsem snad nepůjdu. No teda, ať mě nechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima. Vy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín, co tam máte.
3: Koukám, že mám oči, ne?
5: No. No už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům se říci. Já jsem včera točil, jsem měl kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tedy?
3: Jaká znělka?
5: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
3: No ne, že jo, že těch pořadů o ničem je víc, takže abychom...
5: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
3: Jo takhle.
5: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
3: Jako já, jo.
5: No.
3: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový... Šuridu, šudara, šudududududududu,
4: šupara. Prosím vás, šuridu, šupidubidu, no to by vás lidi teda, to by vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
3: Páťa.
4: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalého, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten talinský rybník dohodí? No,
9: jsem mrtvá.
4: No, takhle, talinský, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být nějaká taková, nebo...
9: Ale ne,
4: když jsem se... já šel to potímskou branou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
9: To ne, tak se něco takového jako metal.
4: Já vám dám metal, teda vy byste měla dostat metal, teda to vám povím, teda. Je tuhle se vám za plastovickou televizi, tam jsem ta žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak zoologický zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo? No tak já bych vůbec nepoužil hudební motiv, jestli je teda řada na mě, dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejte mi tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z Petra.
3: Vy jste neskončil ve sklepě.
4: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuji zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přinesl. To, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
3: No, je to lepší, jak hladit včelu.
4: Teda, víte, já vám řeknu, já jsem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte v oku náušnici.
6: No. A tady mám řetěz.
4: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti v tomhle.
6: A tady? No. Boty s kováním.
4: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak vedete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i z režie mi dávají tady znamení. Jo, ne, to je, abych se napil. Mám suchou ústek, tady bude mě režisér na mě kývá, tak já to teda splním, ano.
9: To je moje, když vám to říkám, že to je moje tohle.
3: No tak jo, no. Si to vem tadyhle.
4: Já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano, no, prosím vás, tak příště...
3: To snad není možný, Patriku, co děláš, čověče?
4: Teď jste mi polil tady ty kosky, co mám na nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. Ona to takhle je celý, to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no. Abych to nesla do mášenky, teda. Ještě, no, vy to máte výhodu, vy jste v monterkách. No, to máte... No, prosím vás, tak teda já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlastní... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlastní jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si popřát strach hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda se sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschranou. Takže naši besedníci, ahoj.
3: Ahoj.
9: Ahoj.
6: Ahoj.
3: Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vyloženě s tímhletím.
9: A to jsem vám

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta, tak říkajíc, vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste takovou první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Nyní studuji na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěl být strojvedoucí.
5: Já bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste proto nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě obyklonní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta se pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka, dívenka tohle, že no jo, Ježíš malý a tohle rozkošné učky. Čím pak chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to? A co pak?
5: Naštěstí.
3: Učitní jste? A už se tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavé. A tady slečna ještě kolegyně, vaše kamarádka, jestli to...
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovat? A pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé. Protož,
3: ano, byli tu spisovatelé
7: přijde. Zajímavý, nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba. Třeba Ivan vyskočil, spisovatele, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
8: Ano. A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěla, aby mu to zůstalo.
3: No, Bůh, Hrabal,

k nám, měj se k nám, záveď k nám, záveď k nám, záveď k nám. Já ale známou by, hrajte blbci, písničku známou, sám budu dlouhý, zpívá na rána, zpívá řád.

0: sláky, hej, to, ako sa to povie po česky? Smičtoň sa nedá ani vysloviť. 9.00, sláky, v skúšobni číslo 1, 10.00, plechy, to sa povie, myslím, že ste.
1: Alebo plechy.
0: Alebo plechy. A potom bolo, že 11.00, dreva. A my sme prišli. A sme si... Tak potom nám odpustil a dal Julovi 4 takty plus minus k dobru.
2: Zadržte. Milane, my jsme se tě zapomněli zeptat, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
0: Od malička jsem túžil stať se manželom velvyslankyně. To jsem odpovedal. Keď to bylo aktuálne, tak vlastně k tomu došlo potom a zažil jsem tam velmi příjemné příhody. Predovšetkým najprv jsem mal velký problém s tým, že som nevedel, ako by ma mali oslovovať. Pretože manželku veľvyslanca oslovujú pani veľvyslancová, hej, alebo pani veľvyslankyňa. Ale manžela veľvyslankyňa, na to som dodnes vlastne neprišiel, ako by mali oslovovať, či pán veľvyslankyň. Jeden pán mi dokonca poradil, že pán veľvyslan kôň by mohol. Ale neprišlo sa na to, no už je to za nami, netreba teraz už nad tým rozmýšľať, je to neaktuálne, ale toto bol problém, ktorý sa teda nevyriešil. Potom ďalší problém bol s tým menom, pretože my sme prišli, napríklad, zobrala ma so sebou do Innsbrucku a išli sme navštíviť starostu mesta Innsbruck a ten si dal veľmi záležať na tom, aby jej meno vyslovil tak, ako sa to správne vysloviť má, teda aj s prechylovaním. Čiže prišli sme tam, on sa uklonil a po nemecky samozrejme povedal: srdečne vás vítam, Frau Vašariová. Hej, bol hrdý na to, že to povedal správne. A potom prišiel ku mne a povedal: aj vás srdečne vítam, Herr Vašariová. Ja som sa strašne začal smeť a bolo to celé teda, no, nechcem povedať kde, no strašné, to bolo, ja som sa nemohol zdržať, tak som sa musel smiať, že mi slzy tiekli, on vôbec nič nechápal. Teraz moja žena sa mu to snažila vysvetliť, ale to nešlo. Skrátka, nešlo to vysvetliť, že v čom je tá sranda, no nešlo. Potom prišlo iné obdobie. Po rozdelení Československa som mal jednu túžbu, to sa mi už tiež nesplní, stať sa prvým slovenským veľvyslancom v Prahe. A síce len z jedného jediného dôvodu, potom som, skutočne živo som si to predstavoval a túžil som potom, že by som prišiel na Pražský hrad, tam teraz bežne chodím samozrejme, nechajme to tak, že by som prišiel na Pražský hrad s tými poverovacími listinami ako slovenský veľvyslanec, odovzdal by som ich, takže by sa otvorili tie dvere a vošiel by český prezident. Hej. A teda, odovzdal by som mu tie poverovacie listiny, on by ich odovzdal tomu Špačkovi alebo tomu. A teraz by mal ku mne krátky privítací prejav. A keby skončil s tým prejavom, ja by som sa obrátil na svojho tlmočníka, spýtal by som sa, čo hovoril?
2: No, a teď se dostáváme k okamžiku, kdy Milan Lasica si přál, aby mu Petr Popelka francouzsky zaspíval...
0: Chlupatý kaš.
1: se stává, to je jako maskot těchto těch večerů, protože 20 let nespíval písničku Chlupatý kaktus a najednou už po několikrátý...
3: To je jako návrat Beatles, že jo?
4: Ne, to se prostě všichni zbláznili, pardon, pane Lasica. To, já nevím, no, to může Martin Dejdar, který si umanul. Já to prostě, on zjistil, Martin, že už to nechci zpívat a teď ho posedla taková jako nějaká škodolibá radost z toho, že mě bude mučit tím, že prostě říká, ale měl by Petr zaspívat. Když se nahoře připravuje, co se bude dělat, tak on říká, ale hele, Petr. A teď už to načichlo, teda to infiltrovalo do všech členů souboru. Já přijdu před představením do divadla a říkám, tak co bude kaktus, jo?
3: Často nevidíme a když ten kaktus zaspívá, to je trošku, pro nás je to jako, když se vystaví korunovační klenot.

0: Hildegard mon Lika, je dors, et puis encore.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
3: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal od někud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někdo už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy, přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením, a sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, zvířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, vážnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všechny dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v který měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene, ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. Znám všechny druhy milenců, od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básníci? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom popovídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmlouvají tady s těma sochama. Jeden takovej starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. Nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí 2 starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k ním nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen.
To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic neskouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, když to energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači a milé posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám další noční linku. Dámy a pánové, vstupte na taneční parket. Ne, to se nesnažím napodobit ani Viktora Prajze, ani Otakara Brouska ve Stardance. To chci jen navodit atmosféru dnešních dvou hodin povídání s vámi a poslouchání vašich příběhů. Tématem dnešních dvou hodin noční linky jsou totiž vaše taneční. Také jste si s počínajícím podzimem povšimli zvýšeného počtu dospívajících slečen a mladých mužů ve slavnostním oblečení, směřujících do kurzů společenského chování a tance? Já tedy ano. A vybavila se vám, pokud jste taktéž odpověděli ano, vzpomínka na vaše taneční? Byly vaše taneční lekce trápením, které jste horko těžko přestáli? Chytil vás tanec tak, že jste dodnes prvními, kdo na plesech předvede taneční kroky se svým partnerem či partnerkou? Na telefonu 731 800 900 a na webu rozhlas.cz/linka bude v dnešní noční lince prostor pro vaše příběhy, které se odehrály v době, kdy jste i vy vstoupili možná neumělými kroky na taneční parket. V brněnském rozhlasovém studiu čekám na vaše příběhy a čekat na ně budu až do konce té první hodiny příštího dne. Zatím platí, že máme středu 14. října 2026 a že začíná noční linka na téma Moje taneční. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nelítostný čas z téhle hodiny noční linky už ukousl celých 6 minut. Nejvyšší čas na to, abych přivítal první posluchačku s příběhem na téma Moje taneční. Ludmilo, pěkný večer, nerušenou noc.
1: Vám přeju taky dobrý večer. No a...
0: A povídáme si o tanečních. Jak je to dávno, co jste do nich chodila?
1: Je, Borečku, tak to už je tak dávno. To byste ještě chodil s tatínkem po houbách.
0: To je pravda asi.
1: No určitě. Takže já už jsem osoba, jak se říká, v letech, ale vzpomínky na taneční mě zůstaly do dneška. Jako, jak se říká, hudební sluch, ten mám 100% po mamince. Mm-hmm. To mě říká, maminka zpívala v kostele, když jí, takže to mě říká, že sluch hudební mám. No a taneční, jak se říká, ty boty, co jak nevydrží na městě, jo, to v hlavě, jak to zpívá voda, tak ty mám po tatínkovi. Taky na 100%, protože tatínek, když chodil na zábavy, to by mladý švihák, že, tak jsem musel jít převlíkat za noc i dvakrát, jak byl pro podsednou košili. Tak to mám po něm, no. Takže já jsem chodila první rok do tanečních, tak to bylo v roce 67. To jsem se začala učit v zemědělském učilišti ve Říči. No. A to jsme chodili jako úplně do prvních. Co. No a to jsem tančila i s mistrem, předváděl jsem to tam polku. No a to jsme spavli oba dva.
0: No,
1: to
0: teda... no polka, nevím jak u vás, ale
1: taneční
0: u nás. Taneční
1: mistr a my jsme spavli spolu.
0: U nás tak polka byla brace. Překřtěna na masakr, no. Protože ačkoliv jsme se všichni snažili začínat ve středu parketu, tak po nějakých 10 taktech jsme všichni byli přímo u okraje parketu a už jsme začali drhnout o stěny.
1: Ano, ano, no. Tak to byla mela teda, jo. Ale hrozně ráda jsem to tak žila. Tatínek vždycky říkal, Olka, ty jsi dřevo, ty se v životě nenaučíš tančit. No, když je to na to, on jako hrozně rád tancoval, tak se asi plet. To byla jediná věc, která se ve mně spletl. Takže první rok to jsme se učili, potom druhém ročníku, to bylo jenom na dva roky, tak jsme museli chodit, to byla povinnost naše, protože bylo málo děvčat, tak aby jsme jako doplnili, aby měli kolektivní či výběr, tak jsem chodila druhý rok. No, dodělala jsem školu a mám o dva roky mladšího brášku, tak ten začal chodit do tanečních, tak musíš chodit se mnou, že?
0: Takže to jste ho vlastně mohla sestra. I něco přiučit, paní Ludmilo, že jo?
1: Ano, takže jako starší sestra, no, to už jsem chodila vlastně do třetí rok do tanečních a to bylo zároveň první rok jako bratra. A mu se to tak líbilo, že chodil ještě další rok a já samozřejmě s ním.
0: No ale řeknu vám stejně, tříleté taneční kurzy. Tak s tím jsem se setkal poprvé. A musím taky opravit jednu věc, která tady zazněla. Vy jste říkala, že vy jste chodila do tanečních, když já jsem byl ještě na houbách. Není tomu tak. Pokud to byl rok 67, tak už jsem taky tancoval. Sice jenom nejistě, byl mi rok, ale
1: no,
0: už jsem se pohyboval.
1: To je asi 51. ročník, ne?
0: Já jsem 660. A paní Ludmilo, vzpomínáte si ještě na jméno vašeho tanečního mistra, se kterým, jak jste říkala, jste tancovala polku?
1: Jméno, to bych si po mně chtěl moct. No, do mě nedostanete. To vás tak dále, on pro mě nezahá. To já zapomínám hodně, tak to víte. U mě není dávno 20, ani 50, tak... Člověk kolikrát zapomene, co měl včera na oběd, ale to je prý normální v našem věku.
0: Taky už se tomu blížím. Paní Ludmilo, a můžete mi říct, to je moje poslední otázka, který tanec jste měla nejraději?
1: No, tak asi tu polku.
0: Polku?
1: Podle všeho, masakr. No. Polku a potom ty moderní jive a takové.
0: Jo.
1: No, ale asi mluví polku a ten jive, no. Tak potom to, jak tomu říkali, to je jak šlapání zelí.
0: To je pravda. Já říkal, že už tak je to moje poslední otázka, ale ještě jedna mě napadla. Vzpomínáte si i na šaty ve svých prvních tanečních? Jaké byly vaše šaty?
1: No, tak jestli to byly první, to mám neřeknu, ale mám dojem, že jo, to bylo ještě na učilišti. To mě maminka ušila, ona hodně jako šila. Tak ona chodila do nějaké školy rodinné a tam se učili aj šít. Já my jsme tam měli taky šití vaření a péči o dítě navíc. Tak byla tam na půl rodinka. A jinak to bylo zemědělské učiliště. Obor pěstitel, chovatel. Takže jsme se naučili aj kravičky dojít a tak dále, že...
0: Všestranné vzdělání, no. Od tance až po dojení kraviček.
1: No, paní Ludmilo. Vesnice, takže jsem vyrostla vedle kravina, tak to já všechno ovládám.
0: Paní Ludmilo, děkuji za váš telefonát, za tuhle vzpomínku na vaše taneční a přeju vám krásně barevný říjen.
1: Jo, ty se ptal, ty první, tak to nezapomenu, ty byly blankitně modré.
0: No, prosím, krásné, nakonec krásné, jsme to dali krásné, dohromady.
1: Ještě někde jsou, to nevím, ale to by dneska určitě neoblekla.
0: No, tak to mi vlastně připomínáte, jdete přímo do rány. Já, když jsem odjížděl na noční linku, tak jsem se svého staršího syna ptal na volnou asociaci, když řeknu první taneční, co se ti Ondro vybaví? Tak první, co z něho vypadlo, špatně padnoucí oblek. Děkuji, Ludmilo, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já mám taky přeju dobrou noc, naschledanou.
0: Moje taneční, téma noční linky, kterou posloucháte a do které můžete se svým příběhem vstoupit také na čísle, které za chvilku uslyšíte. A nebo, pokud se vám to nepovede, můžete napsat na rozhlas.cz/linka. Eva už napsala, tyhle dva řádky by se mohly hodit. Krásný večer všem vám přeje a píše, moje taneční, to je dávná minulost. Září 1960 v prvním ročníku na gymnáziu. První tanečník, spolužák, 14-leté tintítko, později význačný vědec. Na každé taneční jsem měla nové šaty a docela mě učení tanců bavilo. I později v manželství jsme chodili na plesy a skotačili na parketu. Hezké vysílání přeje Eva. A tady je telefon, na který se můžete také obrátit se svojí vzpomínkou, se svým příběhem z tanečních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před chvílí bylo 11:15, to znamená, že ten 14. říjnový den se už chýlí ke svému konci, ale jsme teprve na začátku noční linky na téma Moje taneční a s tou svojí vzpomínkou přichází do vysílání pomocí telefonu naše posluchačka Helena. Zdravím do Prahy, paní Heleno.
1: Krásnou noční linku, tady Helena.
0: Děkuji za vaše přání.
1: No, asi před 50 lety, ono to strašně letí, no. Ale byly to krásné děti, no. Chodili jsme s holkama ze školy jako na Žofín. Tam to bylo moc hezký. A pamatuju se, že tam chodila i paní herečka Vránová, Alena Vránová s dcerou.
0: Aha, jako garde tam chodila se svojí dcerou.
1: Tak. Ano. No, a byla tam celkem dobrá parta, jako kluci chodili pro holky, jako bylo to, mně se tam nejradši teda se mi líbil Čardáš.
0: Čardáš. To jste se taky učili Čardáš, protože my ne teda v základních.
1: Čardáš, Polka, Valčík, jo, a bylo dobrý, když tam byli, třeba někdy tam chodili taky kluci pomáhat tomu tanečnímu mistrovi z těch vyšších, jako z těch už pokročilých, jo, tanečních. Mm-hmm. A ty prostě, ty byly báječní, protože už jako, jo, to člověk nemusel ani myslet na kroky a ten tanečník vás ved, takže to bylo úplně super.
0: Takže vy jste měla spíš ráda takové divočejší tance, jak jsem vyrozuměl.
1: No, ale jako třeba ta čača a tyhle ty latinsko-americký, to mi nějak nebralo teda. Aha. To nějak, ne, to ne. Ale ten čardáš se mi teda hrozně líbil.
0: A čím to? Čím si to vysvětlujete?
1: Nevím.
0: Dobře. Vy jste říkala, že tam chodili kluci pomáhat třeba i tanečnímu mistrovi nebo mistrině, ale řekněte mi, vy jste byli všichni, tedy dívky i chlapci z jedné školy, nebo snad dokonce z jedné třídy?
1: Ne.
0: Takže k vám přiřadili nějakou jinou školu?
1: Ne, to jako my jsme se sami přihlašovali, jo, kam jsme chtěli. Jako do, tam byly různý v Praze taneční školy a nám se líbil ten Žofín. To byla jako s holkama z naší třídy, jo? Uh-huh. Takže asi 6 holek z naší třídy tam chodilo, to jsme chodili tak jako teda s maminkama samozřejmě ve skupinkách. Takže a jako jinak tam byly prostě jako z celý Prahy, jako jak se kdo přihlásil. Tak.
0: Mm-hmm. No ono záleží asi na místních zvyklostech. V Brně to bylo zase ještě trošku jinak, to bych mohl taky popovídat, ale zase někdy jindy. No a vám, paní Heleno, musím položit už jen jednu otázku. Šaty. Ano. Vzpomínáte si na své šaty z tanečních?
1: Pamatuju. Protože tam moje maminka byla dámská krejčová a měla kamarádku, která měla sice rodinnou školu a ona byla tak šikovná, že ona měla takovou fantazii, jo, ta prostě nádherně šila. A ona mi ušila právě, to jsem dostala od ní na šaty, to bylo, myslím, že to byl taft, z taftu. Mm-hmm. To bylo takový hodně
0: nadýchaný, ale taky to muselo.
1: Ne, taky ne. Hodně lestý materiál. Aha. Hodně lestý. Vím, že byly jedny žlutý, jedny růžový a na prodlouženou fialový s takovým monofilem, jo. Takže to byly takový jako fakt čistě takový jako hodně sváteční, jako dotanečních, čistě dotanečních šaty a dělala mi tam i aplikaci jako, že s korálkama a s kraječkou.
0: A chodila jste do tanečních spíše v zimním období, nebo až už bylo
1: no,
0: něco teplej? To musela být zima v těch šatech.
1: Ne, to já jsem měla normální kabát a kozačky a my jsme si ty střevíčky brali do tašky a tam jsme se přezouvali.
0: Tak to jo, to jo.
1: A jo, a svetr, samozřejmě svetr, to všecko šlo do šatny a pak jenom v těch šatičkách.
0: A zažila jste nějakou první, druhou, nebo nějakou lásku v tanečních?
1: Ne, to ne, to zažili mi kamarádky, ale já ne teda. Já až na diskotéce, potom o pár let později na diskotéce a s tím mužem už jsem do teďka 45 let.
0: Jo, a tancovali jste spolu někdy ten čardáš, který máte tak ráda?
1: No, bohužel on nechodil do taneční. No a mamu toho to nenaučila. Ona totiž, on byl napůl Maďar, napůl Slovák ještě ke všemu.
0: No tak ale to by měl umět čardáš. To by měl mít přímo v krvi.
1: Možná, že se to ještě od někoho naučí, že jo, to nějaký příbuzný, nějaký Maďar naučí. Nebo no. Mám tady sousedku, to je Maďarka třeba ho to naučí ona.
0: No, s těma sousedkama pozor, ale nechme to být.
1: Ona je mladá, ona je dobrá, ona je
0: jo,
1: mladá.
0: No, mladá, to jste vůbec neměla říkat. Já bych spíš se vydal cestou, pokud je váš pan manžel maďarské národnosti Barack Pálinky. Ta pomůže.
1: Ale víte co, on má rád tu Hruškoviče.
0: No tak v tom případě tímhle směrem.
1: Ten kvěrce, no, tu má rád.
0: Paní Heleno, děkuji vám za vaši vzpomínku na vaše taneční. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky dobrou noc, mějte se hezky všichni.
0: Paní Helena není jediná a věřím, že jich ještě pár bude, která chodila do tanečních v Praze. Pavel ze Židlochovic totiž píše, já jsem chodil do tanečních v Praze, do kulturního domu Metro a na prodloužené jsme chodili na Žofínský ostrov a mám na to hodně krásné vzpomínky. Miloval jsem čaču a spíš ty latinsko-americké tance. Chodil jsem do dvou tanečních. První varianta byla právě do toho kulturního domu Metro a druhá, kterou nám umožnili přímo na učilišti, takže tam už jsem se svou partnerkou měl nějaké zkušenosti, takže nám říkali, že bychom mohli být jakoby vzor pro ostatní a taky to tak v podstatě bylo. Tanec jsem měl hodně rád. Ještě mám schované legitimace, které jsme dostávali a bylo to v roce 1988. Tak přeji všem krásný, roztančený večer a dobrou noc. Napsal Pavel ze Židlochovic na web rozhlas.cz/linka. Na téhle webové adrese se vaše příběhy týkající se tématu také po jedné hodině zítřejšího dne objeví. Do té doby si je zatím necháme jenom před sebou a vám nabízím tu možnost svůj příběh buď to napsat, anebo zatelefonovat na 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Moje taneční a prozatím to vypadá, že úspěšnější při telefonování na 731 800 900 jsou dámy. Byla tady Ludmila, slyšeli jsme Helenin příběh a teď je se svojí vzpomínkou na taneční připravena Zdena. Zdena, která telefonuje od Brna, nebo rovnou z Brna. Zdeno, dobrý večer.
1: Od Brna, dobrý večer.
0: Od Brna. A kam jste chodila do tanečních?
1: Já jsem chodila do tanečních tady u nás v obci, v první a potom ještě od pionýrské, z ekonomické jsme měli do taneční na stadioně a tam jsme teda měli, protože jsme byli sami děvčata ve třídě, jenom dva kluci, tak nám přidělili průmyslovku na Sokolské.
0: Sokolská strojárna. Já jen vysvětlím těm, kteří nemají brněnské znalosti, že na stadioně neznamená, že vás vyhnali taneční mistři někam na doopravdovský stadion. My tak říkáme, tak se vlastně jmenuje areál i s halou, která obsahuje i taneční sál v Brně na dnešní Kounicově ulici, ale tenkrát to byla Leninova, že jo?
1: Ano.
0: No,
1: ano.
0: Jo, tam my jsme měli tak i prodlouženou, ale já měl taneční taky na Staré radnici. No, Zdeno, ale teď jsou důležité vaše vzpomínky.
1: No, ale teď

0: jo?
1: Ne, to byl můj tanečník.
0: Jo, tak. Takže vás hodnotil tanečník. Jako
1: hodnotil tanečník, měl nás hodnotit. My na taneční mistr jsme měli Kadlice, no a Brně Buriana, že?
0: No tak to samozřejmě to byla to legendární tanečník, on a jeho paní Burianová.
1: Ano, že jsem viděla už taky, už tady nikdo nežije.
0: No, paní Vlastičku jsem viděl nedávno ještě.
1: Jo, ještě jo, já jsem ho viděla, to už asi nějaký rok, tak jsem si myslela, že žije, ona teda zemřela, že?
0: Bohužel už není mezi námi, ano, pan Burian.
1: No, takže to mám takovou památku, to do dneška schovanou, to teda vidím, že teda to by mě tady zůstalo, mám to v albumu, tak si vždycky na to podívím.
0: To opatrujte jako oko v hlavě. No ano. A když vás ten váš tanečník Šmerda takhle zhodnotil, tak vzniklo mezi vámi i nějaké trošku důvěrnější pouto?
1: No, to bylo spíš kamarádství. Pak jsem tam měla ještě jednoho tanečníka, vždycky jeden to měl zhodnotit. Takže každý dostal takový vysvědčení, jsme dostali holky.
0: Viděli tohle vysvědčení i vaši potomci? Chlubila jste se?
1: Ne. Ještě ne.
0: To až noční ale lince. No to je hezký.
1: Až noční lince. Ještě se mi to nevím. Musím ty vnučce a to ukáži. Musím jim to ukázat.
0: A vnučce je kolik? Taky čekají taneční kurzy?
1: Ne. Vnučka má, co mám doma, 18 roků. Ta už chodila do tanečních. Tam máme různý, i to jsou videa, ona je velká tanečnice teda, chodila i do nějakého kurzu do tanečních všude a teď máme u nás hody, tak je za stárku vždycky, takže u nás všeho je veselo, má i solo tady a takže je to takový pěkný a já jsem se, my s manželem jsme hodně chodili tancovat, já jsem měla hrozně ráda, nebo i za Svobodná jsme, protože nám vyhořela Sokolovna tady, tak my jsme chodili tady do okolních vesnic pěšky, ráno jsme přišli, ve 4 hodiny jsme šli ze zábavy a museli jsme si ještě tady zdůvěrně s kamarádkama všechno vyprávět a maminka mi vždycky říkala, prosím tě, jenom se nezastavujte, jak jdete okolo Kravína. Tam hodil ženský už na Kravín ve 4 hodiny, aby si tam vykládala, tak co si po vás řeknou, kde jste byli. Takže to mě upozorňovala a druhý den odpoledne jsme šli zase na čaj.
0: No, vy jste byla k neutahání.
1: Ano, já jsem hrozně ráda tančila. A s manželem potom jsme taky chodili, nevynechali jsme žádný ples, žádný hody, nic, takže to... A teď...
0: No, jak je to teď? Jak je to teď s vaším tancem?
1: Teď jsem tancovala, je to 14 dní.
0: No tak už ta četnost není taková, ale ještě pořád tancuje Zdena.
1: Je to 14 dní, jsme měli jubilanty a měli jsme tam takové přetančení a kapelu jsme tam měli, takže mě to tak nutí. A tady ty tanečníci nás tady tak nutili tančit, tak jsme tančili a potom i jsem tam měla kamarády, kde jsme vzpomínali, jak jsme chodili na všelijaké ty zábavy a jak jsme se spolu zatančili. Já jsem říkala, nejraději si zatančila s manželem a tady s tím kamarádem, co jsme se setkali, a proto tak to zkusíme. Už to není ono.
0: Ale už to trošku vrže, no já to mám podobně. No.
1: A potom jsme udělali takový kolo a oni ti muzikanti hráli nám a takový sami naše vínečko bílé a takový.
0: Jo,
1: takže
0: jo.
1: To bylo moc hezký teda tady, takže jsem si zopakovala trošičku ten tanec. A jinak jsem byla v lázní v Poděbradech a tam jsme taky chodili tančit teda.
0: No tak máte průpravu, proč to neprodat? Zdeno, moc krát děkuji za vaši vzpomínku a přeju vám krásnou noc.
1: Tak já taky, děkuji. Naslyšenou.
0: Věra z Karviné napsala na rozhlas.cz/Linka následující řádky. My jako učni jsme taneční neměli. Tančit jsem se naučila na zábavách se staršími kamarády. Když měl syn taneční, pozval mě na závěrečný ples a měli to velmi pěkné a velmi milé. Večer jsem si užila a dobrý večer, pane Borku, my jako učni jsme taneční neměli. Aha, tak tady se nám to opakuje. Divila jsem se, že se syn přihlásil, protože je introvert a pozval mě na závěrečný ples. Měli tam přetančení, program s profesionálními tanečníky, samozřejmě mě provedl a tanec s ním jsem si užila. Také se mi líbí, že pan chlopčík dělá kurzy pro autistickou mládež, kde dělají asistentky děvčata ze zdravotní školy. Mějte se hezky a dobrou noc. No prosím, Věra nám do své vzpomínky propašovala i to, čím já jsem vlastně odstartoval noční

0: linku. Tedy drobným náznakem toho, že bez Stardance každý druhý podzim prostě nemůžu být. Nevím jak vy, ale já se velice rád dívám, jak hvězdy tančí. A taky vás budu rád poslouchat. Vás a vaše příběhy, vaše vzpomínky na moje taneční.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu čas noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma Moje taneční. Vysíláme ji, tedy noční linku, pro vás z brněnského rozhlasového studia a asi bude nedaleko náš další posluchač. Je to pan Martin, kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a říkám, že jste asi nedaleko od Brna, protože stačilo říct manželé Burianovi ve Starletu a vám se to najednou vybavilo, jak jste sám říkal. Že je to tak?
1: No, já jsem původem Brňák, teď bydlím v Jedovnicích, kousek od Brna. Nicméně do školy jsem chodil v Brně a na gymnázium a takže ty taneční proběhly tady v Brně a samozřejmě si na manželé Burianovi velice dobře vzpomínám, to jejich krásné vystupování, decentní a hodně mě naučili, jako jo. Já jsem nikdy na to nějak moc nebyl, ale díky těm tanečním mě ten tanec začal bavit. Dokonce jsem zvažoval takovýto pokračování.
0: Bronzové, stříbrné, zlaté taneční.
1: No, a se zaměřením na rock and roll, protože jsem si tam našel partnerku velice šikonou, nám to šlo spolu, tak už v těch prvních jsme tam, jako měli jsme tančit základní kroky a my jsme tam dělali pomalý přehazovačky a tak. To se učili sami doma. Takže to bylo jako zábavný, oni nás krotili, jo, abychom tam nedělali nějaké výtržnosti, aby mě třeba partnerka neupadla, ale bylo to jako moc pěkný a moc jsem si to užil, no.
0: A který tanec jste se učili ve Starletu, tedy v tanečních jako první? Vzpomenete si?
1: Já si myslím, že to byl nějaký vals nebo něco takového.
0: Že jo, já totiž už taky mám tuhle vzpomínku mírně setřelo, ale buď to byl valčík nebo valc, protože to bylo takové
1: já
0: raz,
1: spíš
0: dva,
1: podezření
0: tři,
1: na ten
0: raz,
1: ano. No. Bylo to takové lehkopádné, pomalé a jako raz, dva, tři, ano, přesně tak.
0: Přesně. A takže na Starou radnici jste chodili nebo někam jinam?
1: Na Starou radnici, ano.
0: Jo, no tak to jsme měli podobné působiště. Já jsem byl v tom horním patře, nevím kde vy, ale vždycky jsem se moc a moc
1: taky
0: těšil.
1: Tam.
0: No jo.
1: Taky tam, no, úplně stejně.
0: A teď mi ještě řekněte, měli jste, neříkám povinné, ale doporučené bílé rukavičky?
1: Ano. A to byl pro mě problém sehnat, protože tehdy se to dalo dost špatně sehnat. Já vím, že já mám ještě dva starší bratry, tak jeden si to schoval a když teda řekl, že ty rukavičky má a měli jsme prakticky vyhráno, tak je odkud si vytáhnu a oni byli takový zežloutlí, zešedlí, takže to už nešlo použít, tak jsme se zháněli znovu. Ale přes námi jsme to někde sehnali, takže měl jsem bílé rukavičky samozřejmě.
0: No ono to bylo hlavně proto, abychom my nervózní, jak nám to nejde, my chlapci nervózní, jak nám to nejde, takže spocení, abychom nezničili děvčatům šaty.
1: Partnerku,
0: tak,
1: ano. No.
0: Takže jsme se potili všude jinde, jenom ne na těch dlaních, jo, tam to aspoň nasáli ty rukavice.
1: No my jsme taky vysávali ten jejich pot, jo, co vím, tak ta partnerka se ze začátku taky jako celkem dost potila, ale chudera, co to nejde.
0: No, to máme podobné vzpomínky. Martine, já jsem moc rád, že jste zatelefonoval, že jste zavzpomínal. No a teď ještě řekněte, to je moje poslední otázka, jestli jste zažil nějakou možná první lásku v tanečních?
1: No, tady s tou partnerkou, já se přiznám, že jsem byl do ní velice zamilovaný, jenže o ní byl takový zájem, že mě zůstal jenom na to tancování. To zase ti spolužáci, kteří měli zájem o to se jí nějak dvořit, tak se jim moc tancovat nechtělo. Takže ona se mnou pouze tancovala. Partnerku jsem si našel potom zase ve spojení s tancem později na diskotéce a dneska jsme spolu 38 let. No,
0: no tak... Já vám gratuluju, to je opravdu výdrž.
1: Děkuji,
0: no
1: já už to měnit nebudu.
0: To už nemá cenu, říkáte, jo?
1: Ne, to už.
0: Tak snad nás neposlouchá vaše paní. Martine, děkuju a mějte se hezky, dobrou noc.
1: Děkuju moc, dobrou noc.
0: Se svojí vzpomínkou, respektive krátkým příběhem na téma Moje taneční, se ozval i náš tradiční posluchač a přispěvatel František. Nás naučila tancovat naše mamka. Taky nás pár tanečních hodin, tedy Taky pár tanečních hodin jsme absolvovali v učení, kde jsem taky bydlel, na Stavařově. Tančil jsem rád, i moje manželka, jednou jsem vyhrál na dovolené takovou taneční soutěž, ale tančil jsem s jinou paní. Moje paní ta vypadla dřív z kola, protože tančila s jiným tanečníkem. Tady v Židlochovicích o Hodech pro mě chodila vždycky tančit jedna mladá paní, aspoň na tři kousky. Chodila asi proto, že její manžel netančil. Tak to hodil na mě. Dnes už netančíme, protože už nám neslouží dobře nohy, ale jezdíme všude poslouchat dechovku. Tu máme rádi. František ze Židlochovic. No, Františku, s dechovkou se určitě setkáte na rozhlasové vlně Českého rozhlasu Brno, zase za nějakých 12 hodin, ale teď je čas noční linky, ve které přímo toužím po vašich vzpomínkách a příbězích na téma Moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Je přesně 11:45 a můj další noční linkový pozdrav směřuje do Uherského Brodu. Je to paní Božena, která odtud telefonuje a chce se taky vyjádřit, tedy zavzpomínat na moje taneční. Paní Boženo, pěkný večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače. A osmělila jsem se, že budu druhá, kdo do tanečních nechodil.
0: Nechodila jste?
1: Nechodila jsem, ale v ročník 1937, to znamená, že ve 54. roku mě bylo 17, začala jsem chodit do slováckého krůžku Kunovian. Uh-huh. No, a tam jsme se naučili tancovat všecko.
0: Všecko, tedy nejen lidové tance,
1: Tango, swing, se tanči, nevím, jestli to někdo ví už, jak se to tančí. Polka, to je jedinečný tanec, tam je variant, milion, valčík, a ještě tak valčík do Eva, tak to je pohádka. No a tak, když jsem do toho kružku chodila, no tak to byly sedlácké, vrtěné, potom ještě jedno sedlácké, horňácké, no, čardáše, tak jsem do toho kružku chodila 6 roků, tak jsem protančila kdeco aj v pražských ulicích, jak byla Spartakiáda v 55. roku první, tak zahajovalo se soubory lidových uměleckých tvořivostí, tak jsme v průvodě, vždycky jak jsme furt, jsme celou tu dobu, co jsme byli na Spartakiádě, tak jsme to protancovali. A také aj ty plesy v Punovicích, teda byla pálenica, existuje to dodnes jako kulturní budova, no a je to sál takový, jak byly typické sokolovny, takže v Punovicích, když byl ples, tak se tancilo na dvě kola. Jedno kolo svobodní a jedno kolo ženáči, protože jinak bychom se tam utloukli. No a ještě potom tak jako to oblečení, tak jak se vzpomínali, tak jsem měla černé taftové šaty, velice pěkně ušité, tak těch jsem odtancovala, kde co vždycky se dali do čistírny. A v 61. roku se mě narodila první dcera, když dospěla, tak byla v šatečkách mojich tati na plesech. A druhá dcera, 67. ročník, taky byla na plesech v mých šatičkách a má je schované na památku.
0: No a no. Když tady máte dvě dcery, tak předpokládám, i když se samozřejmě můžu plést a vy mě jistě opravíte, že máte taky dva zetě, nebo se pletu?
1: No mám, no.
0: A jestli pak vás někdy zeť vyzval k tanci?
1: No, víte, že ne, vůbec.
0: No tak to by ještě měla pravit.
1: No, o tým mladší ten vůbec netancuje, já to už, víte co, pane Borku, já když jsem se provdala, v 61. roku jsem se odstěhovala z Kunovic, jsem jako do Uherského Brodu, nebo předměstí Uherského Brodu na Předhavřice, tak pro mě tančení skončilo. Mm-hmm. To už mě velice mrzelo, ale ještě mám jednu nádhernou teda vzpomínku, a to vy dobře znáte, v 60. roku jsme jeli celý náš krůžek na Krojový ples do Brna na stadion do Kaunicovy ulice.
0: No, jo, jo.
1: No, a to byla pohádka. Tam byli ti, tam nám hráli Jurášci jako dechovka, jak na promenádu, kdy začínal ples. Pak tam byla cymbálovka Slávka Volavého, myslím, aj z Brolnu tam byli, a Luboš Holý, Dušan Holý. No to mám nezapomenutelný zážitek.
0: No paní Boženo, vy byste se hodila do našich folklorních pořadů na Českém rozhlase Brno.
1: Jo.
0: Se svými vzpomínkami, autentickými.
1: No mám krásné vzpomínky a na Slávka Volavého mám tak nádhernou vzpomínku ze Židlochovic ve 54. roku, když měl vystoupení tam, co to bylo, mírové slavnosti, v stánky tam byly a tak, já jsem tam byla s kamarádkou a Slávek Volavý říkal, že v Židlochovicích chodil do 8 roku žil v Židlochovicích a chodil tam do první a do druhé třídy a když skončil ten koncert, to už je mimo téma, tak přišla jeho bývalá spolužačka s obrovskou kyticu, kterou mu donesla.
0: Je. No tak.
1: No, to byla nádhera. A ještě, kdy jsem protancovala, vám řeknu právě, že v roku 56 a 57 byl seminář ve Vizovicích ve škole pro soubory, které měly účinkovat ve strážnici. A tak my jsme tam byli taky jeden pár z našeho kroužku a celý ten seminář vedl Slávek Volavý a Věra Nováková, provdaná Kovářů, která hodně pracovala v rozhlase, to byla etnografka doktor. Mm-hmm. No a to jsme protancovali opravdu sobotu, nedělu.
0: No vy jste tanečnice tělem i duší. Paní Boženo,
1: to
0: dnes ještě tancujete dneska?
1: Já ne, teď se ale dva šmatlu.
0: Hmm.
1: Ne, už víte, že chodím s chodítkem.
0: No, tak jako moje maminka, to máte nikdy, úplně stejně.
1: To bych nikdy nečekala. No.
0: Já už se na to chystám taky. Ale paní Boženo, díváte se aspoň na taneční soutěže, třeba na právě aktuální Stardance?
1: Dívala jsem se a víte, že teďka ne, zatím.
0: No, tak v sobotu to musíte dohnat.
1: Budu se muset snažit, protože já sednu k televizi a oči zavřené.
0: Jo, tak to taky znám.
1: Ale jinak já jsem teda rozhlasový posluchač a vidíte, tak já chodím spát, jak je kolik je 3 hodin.
0: No, za chviličku půlnoc.
1: No, však už jdu na kutě.
0: Tak dobrou noc
1: a
0: hezké sny.
1: Tak vám děkuji, že jste mě vyslechli, všichni posluchači, a nezlobte se, ale vám něco na té moje řeči vadilo.
0: Ne, mějte se hezké, dobrou noc.
1: A vy se mějte krásně a dobrou noc za naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí v noční lince ještě jeden telefonát na téma Moje taneční, což je téma, které by mělo spojovat všechny vaše příběhy v té aktuální noční lince. No a s ním, tedy s tímhle příběhem či vzpomínkou na taneční, čeká na telefonu Pepek. Zdravím do Šlapanic. Hezký večer.
1: No, zdravím všechny posluchače. Já jsem tanečník bez tanečních.
0: Jak to?
1: No, když jsem jako v Ostravě v 52. roce narukoval na vojnu do Popradu učit se jako leteckým mechanikem, no tak jsme měli na světnici jako Bohdíš se jmenoval, hrál na housličky, ale zahrál všecko, neznal noty vůbec, ale protože byl jako Slovák a hrával s cigánskou kapelou. Mm-hmm. Tak naučil prostě tak a měl takové sluch, že zahrál Valčík, no všecky Čardáš, tak jsme se učili jako na světnici tancovat prostě jeden s druhým, no a tak až jsme měli potom vycházku a dostali jsme se do svitu z Popradu, to bylo 8 kilometrů a tak tam jsme byli jako zase učničce, co, no, boty a tak dále. A tak jsme tam zapadli do toho podniku, nebo tam jedí. No a nikdo pořád zatím jako se neodvažoval a potom jeden říká, tak máme tady metr piv a kdo zůstane sedět, tak to platí. A tak všichni se dostali do kola. Takže to byly moje první taneční a říkám, naučil jsem se celkem dobře tancovat. No, když jsem potom přišel do Brna, no, tak jsme s klukama jako prvně vymetli všechny podniky, kde se tancovalo. Taky se toho dost jako utratilo. Říkám, tak toho musím zanechat. A o Silvestra už jsem skončil a začal jsem chodit na letiště, kde jsem poznal potom svoji první ženu, kterou jsem si potom v 58. roce vzal. Takže to jsou tak moje taneční. No, potom, když jsme jezdili na různé rekreace, první bylo na Klínovci v Krušných horách, no tak tam byla jedna starší paní, už taky důchodce, my jsme byli teprve znovu manželi víceméně, tak ta nás teda a Valčík, ale takovej jako natrasa, nebo prostě já jsem se učil od ní ještě tancovat dál, takže to jsou moje
0: to bylo taneční. To byly takové pokračovací taneční. A Pepku, jo. Je nějaký tanec, no, který, nechci říct, že jste se nenaučil, ale který vám prostě nešel hned na poprvé?
1: No tak, říkám, na té světnici, jak jsme se učili tancovat, tak celkem pět tanců jsem jako šel, kromě teda těch nových. Takže to byl Polka, Valčík, Slofox, Čardáš a ještě nějaký. No, potom říkám, s manželkou jsme jako, no, první s manželkou, tak to byl Silvestr, tak jsme tam měli gramofon a tak podle toho jsme taky toho tam oslavovali. Na
0: takže
1: medánka.
0: Takové věci jako třeba latina, tedy latinsko-americké tance, cha-cha, samba, rumba, paso doble, to ne, tak to jste se neučil.
1: To už ne, to je moc moderní na mě.
0: Jo, mě to je moderní, aha, dobře, no tak.
1: No, ale tak.
0: Pán je specialista, no.
1: Ale vemte, že já jsem 37. ročník, takže
0: rozumím.
1: Já už to, no, artrozu v kolenách a tak dále, už se pohybuju dost těžko a bez těch strešinkových holí mě to chození vůbec teda nejde.
0: No ale když uslyšíte nějakou říznou muziku, která se vám líbí, tak to s váma musí šít, ne?
1: No tak to
0: třeba Čardáš, jako, co?
1: No tak to byl nejoblíbenější tenkrát, protože to bylo na Slovensku, tak tam jsem si ho užil v tom svítu a tak dále.
0: Ano, nejenom na parketě, ale i na té vojně, jo? Jak jste říkal, že jste narukoval ve 52. Na vojně bývá čardáš občas, no, to je pravda.
1: No tak to taky, ale říkám, ale ten Julobol, když ten se naučil na husličky a zahrál všecko, neznal noty, ale protože jako kluk hrával s cigánskou kapelou, tak jako zahrál, co slyšel a na co si vzpomněl, tak to nás zahrál a
0: takže
1: podle toho jsme tancovali.
0: To byl Pepek, který měl vlastně svého osobního učitele tance, dokonce i s houslemi. Pepku, děkuji vám, přeju vám krásný den.
1: Jinak jsme měli teda tam hudbu z Jarda Smilík, byl jako na saxofon a tak dostali dovolenku na 3 dny, aby si dovezli jako
0: nástroje,
1: tak složili kapelu, měli jsme a jsme jako zpěváka a první, co bylo, dost matliar, jako to byla vojenská zocelovna, kterou já jsem taky, jak to byla první po svatbě, co jsem dostal, protože jsme byli na vojně, tak jsme s manželkou byli, tak tam zahráli všecko a o půlnoci zahráli Ruti Šuti z Arizona,
0: Texas.
1: A přišli do kasáren a zrovna do tjurmy, jak se říká po rusky.
0: Do tjurmy, ano. Pepku, já vám děkuju a přeju vám krásný nový den, protože už jsme překročili hranici mezi 14. a 15. říjnem. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Noční linka pokračuje svojí druhou částí, ovšem už s novým datem a jestli se nepletu, taky s novou oslavenkyní. Svátek mají všechny Terezy. Pokud nás teď poslouchají, doufám, že přijmou moji gratulaci a přání zdraví, štěstí, lásky a radosti ze života. U mikrofonu je Borek Kapitančik a znovu připomenu, že tématem našeho povídání jsou taneční, vaše taneční, vaše vzpomínky na ně, vše, co s nimi souvisí, na první lásky, na tehdejší třeba i módu, jaké jste měli účesy, dámy, to jsme ještě neprobrali. Jak se vám líbilo v tanečních, jestli to pro vás bylo spíše utrpení, anebo jste naopak našli novou lásku, novou zálibu v tanci. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, telefonovat na číslo 731 800 900. No a když jsem zmínil jednu ze dvou možností, tu psanou, tak taky to, co napsala Dana. Já chodila na ekonomku, samé holky. Taneční jsme měli s vojáky z vojenské akademie. Když dojel poprvé autobus s těmito krásně uniformovanými vojáky, to bylo velký pozdvižení. Je to už 50 let, ale vzpomínky nádherné. Dokonce si ještě pořád pamatuju, jak se ten můj voják jmenoval. Maminka mi na prodlouženou ušila ze svých svatebních šatů krásné šaty jako obláček. Dano, děkuji za tuhle vzpomínku, která nastartovala tu druhou část Noční linky. Budu se těšit na vaše příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moje taneční, tedy ne moje, ale vaše taneční, to je důležité téma. Tedy je to téma noční linky Českého rozhlasu a vaše vzpomínky na vaše taneční kurzy. Ovšem i kurzy společenského chování, tak jsme to aspoň měli my v první polovině 80. let. Jsou důležité, abych dokončil to souvětí. U mikrofonu je Borek Kapitančík a na telefonu bych měl přivítat další posluchačku. Taky to udělám a mám na ní pár otázek. Paní Mileno, dobrý večer, nebo dobrou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Když jste se chystala do svých tanečních, tak mě zajímá, kdy to bylo a jestli to u vás doma byla velká sláva a velké přípravy.
1: Bylo to v roce 47. Podzim 47. Mm-hmm. Byly to dva poválečné roky, takže ty přípravy nebyly nijak zvlášť mohutný, protože na šaty byly docela obyčejné látky. Ale celý ten příběh je poněkud jiný. V tom září 47 při tanečních hodinách při Volence mě vzali tanečníka, já jsem se pootočila a tam byl nějaký kluk. Tak jsem mu řekla s mým prosit. A dotančili jsme spolu ten tanec. Od té doby pro mě chodil a v roce 51 jsme se vzali a 26. září, to znamená minulý měsíc, jsme spolu byli 75 let. Tak to je můj příběh z tanečních.
0: Takže vy máte vlastně taneční spojeny, tedy vaše taneční kurzy, spojeny i s těmi prvními chvílemi s vaším manželem. No to je krása.
1: Mně bylo 15, jemu bylo 17. Chodili jsme do jedné školy, takže to byla víceméně taková studentská nezávazná láska. A v tom roce 51 to skončilo svatbou, která teda po 75 letech byla minulý měsíc oslavena. Ale všecko to začalo v tanečních.
0: Vám i vašemu panu manželovi samozřejmě musím gratulovat. A kdy přišel ten okamžik, kdy se z té nezávazné, neříkám pubertání, ale nedospělé lásky stalo něco vážného? Říkáte postupně,
1: tak,
0: jo?
1: Postupně, protože jsme chodili do jedné školy, takže jsme se prakticky stýkali téměř pořád. Chodili jsme ze školy spolu. No a v roce 51 už byly takové 4 roky takové studentské lásky. No a v roce 51, když měl jít na vojnu, tak jsme se před tou vojnou vzali.
0: A ještě mi řekněte, kde přesně probíhaly vaše taneční kurzy?
1: V Hradci Králové v Adalbertinu. To je takovej docela krásný sál, který i dneska slouží ke kulturním takovým akcím, koncerty a tak dále.
0: Asi vám tam hrála živá kapela, že?
1: Ano, živá kapela a byly to takový ty pováleční songy americký, ty válčí krásný. A vždycky se pamatuju, že při posledním kousku nám zhasínali, aby prostě mohla padnout nějaká ta pusa a byla to vždycky živá hudba.
0: To je krásné. A když tedy to byla živá hudba, sama jste zmínila, že to byly takové ty americké věci, učili jste se tehdy importovaný jive třeba? Nebo nějaký...
1: Ne, to ještě ne. To byl jenom válc, no a klasika a česká beseda, kterou už dneska zřejmě ty mladí lidi vůbec neumí, ale při české besedě byla vždycky největší zábava, protože ty divočejší krutky při těch některých tancích se snažili tu holčičku dostat až na kolena na zem, když ji roztočili.
0: Paní Mileno, moc krát děkuju za tuhle vaši vzpomínku. Mějte se hezky a přeju vám krásně barevný podzim. Naslyšenou
1: taky
0: zase někdy v noční lince. Moje taneční. Máte příběh na tohle téma? Věřím, že ano, v soudě podle toho, jak tady neustále problikávají všechny konce naší telefonní linky. Její číslo je 731 800 900 a pokud nebudete mít štěstí na to, že vstoupíte do vysílání, tak můžete ještě i napsat to, co souvisí s vašimi tanečními na rozhlas.cz/linka. Míla napsala: zdravím, na taneční jsem nechodila, bráchové mě naučili, ale za tanec bych dala cokoliv. S přítelem chodíme pořád tam, kde se hraje, a to je nám už přes 70 let. Dobrou noc přeje Míla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a než dám slovo naší posluchačce Dáše, která telefonuje z Prahy, tak ještě drobné doplnění toho, co už tady zaznělo. Tedy zazněl vzkaz, respektive příběh našeho posluchače Františka, který ještě navíc teď vypočítává na rozhlas.cz Lomítko linka, kde všude tancoval. Ve Sjezdovém paláci, na Žofíně, noční podniky v Praze, čaje opáté v Brně, v Internacionálu, plesy olympioniků, silvestry. No Františku, vy jste teda pěkný tanečník, ale Dášo, kde všude jste tancovala, vy to se vás taky zeptám, jaké byly vaše taneční a kdy jste je navštěvovala? Dobrý večer.
1: Tak dobrý večer, přeju všem hezký večer. Já jsem chodila do tanečních asi v roce 60-61. Chodila jsem do Lucerny tanečnímu mistrovi Florianovi. A ty taneční byly strašně krásné. Já na to hrozně moc vzpomínám, protože měli jsme tak nádherný všichni oblečení. Prostě každý měl takový krásný šaty ušitý. Dneska, když to trošku porovnávám, tak nevím, no, něco se mi nelíbí.
0: No člověk má hned takový slavnostnější pocit, když je v tom slavnostním. Ano, ale já musím říct, že tak, jak jsem v úvodu říkal, že jsem zaregistroval zvýšený počet mladých mužů a dospívajících dívek v krásných svátečních Tečních, šatech. Ano. Takže opravdu dneska ještě se na to pořád někde tedy aspoň dbá?
1: Aspoň dbá, no. A mně se to hrozně líbí a ty chlapci museli mít bílé rukavičky a motýlka, tak hezky byli taky oblečený a ono, prostě to bylo takový důstojný, bylo to strašně krásný a to ty garde, že chodili s náma maminky a babičky, ale ty nás trošku vždycky cepovali. Narovnej se, nebojí se. Na to si strašně ráda vzpomínám.
0: Narovnej se, nikdo si tě nevezme takhle.
1: To jsem stále slyšela, vždycky jsem byla naštvaná. No a my jsme měli vždycky, jako prodloužený jsme měli teda v té Lucerně a na Žofíně jsme měli věneček a tam jsem aspoň mohla vždycky někam utéct, to se tančil twist a to bylo jako, já, kluci šli až dolů, moje maminka mi pořád hlídala, že se jí to nelíbí.
0: Možná měla vlastní zkušenosti, promiňte, že jsem vás přeruším, možná měla vlastní zkušenosti a vás už hlídala.
1: Vlastně, no, tam jsme mohli trochu utéct sem tam, tak však jak mě stále huněla někde. A my jsme se jí chtěli jako ztratit, že jo, a ona se o nás bála, tak to beru, no.
0: A to je krásná vzpomínka, Dášo. Který tanec jste měla nejraději?
1: Já jsem strašně ráda tancovala jive. Ten se mě teda, no, byl takový rychlej a to se mi moc líbilo. No a taky uměla jsem polku, valčík a moje celá rodina, maminka, tatínek, ty strašně rádi tancovali, ty nevynechali. My jsme bydleli v Ďáblicích, to bylo jako ještě Praha východ, tam byly samý plesy, takže my jsme tam nevynechali jedinou zábavu, teda rodiče, moje babička s dědečkem, ty moje babička tak ještě chodila na tyhle plesy, nás vodila a odvedla nás vždycky domů, že jo, aby jsme se nestratili. Jako garde to dřív bylo, no.
0: Než jste z Ďáblic dorazila do Lucerny, no tak to je přes půlku Prahy.
1: No, tak to jsme, ano, to jsme jezdili autobusem, to jo, do Lucerny, ano, to jo. To tak bylo dřív. Tam nebylo ještě ani sídliště ďáblický, to nic nebylo, tak jezdilo se do Kobylis autobusem a tam tramvají, no.
0: Jo, tam už,
1: na Václavák. No,
0: já bych se dneska možná v Praze taky ztratil, no. Dášo, moc krát vám děkuju za tuhle vzpomínku na vaše taneční. A přece jenom mám ještě jednu otázku, ano?
1: Ještě jednu chci říct věc, že my jsme teda chodili hodně tancovat a my jsme chodili ještě na čaje do fučíkárny a tam začal zpívat Karel Gott.
0: Takže vy jste byla u toho? Vy jste byla u toho?
1: Ano, já jsem u toho byla. A ten vždycky s kytarou přišel, takový ušák to byl, to mi nelíbil. Tak přišel a zahrál 2 nebo 3 anglické písničky. A my jsme byli úplně v šoku. Takže to prostě se netančilo, my jsme vyskákali na ty stoly a na židle, prostě jsme mu tleskali a to bylo něco vždycky. No. Tak jsme ho strašně vítali. No.
0: To mělo takový pel americké muziky, že jo?
1: Tak ano, takový to country, že jo.
0: Jo.
1: No, tak to,
0: a víte
1: tak,
0: co, já vám toho Karla teď připomenu ještě jednou, jo?
1: Dobře, tak jo, děkuju. Tak přeju všem krásný večer a mám moc hezký vzpomínky na to. A ještě v té fučíkárně jsem si namluvila svého manžela a s ním jsem doteď.
0: No tak nebýt a tance a tanečních, tak...
1: Už je to 56 let.
0: Tak by váš život byl úplně jiný.
1: Ano.
0: Ani byste neznala začínajícího Karla Gotta.
1: Ano, ani Karla Gotta. Ano.
0: Tak. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Taky, děkuju, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dnes na téma Moje taneční.

0: Tak to byl Karel Gott zhruba z doby, kdy jej zažila naše předchozí posluchačka Dáša ve Fučíkárně, jak říkala. No, bylo to zřejmě legendární místo, kde tedy podle ní Karel Gott v podstatě začínal taky. A já si pamatuju do dneška tu krásnou zkratku PKOIF. To je Park kultury a oddechu Julia Fučíka. No tak v Brně jsme většinou trávili prodloužené na stadionu, ale možná o tom ví i něco náš další posluchač, protože téma noční linky, moje taneční, našeho posluchače Iva přímo donutilo k tomu, aby zavolal. Ivo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, přeji Borku tobě i posluchačům. A taky se k tomu musím vyjádřit, protože taneční v podstatě to byl můj před vojnou i po vojně život.
0: Kdy to bylo? Jsme se mohli... Který to byl
1: bylo
0: rok?
1: Bylo to o 3 roky dřív, než jste začal chodit do tanečních vy, protože já jsem ročník 63, to znamená, že jsme se teoreticky mohli i potkat někde.
0: To je pravda, já jsem začal chodit ve 82. do tanečních, na podzim.
1: No, tak
0: na jaře.
1: Aha, tak já na podzim myslím 79 teda. A chodili jsme tenkrát na Marksovu.
0: Ano.
1: No, na Marksovu. A ta už teda neexistuje. Dneska už je to zbouraný. Jmenuje se teda ta ulice Spolková už. Ano. A ten sál už tam není. No, jinak teda samozřejmě taneční jsem miloval. My jsme dokonce vymetali teda i kurzy, které nebyly naše, protože naštěstí bylo vždycky všude víc holek a paní Burianová teda, kterou známe jako, že? Ano. Tak byla ráda, že tam kluci přijdou, takže nás tam nechávala jako. No a potom do těch pokračovacích právě jsem chodil na tu starou radnici a navrch právě to byl, nevím, jestli se tomu říkal tenkrát, zrcadlový sál.
0: Ano, tam bylo velké zrcadlo, já jsem se tam radši nedíval, protože bych se viděl. Ano, bylo tam obrovské zrcadlo a viděl jsem tam, jednou jsem tam zahlídl svoji siluetu právě v těch bílých rukavicích a v tom šíleném obleku, jo, který mi taky nepadnul. No.
1: Jasně, no a tam už jsme chodili, nebo já jsem tam chodil už jako do pokračovacích.
0: Jo, jo, jo.
1: Víte, tam možná chodil teda jako...
0: Já jsem potom do bronzových a do stříbrných chodil částečně na Riviéru, částečně vlastně na radnici a pak jsem byl v K4 ještě taky chvilku, dokud jsem si nezničil kolena teda, no. No.
1: No a co bych řekl k tomu tancování teda, já teda jako společenský tanec to miluju do dneška, jako když můžu, tak si zatančím, jenomže dneska ty holky to nějak, já nevím, buď nechodili do těch tanečních, nebo už to neumí, ale to jsem chtěl říct, že mě co teda strašně vadilo na tanečních, tak to byly ty, vždycky když se začalo tancovat, tak ty rozcvičky diskotékový.
0: Aha.
1: Určitě to bylo i za vás teda.
0: Bylo.
1: No. A já jsem vymyslel takovou věc, já jsem si řekl, něco s tím musíme udělat, my jsme tam byli 3 kluci, co jsme se nějak tak víc jako kamarádili. Já říkám, založíme antidiskoklan a zkusíme, co to udělá. Udělal jsem odznaky a normálně paní Burianová, když to viděla, tak řekla, tam ti 3 kluci můžou zůstat sedět na rozcvičku, ale všichni ostatní teda jako...
0: Ale jako Ivo, ono to má svoje opodstatnění, protože svaly před tancem je nutno zahřát, aby právě nedošlo k takovým věcem jako popraskání vaziva a podobně. Já vím, že to je samozřejmě věc, která se týká spíše těch vrcholových tanečníků, ale myslete si, to rozcvičení je taky důležité?
1: No, já nevím, já zkrátka do dneška to disco jako nemusím. Já jako trpím do dneška, když teda bohužel dneska to, že jo, jakýkoliv ples v podstatě dneska, tak to je v podstatě diskotéka. Tam málo kdy se zahraje nějaký polka, valčík, jive, tango a tak dále. Jo. Aspoň co mám zkušenosti, protože do dneška víme tam ještě taky ty plesy a takhle. A takže to bylo, co jsem teda jako, co jsem neměl rád. A jinak teda třeba nějaké vzpomínky, co mám. Možná víte, kde je hotel Kozák?
0: No jistě, v Žabinách.
1: Ano, přesně tak. A vedle byl hotel, ten už tam myslím není, a to byl Ševčík.
0: Tak to byl už si nevybavuju.
1: Ano, byl Kozák a o 100 metrů vedle byl Ševčík. A my jsme chodili teda do tanečních, jsme byli taky strojaři, takže samý kluk a přiradili nám holky z Jaselské, zdravotní sestry.
0: Zdravka, no jo.
1: No, z Jaselské. A my jsme se tam seznámili teda, nebo jsme začali tak nějak, jo, jsme byli 4

0: housdro na housle. Do toho se vešly dvě pětky vína, většinou bílý a červený, lahváč piva a oříšky, jo, buráky. No a s tím jsme chodili, jakože tam hrajeme vždycky na plesu a oni nás pouštěli normálně. Jo. Šel jsem s houslama a normálně nás pustili. Takže, to bylo
1: takže takový... přicházeli umělci s futrálem na housle, ano. Jo, a ve futrálu ano, to trošku žbunkalo.
0: Takže to bylo super. A třeba v Dominiku, jo, dům stavbařů Dominik, ano. Tam bylo taky hodně plesu, školní.
1: Ano.
0: Tak tam jsme měli i známý šatnářky a tam jsme chodili vždycky jako dřív, oni nás zašili do šatny. No a my, jak jsme měli ty housle, tak jsme s něma tam vždycky rozlili a čekali jsme, až začne plést teda. Takže to bylo taky zajímavé, jo? Že fakt těch vzpomínek mám spoustu a v podstatě naposledy v tanečních jsem byl před 4 rokama. A ještě možná, nevím, jestli se to hodí sem říct, ale od té doby, co vlastně jsme chodili do tanečník, tak jeden nebo dva vlastně z těch kluků, co jsme byli v té partě, tak vlastně začali chodit, protože paní Burianová se jmenuje Vlasta a ona má svátek den před Vánocemi, před štědrým dnem. A oni od té doby vlastně, když jsme začali chodit do tanečník, tak každý rok poctivě za ní chodí vlastně a takový večer společenský jako, jo, se udělá u ní. A já jsem to nevěděl, ale pak jsem se nějak přidal k ním a asi 10 let jsem s něma chodil. Jenom, že pak se mě přihodila taková věc, jako zahrál jsem si v jednom filmu, kde teda jsme nebyli moc teda jako vychváleni, no a ona si to přečtla někde v tisku a jednou mě říkal ten jeden kolega, říkal ty, Vlasta říkala, nebo jí se říkalo Aťka, že jo, Aťka, že už nemám chodit, jako. Takže už v loni už jsem nebyl, no letos nepůjdu taky. Takže to byl takový smutný konec, protože já jsem jako paní Burianova, to byla druhá moje matka vlastně, že jo, to jsme byli furt v těch tanečních, jo, začínali jsme, možná to jméno Kudláček, my jsme měli Burianova
1: ano,
0: Kudláček.
1: Ano, Kudláček no. Tam byl pořád i v tom 82. A jak mu to šlo? Hlavně s holkama, no, hlavně s holkama.
0: Přesně, ale on byl vtipný, jako, jo, tak jako, jo. Jo, jako, oni se k sobě hodili, jako, paní Burianova učila, on byl vtipný k tomu, a to ano, jako dobrý to bylo.
1: No, my jsme se rozcvičovali, tu diskorozcvičku jsme měli na muziku z Pomády, no, tak to je ještě moje vzpomínka. Ivo, moc krát děkuju i za ten antidisco klan, aspoň víme.
0: No, a vždycky, ano. Když jsme se potkali s paní Burianovou, ona si moje jméno nepamatovala, ale vždycky říkala, pan antidisco,
1: antidisco klan. No, tak zdravíme tímto, pokud nás třeba paní Vlasta poslouchá, ještě i do Žabin. Tedy pokud ještě pořád je na té Poznaňské, jestli
0: se je tam pořád.
1: Výborně. Ivo, děkuji moc krát za vzpomínku, která byla opravdu hodně autentická. Můžu potvrdit. Naslyšenou.
0: Tak jo. Naschle.
1: Moje taneční, to je téma noční linky, kterou posloucháte, ale která bohužel už za 25 minut bude končit. Takže rychle k telefonům, abyste ještě i ty svoje vzpomínky řekli ostatním, kteří poslouchají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu na téma Moje taneční a musím konstatovat, že zájem nepolevuje, tedy zváže zájem o to vstoupit do našeho vysílání se svojí vzpomínkou na vaše taneční. Dokonce vidím na jednom ze šesti konců naší telefonní linky 731 800 900 číslo, které napovídá, že je spoza Atlantiku, ale v tuhle chvilku čeká na telefonu naše posluchačka z Krnova. Vlastino, dobrý večer, dobrou noc.
1: Dobrý večer, pane Borečku. Děkuji vám za vybraný písničku, jste moc hodný chlapec.
0: Děkuji, nemyslím si to, ale děkuji.
1: Můžu prosím vás pozdravit Jošku z Valašska.
0: Vemte to hopem, abychom se rychle dostali k vašim tanečním. Ano, takže zdravíme.
1: Ano, to všechno. A teď bych, jo.
0: Kdy jste chodila do tanečních? Kdy jste
1: byla? Narodila se v 4. Tak jsem začala chodit do tanečních, bylo mě 16 roku.
0: Takže 60. rok.
1: Ano. Já jsem hrozně ráda polky a valčík. To jsem byla úplně pičomá za tím. No a byli jsme ve Vidnavě. V kině se to pořádalo v titanečky. A byli jedni polka, valčík. A druhé byly zase jiné za dva roky. Takže tam byl nás učitel z Jeseníku, už se nepamatuju jméno, pane Borečku, bo jsem teď měl příhodu a v Jeseníku a
0: ne. A mě by zajímalo, tedy já vám zkusím
1: ukončení taneční, tak když jsme šli z tanečních domů, takže vůbec jsme šli pěšky od vlaku do Černé Vody a tam čekal na jednoho chlapce z naše porty nešťastný den a na svého ráno mrtvýho Pavla Šulkovýho, moderní chlapec. Takže to bylo takové smutné, ale naučili jsme se, já jsem měla první šarty takový růžový, pak jsem měla žlutý a pak jsem měla zelenkavý. A vždycky mi to ušla moje vyřumovací kmotřenka, nebyla švarlená, ale krásně šila. A já jsem každou zábavu měla něco jiného na sobě.
0: Vy jste úplná móde dáma, teda vám povím, paní Vlastino. Móde dáma. A ještě mě zajímá tedy, když už jsem to naťuknul, zatím na to nikdo nereagoval, měla jste třeba i na každou zábavu, nebo dejme tomu na každou taneční lekci ve vašem tanečním kurzu jiný účes?
1: Ano, ano, ano.
0: Jo? Jaký? Jo. Jaký? Naschvál. Vzpomněla byste si ještě, jak vypadal? Tupírování, lak. Jo, taky?
1: Taky, taky.
0: Aha.
1: Jo. A už si moc nespomínám, protože já jsem měl teď nedávno slabou mrtvičku, tak jsem zapomněla hodně. Ale něco se mi vybavuje, je toho málo, ale... Tak se nezlobte, pane Borečku.
0: Ne, já se nezlobím, já se probůh, já se nezlobím.
1: Ale vím... Vím, maminka byla v nemocnici a já na ukončení tanečení měla jsem dlouhé vlasy až po zadek a nechala jsem se odstříhat a šla jsem za maminkou do nemocnice, braka mi tam vezlo do Jeseníku a normálně začala hrvat a říká, běj, běžně skočí. Já tě nešlo ani vidět, pokud jí nenarostu vlasy, tak mě nechoď do.
0: Teda.
1: Tak jsem měla takové tohle, ale pak se všechno dobře dopadlo, protože to já si měla hustý vlasy a to mě úplně hlava bolela z toho, tolik vlastně vlastníče. No a jo, účast byla a nás chodila parta 25 a tu jsme chodili z Černé Vody až do Velké Kraše a do Kobylec. To je 18 až 20 kilometrů pěšky.
0: No tak tam co všechno je člověk pásky ochoten udělat pro to, aby si zatancoval, že jo vlastně?
1: Ano, ano.
0: Děkuji za váš telefonát a za vaši vzpomínku na vaše taneční. Je to téma noční linky, do které jste se dovolala jako jedna z takřka posledních a Tím pádem už vám přeju dobrou noc a hezké sny. Naslyšenou.
1: Já vám taky společku šťastnou cestu domů.
0: Moc krát děkuju a naslyšenou. Ještě to, co napsala Iveta na rozhlas.cz Lomítko Linka. Moje taneční, kdeže ty loňské sněhy jsou? Chodili jsme celá třída a moc jsme si to užili a máme nádherné vzpomínky. Dneska chodí do tanečních už moji vnuci a vnučky. Dokonce jedna vnučka začala tancovat závodně. Mám velikou radost, že jsou po mně a že všichni tanec milují. Bohužel jsem si vzala chlapce, který tvrdil, že tančí jen v sebeobraně. Jednou mě lékaři poslali do lázní a tam se vytvořila parta, se kterou jsem chodila tančit denně. Když jsem se vrátila domů a řekla manželovi, že za těch 20 dnů v Karlových Varech jsem toho natancovala víc než za 17 let manželství s ním, čekala jsem pohoršení, ale víte, co mi ten bídák řekl? Zaplať pánbu, že jsem u toho nemusel být. Hezké vzpomínání a dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naopak u nás už se hotovíme ke spaní, ale v takové Kanadě, a já vám říkal, že jedno z těch telefonních čísel, které se mi objevuje na našem displeji, má 3 nuly na začátku, tedy že volá spoza Atlantiku náš posluchač dokonce do noční linky. Vláďo, přeju vám dobré odpoledne ve vašem případě a ptám se na vaše taneční.
1: Děkuji, děkuji moc. Dovolte, abych to jak vylepšil.
0: Ano.
1: Jaká to nádhera. Slyšet lidi pokus ospět, jo. Tak já tady žiju 46 roku s rodinou, to je vedlejší, ale jsem pořád Čechoslovák. Zdravím všechny. To taneční, no samozřejmě, byli. Ale nejenom v jednom místě nebo městě, v dobu, to nám bylo 16, 17 a tak nějak. Jo. Takže některých byly známé děvčata, některých ne, ale prostě nenaučil jsem se nikdy tak, jak jsem se naučil tančit potom později, jak jsem se oženil s mojí ženou. Ta mi říkala, všechno je OK. Máš pěkné oči, všechno jinak taky dobrý. Kdybys byl trochu vyšší, tak to. Ale že umíš tančit, tak to máš štěstí, že jsem si tě vzala. Ta se jmenovala Anděla, byla ze Skalice, západoslovenský kraj.
0: Mm-hmm.
1: OK. Takže, a řeknu vám, když se ty dneska, no tak ti mladí, no jasně, tak to je to jejich. Jistě ten pán, co mluvil, taky nebyl příznivý z toho diska, no já taky ne. Byli jsme, a to zejména tady z Kanady, když jsme jezdívali posledních, oh bože, 10 roků, už 15, manželka už zemřela 7 let, ale jezdili jsme dolů do Karabien, Kuba, Bahamas, Dominikana, Mexiko z obou stran, jo, a řeknu vám, protože, jo, s tím tancem, takže tanec jistě se musí stančit tyto lidi. Buď manželé, a to je myslím nejlepší, anebo partneři, co se znají a tančí. A
0: no ono přece jenom, když se partneři neznají, tak z obou dvou stran může dojít k takovému tomu okamžiku ostychu, že se k sobě ani pořádně nepřitisknou, on ji pořádně nevede, sem tam mu upadne, občas s ní vymete parket, tak to potom není vončo, že jo?
1: Ano, přesně tak, tánec. Už jenom na polku, jo, už jenom na polku se dá tančit tak nádherně, všelijaké varianty, dlouhé kroky, delší, kratší, jo, jo, no prostě, dlouhé kroky, jo, rytmus, muzika, zpěv, a ženy u toho musí být samozřejmě při tancu.
0: Ano, je lepší, když jsou u toho partnerky, ano, to je pravda. Ještě mi prosím, Vláďo, řekněte, kam jste vlastně chodil do tanečních, jestli tedy to není tajné?
1: Nový Čín. Ostravák, okres.
0: Ano.
1: No tak okres. No, Nový Čín, ano, Nový Autopál. Čín. To byl Autopál, dneska pořád existuje, už to mají Američani, jo, ale to je jedno. A teď, potom to bylo v Ludovicích, to je dědina hned vedle, potom jsme chodili tančit, jak jsem byl na vojně, a to taky různě. No už si to přesně nepamatuju, ale bylo to hodně.
0: A tak poslední otázka, kterou bych ještě na vás měl. Který tanec jste se naučil jako první?
1: No polku, válčík, to mě maminka naučila.
0: Jo, už maminka, takže jo, to je podobný to jako s řidičákem, že už jste si třeba mimo řidičské kurzy jsem tam šáhnul na volant, tak podobné to bylo s tancem. Maminka vás naučila ještě před tanečními.
1: Ano, taková Anička Kalužová ze Stráží se tam jde učila čardáš, jo? Aničko, ahoj. A takže prostě je to záleží na stančení a řeknu vám, že jsme včera slavili úspěchy v českou polkou, jo, v Karabie, Jižní Amerika, no, prostě úžasné. Jo.
0: Vláďo, už se zeptám na závěr jenom, když tedy telefonujete až z Kanady, tak abych měl aspoň trošku představu, odkud, ve které provincii aspoň kanadské bydlíte dneska.
1: Alberta, teď žiju v Lethbridge pod Calgaryma, Calgary 300 kilometrů od Talima, ale teď žijeme kousek od Lethbridge směrem na Britskou Kolumbii, to je Crowsnest Pass a jmenuje se to Coleman. To jsou takové asi čtyři takové, já to budu říkat dědiny, no ale je to nádherné.
0: Já už jsem si to našel na mapách, Lethbridge, Coaldale, už to vidím, Colehurst.
1: Ano.
0: Tak moc krát děkuju a zdravím. A ještě jednou, dobré odpoledne, ve vašem případě tedy.
1: Ano, tady je teprve, bude v 5 hodin.
0: Tak. Tak se mějte krásně, jsem rád, že jsem vás slyšel. Pozdravujte všechny, kteří vám budou rozumět jménem celého Českého rozhlasu. Naslyšenou.
1: Já taky. Naslyšenou a děkuji.
0: Vážení přátelé, noční linka se bohužel chýlí ke svému konci a já jsem nesmírně rád za všechny vaše telefonáty, za všechny vaše autentické vzpomínky a příběhy na téma moje taneční. Budu se snažit, aby i ta příští takzvaně brněnská noční linka byla k vaší plné spokojenosti a nebude to trvat dlouho, co se vám znovu ozvu. V pátek 16. vás čeká téma ztráty, nálezy. Jenomže mezi tím, taky přece nemůžeme být každý den, že? V noční lince. Mezi tím přivítá noční linka a doufám, že i vy, naši kolegyni Jarku ze Zlína, tedy Jarku Barboříkovou. Takže to příští téma příští noční linky, která vlastně začíná za nějakých 22 hodin, jo, říkám to správně, bude hrdinové všedního dne. Koho byste ocenili takovým třeba i hrdým titulem hrdina všedního dne? No a když jsem říkal, že v pátek vás bude čekat téma ztráty a nálezy, tak se pokusím to trošku víc přiblížit. Jste-li šťastlivci, kteří v životě nic nestratili, budete jenom poslouchat noční linku, ve které budu rád za všechny vaše příběhy o tom, co všechno se dá ztratit a co všechno se dá ovšem i nalézt. A budu se ptát třeba i na to, jak dlouhá doba uplynula od chvíle, kdy jste něco třeba důležitý dokument, zamilovaný hrníček nebo oblíbené tričko ztratili do okamžiku, kdy jste je znovu nalezli. Ztráty, nálezy v té příští brněnské noční lince. No ale teď už je doopravdy čas říct vám dobrou noc, snad jen s tím posledním příběhem, který ještě nezazněl, tedy posledními dvěma řádky od Dany. Zdravím dnes především tanečníky a milovníky tance. Ač jsem protančila s láskou celý život, ale bohužel zpěv měl přednost a tanec byl upozaděn, tím pádem taneční mi unikly. Ale tance miluji dodnes. Valc, valčík, polka, blues, slow fox, mazurka a jiné. Dokonce jsem tančila od školních let a později pořádala i taneční pro pokročilé. Jako gardedáma se dvěma syny a dcerou jsem si tanec vynahradila dosyta i při maturitních plesech. Dano, i vám děkuji za tenhle vzkaz a přeju dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365? Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hýml, to je horko. Jen si člověče udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co má na tom být? Ptal se pan soudce, rýpaje do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kg, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramením svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou... to bylo za příčinou ferbla. Teda ten pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajíksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Pudile, nechte toho kluka! On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl: Co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu. Puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl: Vlez mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá: Já ti dám, ty mamla sestatecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte. Já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byl ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten podil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v houbě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní, ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to třikrát přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče, hejdo, řekl soudce, tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestal on ten člověk ve vodě, jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metrů. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, užasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem, namítl soudce. Čertvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježišmarja, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž, jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitých slepic a já stojím na hrázi a dohlížím. To se rozumí, nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho Huncu ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on to jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jářku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš ty, kujone, tak ti proženu perka. Tak on vzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu a když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo, on na to. skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožralo. Ty lumpe, křičím, ty se strfil toho Pudila, ty lžeš. Pane Wachmeister, povídá on, pán Bůh ví, že jsem ho trefil. Ať se tam Pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím Pudilem a prosím, pane Pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh. On ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten Pudil, že ne. A že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho Pudila pobil. Ten Pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický. To jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho Pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě, když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení, ne. Když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho Pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš 30 let.
3: Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě.
2: Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodili opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi naslit aspoň měsíc pro klamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu.
3: Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlížeje přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
4: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal, a on mě začal nadávat.
3: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
4: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen.
2: Hrom do vás, rozkřikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
4: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě Pudil řekl, abych mu vlezl někam.
3: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
2: Nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil, a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
3: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte?
2: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo?
3: Člověče, člověče, bručel soudce. Vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herget, to je hrudník, řekl píchaje prstem do zlatého chmíří Vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé. Tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
2: Protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy.
3: Obrejte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře. A co ta záda?
2: No, tady od ramen to je dobré, mínil pan Hejda, ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švonk.
3: Já myslím, pane okresní, že to nehodil.
2: Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
3: Hodil, mumlal Václav Lisický zberaní tvrdohlavostí. Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho napadování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co, uhodil jste tím kamenem toho poděla nebo ne?
4: Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
2: Odveďte ho, zařval okresník.

0: soudce. Zatracený švindlér!
1: Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a tak Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk se v našich divadlech objevil taky opakovaně, četli z něj třeba Josef Sommer, Oldřich Kaiser nebo Karel Heger, ale ta následující ukázka je skutečným zvukovým unikátem. V jedné ztracené a později znovu nalezené nahrávce, totiž vedle Jana Wericha, vystupuje i Vlasta Burian jako polní kurát Kac, který byl další přesnou burianovskou groteskní miniaturou.
2: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla pod bajonety doručit feldkurátovi Kacovi. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čahoun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřely dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
3: No, už jste tady. A to vás přivedli nemáte sirky?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.
3: A proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zabálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
2: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
3: Ne, dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?
2: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
3: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
2: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum.
3: Dobře. Pojďte si tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek u oberleitnanta Feldhubera. To je opuclek. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto bude s marškou pojáč takového člověka. Nemůžu potřebovat, to není puclek. To je kráva. Ta pije taky jenom vodu. A buď jako vodu, ty jsi abstinent. Já se nastydíš, pitomče. Rozloužíš pár facek.
2: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
3: Vy jste se vopili. A vopili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete do kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patrola, aby je odvedla. Já hned zase se folonuju do kasáren.
2: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnici a bajonetem,
4: já bych něco pil,
2: povzdechl malý optimista, kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obvinovat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
4: Volové jsme byli,
2: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěná usmála.
4: Já bych něco pil,
2: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
4: Pust nás domů, kolego, neblbni.
2: Divo de mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
3: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
2: Ku cti pana polního kuráta budič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta Oto Katze a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
3: A co tady chcete?
2: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
3: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
2: Do vašeho bytu, pane feldkurát.
3: A proč máme do svého bytu? To pak nejsem ve svém bytě?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
3: No a jak jsem se sem dostal?
2: Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
3: Já jsem na žádné návštěvě nebyl, to se mýlíte.
2: Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal...
3: Já vám upadnu. Upadnu.
2: Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
3: Co si přejete?
2: Řekl polní kurát, dělá je marný pokus svést se po zdi a posadit se na zem.
3: Co jste zač?
2: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane feldkurát.
3: Já žádného pucfleka nemám. A já nejsem žádný feldkurát. Já jsem prase. Pusťte mě! Okamžitě!

0: Dám nebo tě seknu přes tu pazouru, jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
1: No tak, tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam se modlu, že?
0: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a z radostí se opil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vstyčil se k divákům.
1: Jo, kde je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u pokropskomanda během 3 dnů, ale mohla být jeho mrtvola řádně vykropená.
0: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Moje hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval.
1: No nic, babišku, nec tu spíritu tvou, bohumil svou.
0: U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
2: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
0: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze. Švejk se vrátil k polnímu kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomocí dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku a několikrát za sebou opakoval.
1: Nedělej se, kamaráde, že ti tykám. Ale nedá se nic dělat. Já jsem prase.
0: Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky od dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Můžete již být, že to byla jeho fantazie.

0: Po chvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimuřuje jedno oko?
1: Jak se vám daří, milostivá paní? Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vida všechno dvojatě, otázal se.
1: Vy račte mít už dospělého syna?
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
1: Hned se zapneš, svině, už tě znají všichni dročkáři, poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslí si, že zůstaneš zas něco dlužen jako posledně.
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
2: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
2: Čulí se, líba kamarád.
1: Jsi ten taky, ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii. Ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
1: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
1: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
1: Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
1: Ať jedou.
0: Potom breptal.

0: V nejkrajnějších případech, ano, v pořádku, ve všech krajnějších, nejkrajnějších případech, ve všech případech byste naomil. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
1: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak a nahýbaje se ven křičel do ulice česky a německy.
0: Nymburk, přestupovat, Nymburk, umsteigen.
1: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela uličníku. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
0: Budějovicí byl jeden tambor, budějil se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to... Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda.
3: No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
4: Ale no tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžuji si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
4: Ale nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
4: Ano, ano, ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
4: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
5: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
4: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
5: Jsem snad nějaký posel. Prostě jedu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor. Oh,
5: nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
2: Ne, to si rozhodně nemyslím.
5: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
2: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
5: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman, pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nijak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
5: Děkuji vám a naschledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
4: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
4: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
4: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
2: Víte, co to je?
4: Jistě, třezalka tečkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
4: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
4: Ó, máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
4: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
4: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
4: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
4: Jak hypericin?
2: Správně.
4: Jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
4: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
4: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál...
3: O, Konstance už nás vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
5: Nezlobte se, Holmesi.
3: Co pak se stalo?
5: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
3: Ale... Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
5: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
4: Ne tak docela.
5: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
3: Cože působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil.
5: Zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
6: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
3: Zanechte lichotek, inspektore.
6: Konstábl mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
3: Jedeme.
6: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
3: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
6: Avšak vzhledem k času...
3: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
6: Myslíte?
3: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
6: Jenom to, co mi řekl konstábl.
3: Co jste mu řekl, konstábl?
5: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
3: A to je?
5: Několik osob popíjelo.
3: Kolik?
5: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
3: Myslím, kolik osob?
5: Čtyři.
3: Muži?
5: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
3: Kde?
5: V domě pana Simpsona.
3: Kdy?
5: Po obědě.
3: Kolik?
5: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
3: Jakého?
5: Červená karkulka, prosím.
3: Tedy nikoli krvavá mer.
5: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
4: Červená karkulka? To vůbec neznám.
3: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říci každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
5: Ano, a také jsou v tom olivy.
3: Ale je to červené.
5: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
3: Kdo z nich zemřel?
5: Pan Kempelman.
3: Mýval nějaké potíže se srdcem?
5: Ne, nikdy.
6: Jsme na místě, pánové.
3: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
7: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
3: Kromě pana Kempelmana ovšem.
7: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
3: To on vždycky míchal koktejly.
7: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
3: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
8: Dosti často. Všem nám chutná.
3: Chápu. A vy, slečno...
9: Kaudelová.
3: Slečno Kaudelová, vy jste studentka?
9: No dovolte, jsem modelka.
3: O, omlouvám se. A který z vás dvou, pánové, pracuje na univerzitě?
8: Já, jako asistent. Ale jak jste pro boha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
3: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
4: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
3: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
4: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
7: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
3: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
7: Ano.
3: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
7: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
3: Podle barvy vaší pokožky. To je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
9: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
3: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone,
7: Vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
8: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
7: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
8: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kemplman tam zatím na té výhni usnul a no, měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
7: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
8: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel.
7: Mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
8: Ano, ale...
7: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
8: To tady máte, ale já nechápu, jak...
7: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
8: Pro pána... Snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kemplmana otrávil hypericinem. Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
7: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud jde o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
6: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
7: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
4: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
7: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je to totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
6: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
7: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
6: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
7: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
10: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapál silu,

Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.